0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

hladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vítě Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí si pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Míza. Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl vdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jihočeském studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili v tento kraj.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí? Mně moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trhníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda.
1: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tvářích.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postraní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu poměrně nedlouhou a jednoduchou přes Žižkov dolů z kopečka zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě
1: vás,
0: rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu. Karla Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karla Efa na scénu. A Karla Efa rádio na uchu, no obchází. Volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je, co je, co je? Nic, nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu a v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně, na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně a teď stál a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal pravohled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. A ten se zase otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, naslén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A přála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Děkujeme. Růža
8: Strychnovská, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování, Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav z Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou, soudru Vyráškovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrášku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala moubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Ale já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Mm-hmm. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se?
1: Ano. Bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala. Samozřejmě.
1: Tak
2: bilitací, bilitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě, abych udělala trošičku jako takovou inventuru a nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji, děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl, no takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím a zdravím Pavlinku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, a vy taky, Pavle.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno a posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě, rozhlas miluju, už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, ale něco ano, občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu a ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu,

0: Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
0: Brablenci.
1: Brablenci.
0: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
0: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
0: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
1: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
0: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
1: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
0: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhe, tak to je?
1: Nevím.
0: Já ti řeknu, co je smutný.
1: Co je smutný?
0: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
1: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
2: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
5: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
6: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
4: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
5: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
4: Výborně. Bez vás. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
5: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
4: Může být.
5: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
4: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
5: A vrať se nám v pořádku.
4: Krásný den.

Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Jičíně opravili sportovní areál. Na horách přibylo úrazů, záchranáři často ošetřují cyklisty. Zemřel Vladek Lacina, bronzový olympijský medailista ve veslování. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké ráno. Sportovci v Jičíně můžou opět využívat atletický a fotbalový stadion v areálu v Lipách. Původní zázemí neodpovídalo požadavkům pro pořádání atletických závodů vyšších úrovní. Město tak přistoupilo k modernizaci.
2: Stavbaři na stadionu opravili 400-metrový ovál s 8 dráhami, atletické sektory a travnaté hřiště. Postavili sklad, zázemí a také akumulační nádrž na vodu pro zavlažování. Hřiště dostalo úsporné LED osvětlení a závlahový systém. Město do areálu už investovalo přes 100 milionů korun. Zrekonstruovalo tenisovou halu za 65 milionů korun. Zřídilo nafukovací halu pro házenou a další sporty. Celý areál v Lipách zahrnuje velkou sportovní halu, krytý bazén a venkovní hřiště a sportoviště. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Horská služba eviduje víc úrazů než loni. Od července do poloviny srpna záchranáři ošetřili 1400 lidí, tedy o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
3: Ten nárůst je poměrně významný oproti loňskému roku, včetně toho, že se řeší spousta úrazů především u cyklistů. Řeší to spíš v oblastech, kde jsou bike parky, to znamená třeba Jeseníky, Krušní hory, Šumava, tam, kde jsou opravdu ty bike parky, které těm lidem přináší adrenalin a zároveň se u toho stává větší množství nehod.
0: Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit i příští rok stát, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dohodl se tak s ministryní financí Alenou Schillerovou za ANO, se kterou jednal o rozpočtu na příští rok.
4: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel z 2009-2010. Ta částka, jaká bude vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
0: Letos stát uhradí na poplatcích za obnovitelné zdroje víc než 40 miliard korun. Sport. Ve věku 77 let zemřel bronzový olympijský medailista ve veslování Vladek Lacina. Cenný kov získal na hrách v Montrealu v roce 1976 jako člen posádky párové čtyřky. Vladek Lacina byl spolu s Jaroslavem Helebrandem jediným českým veslařem, který kdy na olympiádě startoval ve třech různých disciplínách.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, místy přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku ve Velkém Poříčí pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách s Radkem Půlkrápkem vás taky Jakub Šmit. Pěkně zdraví od mikrofonu, dobré ráno a hezké vstávání. Dnes je středa 19. srpna, svátek má Ludvík, tak přejeme všechno nejlepší. No a 4 minuty po 5. hodině ranní začíná náš ranní informační servis i s písničkami, které vás doufám potěší, takže se můžete těšit třeba na Věru Špinarovou, Jana Bendiga, Jana Nedvěda, Suzy Quattro a Marie Rotrová zaspívá jako první už za chviličku. No a v první reportáži dobrého rána taky budeme mluvit o tom, že učitelé, studenti nebo třeba zdravotníci na 4 týdny změní profesi, obléknou maskáče a uniformy a na vojenské akademii ve Vyškově budou trénovat střelbu, taktiku nebo orientaci v mapě. Výcvik budoucích členů aktivní zálohy přiblížíme v reportáži. V první reportáži dnešního dobrého rána už za chviličku, tak si o tom taky poslechněte. No a ještě jednou vás tady pěkně zdravíme, přejeme dobré ráno a hezkou středu 19. srpna.

0: Věra Špinarová dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude čtvrt na 6. No a někteří učitelé nebo studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivní zálohy. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově proto pro ně připravili speciální zkrácený 4týdenní kurz. No a zájem o něj mělo asi 70 rekrutů.
1: Pořád mět tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou pod rukavicama.
2: Rotmistr Petr Peštuka rozdává četě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do 3 skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
3: 6, 5.
2: Dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou. Vlastně na zbytek obličeje a potom ještě vnitř, tak jak je vlastně ten maskovací vzor, tak se ještě dají černý prvky do obličeje, jako na tváře, čelo a podobně.
2: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje 2 studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
5: Chtěl jsem toho zkusit, co moje tělo vydrží.
6: A jak to zatím vypadá?
5: Velmi dobře, zatím všechno drží. Baví mě to, těším se na střelbu, těším se na taktiku, to mě baví.
6: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
5: Zvyknete
7: si. Už jsme si zvykli docela, no.
5: Potu je tady opravdu hodně.
6: A motivovalo vás, že jsem přihlásil?
7: Chtěl jsem si to vyzkoušet. Můj otec je voják z povolání, tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to,
5: že jsi nebyl
7: na vojně.
2: Zkouškou je pro některé účastníky, například pro učitelku občanské výchovy Karolínu Kovářovou, třeba i všudy přítomný diskomfort.
8: Překvapilo mě toho spousta. Hned první den sprchy, kde nebyly vlastně ani žádné předěly, celkově vlastně ta pravidla.
2: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
9: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakému úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
2: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hysová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, středa 19. srpna, 231. první den v tomto roce, před námi svátek má Ludvík. No a narozeniny oslaví třeba herečka a moderátorka Adéla Gondíková, bude jí dnes 53 let, tak blahopřejeme a možná, že by byl teď čas i na pohádku.
1: Za devatero horami, devatero řekami, devatero lesy bylo jedno království, které nebylo ani velké, ani malé, a všichni lidé v něm žili spokojeně a šťastně.
2: Tak to jsem ještě neslyšel. Tak povídejte.
1: V tom království vládl král, který byl velice starý.
2: To on bude mít 3 syny.
1: A ten král měl 3 syny.
2: Teď jsem to říkal.
0: No, možná, že kdybych se vás teď zeptal, z jakého filmu je tahle ta ukázka, jak se často ptáme taky v Bleskovce před 7:30, tak byste hned poznali, že je to komedie Jiřího Mencla Na samotě u lesa. No a my jsme si ji připomněli krásnou ukázkou teď proto, protože přesně na den před 50 lety měla v kinech premiéru komedie Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tak, jenom abyste o tom věděli.
3: Počasí.
0: Je tam i krásná hláška v tom filmu, teď to neřeknu přesně tak, jak to pan Kemr říká, a prší a prší a prší, vidíte. Tak dneska ráno taky pršelo a docela hezky tady v Hradci Králové. Teď už ne, ale s těmi přeháňkami bychom měli počítat i během dnešního dne. Jinak bude oblačno až zataženo. Teploty v Královéhradeckém kraji se budou pohybovat od 22 do 26 stupňů a na horách kolem 17. Biozátěž bude dnes na jedničce.
3: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Milan Bendík a Michal David teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 8 minut před půl šestou. I teď je samozřejmě na řadě spotřebitelský servis jako každé ráno v tomto čase, ve kterém se ptáte Josefa Černého na adrese studio.hradec@rozhlas.cz. No a dneska to je otázka na pomůcku na žehlení vlasů, která se příliš tedy neosvědčila.
1: Paní Bára si objednala ionizační řeben, který ale hned při prvním použití poškodil vlasy příliš vysokou teplotou. Prodejce tvrdí, že hřeben je v pořádku, že si poškození způsobila paní Bára sama nesprávným použitím. Paní posluchačko, neznám konstrukci uvedeného výrobku, ale podle mého názoru by mělo být nastavení takové teploty, která by umožnila poškození vlasů, vyloučeno. Doporučoval bych tedy nejprve řádně pročíst návod a pokud zjistíte, že jste žádnou chybu neudělala, nezbývá než reklamaci zopakovat, případně vyhledat soudního znalce.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Platy ve veřejné sféře by měly v lednu stoupnout, oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Jasno je taky o výši důchodů. Podrobnosti ve zprávách v šest. Žně v našem kraji skončily zhruba o týden dřív než loni. Sklizeň urychlilo hlavně slunečné počasí doprovázené vysokými teplotami. Podle údajů ministerstva zemědělství klesl průměrný hektarový výnos obilovin meziročně o 5%. Zámecký rybník v Kopidlně má výrazný úbytek vody, upozornila střední škola zahradnická, která situaci sleduje. Hladina v tropických dnech klesala o 1 až 2 cm za den, celkem už o 25 cm. Veškerý odtok z rybníka byl zastaven. Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informuje agentura AFP. Zraněno bylo několik lidí. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu kolem 5 stupňů. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, místy přeháněky. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové, teď přesně 10 minut po půl šesté. Otvíráme noviny dnes poprvé a začnu Hradeckým deníkem, kde píšou o škodách po bouřce na Hradecku. Stromy v kempu v Bělči poškodily chatky a auta. Pondělní bouře se nevyhnula ani městským lesům. Kolem Hradce Králové škody se budou postupně odstraňovat. Návštěvníci by se měli lesem pohybovat velmi opatrně a vyhýbat se rozhodně místům s vyvrácenými, zlomenými nebo zavěšenými stromy, uvádí městské lesy Hradec Králové na svém Facebooku. Krajští hasiči první nahlášenou událost v souvislosti s bouřkou zaznamenali 15:45 v pondělí. Do zhruba 18 hodin pak evidovali 30 výjezdů jednotek hasičů po celém kraji. Ve většině případů se jednalo o technickou pomoc v souvislosti s popadanými stromy a větvemi, které blokovaly silnice, cyklostezky a železniční trať. Větší problém pak řešili v Bělči nad Orlicí, kde stromy popadaly na chatky a auta. V kempu v Bělči nad Orlicí došlo k pádu asi 4 vzrostlých stromů. Ty poškodili několik chatek a zaparkovaných vozidel, píše se v Hradeckém deníku. Tak to je návrat k pondělní bouřce. Já už se dívám také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde píšou o tom, že obří park u Cidliny Výčíně už získává tvar. U břehu Cidliny Výčíně roste 12-hektarová odpočinková zóna se sáňkovacím kopcem a cyklostezkou. Hotová bude v půlce příštího roku. Ještě nedávno tady byla louka. 12-hektarová plocha výčínské části Nové Město se však proměnila už teď ve velké staveniště. U břehu řeky Cidliny vzniká jeden z největších veřejných parků ve východních Čechách. Kromě páteřní cyklostezky nabídne sáňkovací kopec, skatepark a taky pump track. Za obří odpočinkovou zónu Jičín zaplatí 153 milionů korun. Veřejnosti se otevře v polovině příštího roku. Je tady k tomu v Mladé frontě dnes velký článek, tak si můžete přečíst. No a já se ještě podívám na stránky Dnešního práva, kde je zmínka o tom, že test e-dokladů odhalil problém. Před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů, ukázal zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne. Systémy byly ale celou dobu stabilní, jak informovala včera Digitální a informační agentura. Část uživatelů se dostala do fronty na vstupní bráně, která místy nestíhala dostatečně rychle navyšovat kapacitu, uvedla k tomu agentura. Dnešní právo, tam jsou k tomu podrobnosti. Takže přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové s připomínkou, že se za hodinu do dnešních novin podíváme znovu a přineseme z nich samozřejmě opět i další témata.

0: Taky dnes budeme mít po půl deváté hosta v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a dnes vám představíme Terezu Svoboda, která pochází z malé vesničky kousek od Vrchlabí. Je to autorka detektivek, nebo lépe řečeno psychologických hororových příběhů. Teď ostatně vyšla i debutová kniha Kořeny a inspirací. Určitě byla magická, ale taky trochu tajemná a temná krajina Švédska, kde celých 6 let žila a pracovala v lese. No a někteří z vás si Terezu můžou pamatovat taky z druhé řady populární reality show Zráci, kterou vysílala televize Prima, tak i na to se Terezi Svoboda zeptáme, bude naším dnešním ranním hostem po půl deváté.
1: Počasí.
0: Hradci Králové teď 15 stupňů, ukazuje teploměr v Trutnově 14, v Jičíně 15 stupňů Celzia, v Náchodě taky 15 a ještě pohled do Rychnova 15 stupňů Celzia s tím, že někde prší, někde už máme ten ranní déšť za sebou. No a co nás čeká během dne? Předpověď slibuje oblačnou až zataženou oblohu. Místy bychom měli s přeháňkami počítat i během celého dnešního dne. No a co teploty? Teploty v Královéhradeckém kraji vyšplhají dnes na 22 až 26 stupňů Celzia. Na horách naměříme kolem 17 stupňů a biozátěž bude na jedničce, takže nás čeká mírná zátěž. Přejeme vám krásný den, dnes je to středa 19. srpna a ještě rád připomenu, že Ludvík slaví svátek.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Teď jedna historická událost v dobrém ránu. Dnes totiž uplyne 430 let od narození dcery anglického krále Jakuba I., české královny Alžběty Stuartovny, která byla v 17. století manželkou českého krále Fridricha Falckého. Říkalo se jí také zimní královna a narodila se 19. srpna roku 1596. No a tak jsme zašli za dětmi, samozřejmě s otázkou, tedy konkrétně Petra Beránková zašla za dětmi s otázkou, kdo je to ta královna?
1: Že může mít na sobě korunu na hlavě.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku. A ještě ta královna to může mít na ušnice.
3: Jaké náušnice nosí královna?
2: Hezké. Hodně nazdobená je.
4: Ta je hlavní člověk.
3: Žije nebo vládne ještě nějaká královna někde?
2: Nevím ještě.
4: Ta jedna nedávno umřela.
3: Co musí dělat královna a jak by měla vládnout?
4: Hůlkou svojí velikou.
3: Ano, myslíš si, že je kouzelná?
4: Jenom ta hůlka.
3: Co ještě dělá královna?
5: Rozhoduje, určuje, že někdo pomáhá lidem.
3: Kdo je manželem královny?
4: Král.
3: A jak se jmenuje dcera od krále a od královny?
4: Princ a princezna.
6: A takhle to vidíme my.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Platy ve veřejné sféře podle ministra Aleše Juchelky vzrostou. Stavbaři v Hradci Králové odstraňují závady v podchodu pod Miletou. Hradečtí fotbalisté odehrají odložený duel z Plzní 9. září. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Platy učitelů, zdravotníků a policistů by měly v lednu stoupnout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí. Podle Aleše Juchelky je jasno taky o důchodech.
4: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: V Hradci Králové začaly v těchto dnech opravy nových podchodů pod křižovatkou Mileta. Nutné je odstranit nerovnosti na asfaltovém povrchu pod Hradeckou a Sokolskou ulicí. Práce potrvají do 28. srpna. Vyžádají si omezení pro chodce a cyklisty. Podle hradeckého magistrátu jde o součást dokončovacích prací před finálním převzetím stavby.
5: Dělníci v podchodech opravují asfaltový povrch, na kterém se objevily nerovnosti. Práce jsou rozdělené tak, aby místo zůstalo alespoň částečně průchozí. V minulých dnech stavbaři upravili taky odvodnění a vyčistili čerpadla od zbytků materiálu. Technologie byla původně napojená na veřejné osvětlení a čerpala vodu jen po setmění. Technici proto systém přepojili, aby fungoval nepřetržitě. Přesto podchody znovu zaplavila voda. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Mobilní aplikace IREDO má v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji přes 75 tisíc uživatelů. Od loňska umožňuje rychlý nákup jízdenek a sledování aktuální polohy autobusů a vlaků. Aplikace je teď nově propojená i se studentskou kartou ISIC.
6: Propojení aplikace se studentským průkazem ISIC umožňuje ověření statutu studenta a jeho registraci plně online bez návštěvy kontaktního místa. Studenti tak můžou i hned nakupovat zvýhodněné vícedenní jízdenky přímo v mobilu. Dopravní aplikace IREDO je dostupná pro systémy Apple a Android. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
2: Odložená utkání 5. kola fotbalové šance ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň budou ve středu 9. září. Informovala o tom ligová fotbalová asociace. Jablonec a Hradec Králové si nechali zápasy odložit kvůli účasti v závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 6:04, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dnes je středa 19. srpna, zdraví vás nejenom Radek Půlkrábek, ale taky Jakub Schmidt od mikrofonu. No a za chviličku pro vás máme docela dost zajímavou reportáž o tom, že Chili pomáhalo kravám na Pardubicku zvládat ta horka, vysoké teploty, chovatelé jim přidávali speciální směs do krmení, aby jim podpořili chuť k jídlu a pití. V horku krávy totiž méně žerou a projevit se to pak může třeba na množství a kvalitě mléka. No a víc tady v reportáži Anny Svobodové, kterou pro vás za chviličku máme. Tak si ji určitě poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové ještě jednou a příjemnou středu. Už od rána.

0: skupina ABBA. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za 5 minut už bude čtvrt na 7 a my vám přejeme dobré ráno. Teď míříme do Živanic na Pardubicku. Pálivou přísadu dostávali během veder do krmení dojnice v zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích. Speciální směs s čili papričkami podporuje totiž jejich chuť k jídlu a pití. Ve vysokých teplotách totiž krávy méně žerou a vliv to má potom i na produkci mléka. Chovatelé proto hledají způsoby, jak jim náročné letní dny co nejvíc ulehčit. No a reportérka Anna Svobodová tedy natáčela přímo ve stáji v Živanicích.
1: Díky těm papričkám, které tam jsou, tak vlastně jakoby mají větší podporu slinění, tím mají větší chuť žrádlu a tím vlastně i pijou.
2: Se mnou je tady předseda zemědělského a obchodního družstva bratranců Veverkových v Živanicích Vít Hejna.
1: A doplňují tu svoji energii, kterou spotřebovají jak na tu výrobu mléka standardně každý den, ale vlastně ještě využívají tu energii na ten tepelný stres, aby snížili to teplo nadměrným dýchání nebo nadměrným jakoby vypazeným jazyka a funěním.
2: Takže to čili funguje u nich podobně jako u lidí. Pálí je, tak se potřebují napít.
1: Napít a najíst, přesně tak. A když už vlastně zootechnici podle počasí, podle předpovědí vědí, že budou ty velký tepla, tak aby to v tom krmení měli, protože opravdu dřív tohle bychom nedávali, tak říkám, používám to asi tak 3 roky, tak vlastně opravdu v těch velkých vedrech bylo znát, že ty zvířata měly menší příjem potravy. Ventilátory jedou, takže tady je vlastně vyšší teplota jak 19 stupňů, takže aby krávy měly lepší pohodlí. Když je vyšší teplota, tak vlastně tam se ještě jasně dá taková mlhovina se pouští vlastně na jejich tělo, aby vlastně se ochladili.
2: Snižuje se vám tedy nějak jako teď v posledních letech, potom co ty teploty v létě takhle strmě stoupají, ta produkce?
1: Díky těm vlastně technologiím, které my máme ve stáji, tak co se týče jakoby řeknu produkce toho mlíka, se snažíme udržet na nějaký stejný úrovni. Spíš tam hraje roli složky, to znamená tuk a bílkovina, díky vlastně těmhle s těm teplotním stresům vlastně třeba snižují se.
2: Jak jste na tom vlastně s krmivem třeba v důsledku toho sucha?
1: Máme dostatek krmení s tím, že samozřejmě, kdyby přišli takový den 3 roky za sebou, tak už to je samozřejmě složitější a opravdu bychom měli provozní komplikace. Protože jenom v porovnání v loni jsme sklidili ze stejné výměry, kterou sklízíme na seno, abyste měli představu 900 balíků sena. Letos jsme sklidili jenom 270, takže vlastně není to ani třetina.
2: Vysokým teplotám přizpůsobují provoz zemědělské podniky napříč Pardubickým krajem. Z Živanic Anna Svobodová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vašo Patejdl teď zpíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je čas připomenout, že se probouzíte do středy 19. srpna, že dnešek je 231. dnem v tomto roce a že má svátek Ludvík, tak přejeme všechno nejlepší. No a můžu pozvat taky do radioporadny, která za nás čeká dnes dopoledne po 11. hodině, takže to téma dnes bude ještě letní prázdninové dovolenkové dovolená bez jazykové paniky. Tak to je naše téma, jak se rozmluvit, třeba pokud anglicky umíme, ale máme ostych, bojíme se, nebo jak se správně naučit anglicky, jaké základy budeme v zahraničí potřebovat. S tím vším nám dnes pomůže lektor angličtiny, respektive lektorka Broňa Sobotka, která bude hostem právě po 11. hodině a které se taky můžete na toto téma ptát, takže studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše adresa, anebo pak po 11. hodině jako tradičně zavolejte. Radioporadna dnes tedy na téma dovolená bez jazykové paniky.
1: Počasí.
0: Nejprve tedy pohled na aktuální ranní teploty, které tady v Hradci Králové jsou na 16 stupních Celsia, nebo ta teplota je na 16 stupních, v Trutnově 14,5 vidím na teploměru, v Jičíně 15, v Náchodě je to podobné, 15,5 stupně Celsia, v Rychnově 16 stupňů, takže se to opravdu liší jenom v půlstupňových rytmech a ta teplota kolem těch 15 až 16 stupňů Celsia teď je v našem Královéhradeckém kraji, někde už máme ten ranní déšť taky za sebou, někde třeba ještě v tuto chvíli prší, no a s dešťovými přeháňkami určitě musíme počítat během celého dnešního dne, protože meteorologové, konkrétně tady Imrich Drapa, který nám před chviličkou poslal aktuální předpověď počasí pro dnešní den, říká, že nás čeká dnes oteplení a přeháňky, takže zpočátku bude oblačno až zataženo. Výjimečně odpoledne se na mnoha místech vyskytnou přeháňky, výjimečně tedy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. V noci nás pak čeká přibývání oblačnosti. Bude oblačno až polojasno, postupně bude od západu v noci přibývat oblačnost a na severozápadě kraje se místy objeví přeháňky nebo déšť opět. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. No a zítřek bude ve znamení převážně velké oblačnosti, opět místy déšť nebo přeháňky a bouřky. Teploty, ale půjdou zase už o něco výš, zítřejší maxima 25 až 28 stupňů Celsia. Takže deštník se bude hodit dopoledne, tedy dnes výjimečně nějaká ta přeháňka, ale odpoledne už ty bouřky a přeháňky můžou být četnější a častější, tak s tím počítejte. Dobré ráno přejeme z Hradce Králové.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Znáš

0: Lenka Filipová teď v dobrém ránu. No a my pro vás máme ještě pozvání k našemu odpolednímu vysílání, jako vždycky před půl sedmou. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dneska bude hostem Alex Minářové po 13. hodině, bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu Slavie Praha Patrik Eliáš, který nám řekne třeba i to, proč odmítl nabídku hokejového klubu New Jersey Devils být trenérem. Bylo těžké tuhle tu roli v klubu odmítnout?
1: Bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji.
0: Prozradil nám Patrik Eliáš celý rozhovor s tímto bývalým útočníkem hokejovým, sportovním poradcem klubu Slavia Praha dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak si poslechněte.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů evidovala své tržby elektronicky, bez povinnosti tisknout účtenku. Horská služba v Česku hlásí víc úrazů než loni. Od července do poloviny srpna záchranáři ošetřili 1400 lidí, tedy o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších. Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dealerů pervitinu. Policie obvinila 7 lidí. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Na černý trh dodala skupina pervitin za několik milionů korun. V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy. Chtějí odškodnění v přepočtu za téměř 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Meta to odmítá. Přehradní nádrž Rozkoš u České Skalice hostí mistrovství České republiky mládeže v jachtingu. Přihlášeno je téměř 180 závodníků. První jízdy jsou na programu dnes. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehodu teď máme hlášenou na Jičínsku. Pozor na trase Radim u Libice. Havarovala tam 2 auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě Deň tisk.
1: 9 minut po půl sedmé, dnes po druhé otvíráme noviny a tentokrát začneme krkonošským deníkem, kde píšou o přehradě Les Království, která je v zajetí sinic, chlorofil dosahuje extrémních hodnot. Vodní dílo Les Království patří k architektonickým a turistickým pokladům našeho regionu, našeho kraje. Pohled z hráze do vody však v těchto dnech budí spíše rozpaky a nejedno ohrnutí nosem, když se zápach zanese až na hráz. Hladinu pokrývá teď totiž vrstva tlející biomasy, pěny a šedavých skvrn, která ostře kontrastuje s běžnou barvou vody. Správce nádrže státní podnik Povodí Labe potvrdil, že o zhoršené situaci ví a detailně ji také monitoruje. Podrobněji se o tom dočtete v dnešním krkonošském deníku. V Mladé frontě dnes přiloze kraj Hradecký zase píšou o tom, že nové chodníky budou v Trutnově na náměstí Republiky a nejenom to. Rekonstrukce Trutnovského náměstí Republiky potrvá do konce října a v plánu je tedy obnova povrchů od kruhového objezdu směrem ke katastrálnímu úřadu. Po obou stranách budou nové chodníky, vozovka dostane asfaltový povrch. Projekt počítá také s novým parkovacím zálivem pro 4 auta ke krátkodobému stání. Město za práce zaplatí 3 miliony korun. Tolik pohled do Trutnova. No a ještě pohled na stránky dnešního Práva. Český hasič ovládl závod na Tajvanu. Je to extrémně náročný závod, na jeho účastníky čekají disciplíny, jako jsou roztahování a balení hadic, výstup na věž se závažím, sprint mezi kužely nebo tahání figuríny. Marek Výšek v něm i po druhé za sebou dokázal, že v Česku působí opravdu ti nejlepší hasiči na světě. Profesionál z Pardubic opět zvítězil a ovládl mezinárodní soutěž, která se koná vždycky začátkem srpna na Tajvanu. No a vy se o něm můžete dočíst víc v dnešním Právu na straně číslo 7. I o tom, jak náročná ta soutěž vlastně byla. Tak se podívejte, přečtěte si noviny a my vás dál z Českého rozhlasu Hradec Králové pěkně zdravíme.

0: počasí.
1: Dnes nás čeká oteplení a přeháňky. Zpočátku bude oblačno až zataženo. Odpoledne se na mnoha místech objeví zase přeháňky, výjimečně i bouřky a teploty 23 až 26 stupňů, na horách 15 až 18. V noci nás čeká přebývání oblačnosti. Bude oblačno až polojasno, postupně tedy v noci od západu bude přibývat oblačnost a na severozápadě kraje se opět objeví přeháňky nebo déšť. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů v noci. No a zítra převážně velká oblačnost, místy déšť nebo přeháňky a bouřky a teploty zase vyšší. Zítra 25 až 28 stupňů. Za chviličku sport a v něm dnes o tom, že extraligoví hokejisté Hradce Králové se připravují na další sezónu, takže se dozvíte jak.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Extraligoví hokejisté Hradce Králové se připravují na další sezónu, no a v posledních dnech se snaží spojit náročné tréninkové jednotky i s přípravnými zápasy, ve kterých jsou zatím bez porážky. Naposledy si o víkendu poradili s rakouským Salzburkem.
1: Zápas se Salzburkem byl určitě nejnáročnější. Myslím si, že to bylo hlavně kvůli tomu, že jsme měli 6 těžkých tréninků a tohle byl do toho ještě 3. zápas během těch 6 dnů. Ale nechci se na to vymlouvat, protože Salzburg určitě taky v přípravě jako my. Musím říct, že byli opravdu šikovní.
2: Vracel se k poslednímu duelu obránce hokejistů Hradce Králové David Sýkora. Přípravné zápasy budou týmu přibývat, ale i nadále. Teď odehrají další 2 duely během 3 dnů. Tréninkové jednotky se už ale postupně mění.
1: Proti začátkům prvnímu, druhému týdnu, kde jsme měli ty tréninky změřený hodně na kondici, teďka už jsme přešli hodně systému a pomalu se do toho dostáváme.
2: 25-letý obránce zažívá přípravu s extraligovým týmem poprvé v kariéře. V minulém ročníku se sice v hradeckém dresu Sýkora objevil, ale pouze na několik utkání v rámci hostování z prvoligového Kolína. Na nejvyšší úroveň domácího hokeje si přesto stačilo zvyknout, i když respekt stále má.
1: Týmy z extraligy znám, proti ním jsem možná malinko nervoznější oproti tomu, když hrajem třeba s takovým Salzburkem, kde ty kluky jako neznám.
2: Tentokrát proti Davidu Sýkorovi a jeho spoluhráčům budou stát známější tváře, protože soupeřem hradeckého týmu budou liberečtí Bílí Tygři. A dá se očekávat, že trenér Tomáš Martinec opět pořádně zamíchá sestavou.
1: Myslím si, že to fajn, že si vyzkouším i s ostatníma klukama v obraně si zahrát a zároveň si myslím, že to je dobrý i pro trenéry a že to dělají schválně, aby viděli, kdo si s kým víc sedne a kdo s kým zase míně a oni budou tím pádem vidět do sezóny, co a jak.
2: Odhaduje další změny ve složení obraných dvojic pro dnešní utkání David Sýkora. Zápas mezi hokejisty Hradce Králové a Liberce začne v 17 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 7 hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Studenti si připlatí za nájmy v bytech. Město Jičín zmodernizovalo sportovní areál. V centru Hradce Králové je uzavřený frekventovaný podchod. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Studenti letos zaplatí za nájmy v bytech víc než loni. V některých městech vzrostly ceny oproti loňsku zhruba o 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Nejdražší je tradičně Praha. Nájmy ale rostou i na východě Čech.
7: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 000, v Plzni přes 7 000 a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Sportovci v Jičíně můžou opět využívat atletický a fotbalový stadion v areálu v Lipách. Původní zázemí neodpovídalo požadavkům pro pořádání atletických závodů vyšších úrovní. Město tak přistoupilo k modernizaci.
8: Stavbaři na stadionu opravili 400-metrový ovál s 8 dráhami, atletické sektory a travnaté hřiště. Postavili sklad, zázemí a také akumulační nádrž na vodu pro zavlažování. Hřiště dostalo úsporné LED osvětlení a závlahový systém. Město do areálu už investovalo přes 100 milionů korun. Zrekonstruovalo tenisovou halu za 65 milionů korun. Zřídilo nafukovací halu pro házenou a další sporty. Celý areál v Lipách zahrnuje velkou sportovní halu, krytý bazén a venkovní hřiště a sportoviště. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: V Hradci Králové na třídě Karla IV. Je kvůli opravám opět uzavřený podchod pro pěší. Omezení začalo v pondělí, potrvá do neděle. Staveniště je nutné obejít po Střelecké ulici, informuje radnice. V Hradci Králové přibylo 16 kamenů zmizelých. Město se opět připojilo k celoevropské iniciativě připomínající oběti holokaustu a nacistických represí z doby druhé světové války. Mosazné dlaždice jsou u domů, ze kterých byli židovští obyvatelé deportováni, vysvětluje mluvčí města Kateřina Malá.
9: Z Hradce Králové bylo do Terezína transportováno v prosinci roku 1942 celkem 1200 osob. Mnozí z těchto lidí pak pokračovali do vyhlazovacích táborů, kde se osvobození dočkalo pouze 99 z nich. Za 3 roky bylo v Hradci Králové položeno již 36 kamenů zmizelých.
1: Počasí. Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na výjezdu z Opočna směrem na obec Mokré pozor na nehodu, havarovalo tam osobní auto.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: S
0: 7 hodin 4 minuty středa 19. srpna. Dobré ráno přejeme z Hradce Králové. Jakub Šmit od mikrofonu vás pěkně zdraví, přeju dobré ráno a hezké vstávání, taky dobrou chuť k snídani. No a o čem budeme mluvit dál? Za chviličku v reportáži to bude o tom, že v Drůbežárně v Kosičkách na Královéhradecku začala obnova chovu slepic. Je to půl roku poté, co v únoru bylo nutné stovky tisíc zvířat zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. Kamiony s novými nosnicemi budou do Kosiček teď jezdit několik měsíců a místo klecí jsou pro slepice připravené už jenom výběhy ve velkých halách. Podrobnosti přímo z místa nabídne reportáž Tomáše Larince už za malou chvíli. Tak si ji poslechněte. V Bleskovce si pak s námi můžete zahrát dnes o praktickou záležitost do kuchyně. Vakuovací sáčky 50 kusů 30x40 cm, to je rozměr. Jsou to vakuovací sáčky od Lifehightu. Taková věc se vždycky v domácnosti hodí, takže vám přeju hodně štěstí. Před půl osmou budete určitě v Bleskovce úspěšní, věřím tomu. Tak ještě jednou dobré ráno a ať se hezky vstává.

0: 7 hodin 11 minut, za 4 minuty už bude čtvrt na 8. Farma v Kosičkách na Královéhradecku se znovu vrací k chovu slepic, které musela v únoru zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. Za oběť nákaze i následnému nucenému zásahu padlo 250 000 slepic z tamních, většinou klecových chovů. Pro nové slepice jsou už ale připravené jiné podmínky. Běhat totiž budou teď už volně v halách.
1: Klecový chov v České republice končí vlastně 31.12.2026, takže bychom ty zvířata do klecí dali na 3-4 měsíce. Ty turnusy jsou minimálně dvouleté, takže vlastně by bylo i neekonomické nakoupit za mnoho milionů zvířata a zároveň je pak hnedka poslat pryč.
2: Že se povedlo stihnout přestavět klece na voliér, je ředitele Jana Pouzdílka těší. Moc dalších radostí mu ale ptačí chřipka nepřinesla. Naopak, ekonomická bilance i po započtení peněz od státu nebo pojišťovny čítá zhruba minus 200 milionů korun. Přesto společnost nepropustila během 6 měsíců od nákazy nikoho a zaměstnance využila třeba na údržbu a drobné opravy.
1: Obecně v České republice je problém sehnat kvalitní pracovitý lidi. V tom zemědělství je ten problém ještě větší. Takže když máme šikovné české lidi, tak nemůžeme si dovolit o ně přijít, protože až je budeme potřeba, tak oni nebudou.
2: V práci zůstala i zootechnička Renata Richterová, v únoru po úderu ptačí chřipky hodně smutná. Teď obklopená novými nosnicemi, zase viditelně optimističtější. I protože slepice zvládly cestu ze Slovenska velmi dobře.
3: Jsou úplně v pořádku. Tak jsme to čekali, tak jsme to chtěli a vypadají velice dobře. Jo, na 16 týdnů váhově i vidíte pohledově, slaboučky nejsou.
2: Radost z toho má i ředitel farmy Jan Pozdílek, i protože zajistit nové nosnice není vůbec jednoduché.
1: Plány na skladnění slepic nosnice dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchoven jsou naprosto vyčerpaný, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovu. Ty zvířata jsme museli poptat relativně po celé Evropě díky situaci z února 26, kdy teda kosičky zasáhla ptačí chřipka a šlo do likvidace necelých 250 000 zvířat. Takže ten 250 000 zvířat sehnat není prostě otázka dnu ani týdnu, ale je to otázka měsíců.
2: S dalšími závozy ze Slovenska počítají v drůbežárně ještě v dalších 2 měsících. I v září a říjnu přijedou kamiony několikrát. Vedle obnoveného chovu se pokoušejí v Kosičkách vymyslet i vlastní opatření proti šíření ptačí chřipky. Na podzim vysadí ve směru, odkud zřejmě nákaza vzduchem přišla, hustý les, který by měl vítr zvěry zastavit. Z Kosiček Tomáš Šlerinc, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec.

0: počasí.
1: Teď je 16 minut po 7 hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v Hradci Králové je 17 stupňů na teploměru, v Trutnově 15, v Jičíně 16 stupňů, v Náchodě taky 16 a to též vlastně i v Rychnově nad Kněžnou, kde také teploměr ukazuje 16 stupňů Celsia. Takže vám přejeme hezké ráno, no a jaký bude den? Čeká nás mírné oteplení a přeháňky, zpočátku bude tedy oblačno až zataženo, odpoledne se pak na mnoha místech objeví právě přeháňky, výjimečně i bouřky a teploty 23 až 26 stupňů. Na horách 15 až 18. V noci nás pak čeká přebývání oblačnosti, bude oblačno až polojasno, postupně od západu zase budou přibývat přeháňky nebo déšť a teploty 18 až 15 noci a zítra ve čtvrtek převážně velká oblačnost, místy déšť nebo přeháňky a bouřky a zase mírné oteplení, zítra bude oblačno až zataženo, jak jsem říkal, výjimečně bouřky, hlavně ty přeháňky nebo déšť a teploty zítra 25 až 28 stupňů Celsia.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak jdeme na to, jdeme si zahrát, zasoutěžit teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Budu rád, když zavoláte a vy taky, když vyhrajete, protože dneska hrajeme o co? Sáčky, 50 kusů sáčků, vakuovacích sáčků od Lifehightu, praktická věc, ještě vám řeknu rozměr, abyste věděli, 30x40 cm a to se vždycky hodí mít něco takového doma v domácnosti. Tak, no a vaším úkolem zase bude poznat dnešního oslavence narozeninového, respektive narozeninovou oslavenkyni. Ona nám teď zaspívá jednu písničku, kterou možná znáte i v podání Heleny Vondráčkové. Je to takový krásný letní song. No, ono se na začátku té písničky spíš vypráví, takže ta dotyčná bude spíš vyprávět, než zpívat.
1: Je letní ráno, slunce, na pláži ještě kapičky rosy a pak už jenom já.

0: prostě nedá odolat. No prostě ne.
1: No prostě ano, vy už určitě víte, teda doufám, že víte, kdo má dneska narozeniny, tak zavolejte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: No tak schválně, dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové. Dobrý den, kdo pak tam?
3: No, tady Lada.
1: Lada, dobrý den,
3: ale,
1: Lado.
3: Ale vůbec si nejsem jistá.
1: Zkuste.
3: Mně to připadalo jak Adéla Gondíková.
1: Jako Adéla Gondíková. A tu písničku znáte? Léto je léto.
3: No jasně.
1: No, myslíte Adéla Gondíková. No, Lado. Máte pravdu, je to Adélka. Dneska má narozeniny, rodačka ze Sokolova. Tak skvělý, skvělý. Takže
3: děkuju, to
1: nebyla jste si, nebyla jste si úplně jistá.
3: Nebyla, ne, ale říkám, ale něco tam s ní cítím.
1: Jo. Tak jinak, Adéla se narodila, jak jsem říkal, v Sokolově 19. srpna roku 1973, takže dneska má 53. narozeniny. Vystudovala Pražskou konzervatoř, obor hudebně dramatický. Teď teda nevím, jestli vystudovala, ale určitě studovala. Já nevím, jestli to dokončila, myslím si, že ne. Ale to vůbec nevadí, protože jinak samozřejmě umělecky nadaná je velmi, což prokázali s bratrem Daliborem hned brzy, kdy začali moderovat v mnoha rádiích, pak se objevili i v seriálu Nováci na Nově, kde pak s Daliborem taky postupně moderovali hodně Snídaní s Novou, Kolotoč, Gogo Show nebo Rady ptáka, Loskutáka, pak se taky Adélka objevila i v Ordinaci v Růžové zahradě. No a v posledních letech své jméno a hlas propojila taky s námi, s Českým rozhlasem, za což jsme moc rádi. Takže jí moc zdravíme a blahopřejeme k těm dnešním 53. narozeninám. A vám, Lado, taky perfektní. Zkusila jste.
3: Tak jo, děkuju.
1: Vyhrála jste. Tak ať vám hezky sáčky slouží. Naschledanou.
3: Děkuju.
1: Tak, kdo nám zaspívá teď? Ještě Whitney Houston to bude v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už ji slyšíte. No a pak přijde Radek Půlkrábek se zprávami, což bude tady za 5 minut přesně o 7:30. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Platy učitelů, zdravotníků a policistů by měly od ledna stoupnout. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky za ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů mest ve veřejné sféře za poslední roky. Dohodl se na tom s ministryní financí. Žně v našem kraji skončily zhruba o týden dřív než loni. Sklizeň urychlilo hlavně slunečné počasí doprovázené vysokými teplotami. Podle údajů ministerstva zemědělství klesl průměrný hektarový výnos obilovin meziročně o 5%. V Červeném Kostelci začíná mezinárodní folklorní festival. Potrvá do neděle. Vystoupí tam soubory z 9 zemí světa. Vůbec poprvé si můžeme koupit na festival vstupenky online. Španělskou Granadu zasáhlo zemětřesení, informuje agentura AFP. Zraněno bylo několik lidí. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu kolem 5 stupňů. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, odpoledne místy přehaňky. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku teď pozor na nehodu na trase Úlibice Radim u odbočky na Studňany. Se tam srazila 2 auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Je 8 minut po půl osmé. Noviny pro vás máme teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a v hradeckém deníku se dnes píše o škodách po pondělní bouřce na Hradecku. Stromy v kempu v Bělči poškodily chaty a auta. Pondělní bouře se nevyhnula ani městským lesům. V Hradci Králové škody se budou postupně odstraňovat. Návštěvníci by se měli lesem pohybovat velmi opatrně a vyhýbat se určitě místům s vyvrácenými, zlomenými nebo zavěšenými stromy, jak uvádí městské lesy Hradec Králové na své

v dnešních regionálních denicích. Já už se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Tady zase píšou o obřím parku, který už v Jičíně získává tvar. U břehů Cidliny v Jičíně roste 12-hektarová odpočinková zóna se sáňkovacím kopcem a cyklostezkou. Hotová bude už v půlce příštího roku. Ještě nedávno tady byla přitom louka. 12-hektarová plocha v jičínské části Nové Město se však proměnila ve velké staveniště. U břehů řeky Cidliny vzniká jeden z největších veřejných parků ve východních Čechách. Kromě páteřní cyklostezky nabídne sáňkovací kopec, skatepark a taky pump track. Za obří odpočinkovou zónu Jičín zaplatí 153 milionů korun. Veřejnosti se otevře v polovině příštího roku. Píše se v Mladé frontě dnes. Článek ještě pokračuje, takže podrobnosti si můžete dočíst sami. No a dnešní Právo také zmiňuje se o tom, že děti by mohly opět propadat v uvozovkách do školky. Vrátit prvňáčka ze základní školy zpět do školky bylo v Česku možné několik desetiletí. Tahle praxe skončila až s loni přijatou novelou školského zákona a platí od 1. září roku 2025. Praktiku, která je podle odborníků pro děti škodlivá, chce ale znovu zavést premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle jeho poradkyně a ředitelky základní školy Sadská Blanky Žánové by bylo vhodné děti ve výjimečných případech převádět alespoň do přípravných tříd. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO ale příznivcem takového opatření není. Podle něj se jedná ve skutečnosti v obou případech o obnovení návratu dítěte do mateřinky a hodlá se návrhu bránit. Podrobně si o tom můžete přečíst v dnešním Právu na straně číslo 6, kde najdete obsáhlý článek. Tolik z dnešních novin. Přejeme vám dál hezké vstávání. Za 4 minuty už bude 7:45. We'll be right back.

0: počasí.
1: 7:43, rád připomenu, že dnes nás čeká oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky, teploty v Královéhradeckém kraji 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 a biozátěž je na jedničce. Mírná zátěž nás tedy dnes čeká, je středa 19. srpna. No a za chviličku to bude o tom, jestli se všechny planety sluneční soustavy otáčí jedním, tedy stejným směrem. Povíme si s Martinem Písaříkem v dnešní rubrice Co v učebnici nebylo, tak si za pár minut v dobrém ránu taky poslechněte.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové

0: Noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Školy hlásí větší zájem o zdravotnické obory. Nové podchody pod Hradeckou Miletou potřebují opravit. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji v Cincinnati do osmifinále. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. V Česku roste zájem o studium oboru všeobecná sestra. Loni do něj nastoupilo téměř 1900 studentek, o 40% víc než předloni. Vyplývá to z dat ministerstev školství a zdravotnictví.
6: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
7: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
6: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
8: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
6: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: V Hradci Králové začaly v těchto dnech opravy nových podchodů pod křižovatkou Mileta. Nutné je odstranit nerovnosti na asfaltovém povrchu pod Hradeckou a Sokolskou ulicí. Práce potrvají do 28. srpna. Vyžádají si omezení pro chodce a cyklisty, informuje radnice. Město Semily zjišťuje, zda mají obyvatelé zájem o stavbu krytého bazénu. Vzniknout by mohl u sportovního centra. Lidé se můžou vyjádřit v online dotazníku.
9: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Hromadné onemocnění návštěvníků jesenických lázní způsobily podle prvních výsledků testů noroviry. Jde o střevní chřipku. Hygienici zdroj nákazy zatím neznají. Lázně kvůli situaci přijali protiepidemická opatření.
5: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou taky Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menšík.
5: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Jičínsku pozor na nehodu na trase Radim u Libice za odbočkou na Studeňany. Se tam srazila dvě auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A 8:04 vás dál pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku se podíváme jako každou středu po 8 hodině na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Petra Drukolová, tedy mluvčí ředitelství silnic a dálnic, nám to poví. No a hostem po 9:30 pak bude Tereza Svoboda, která pochází z malé vesničky kousek od Vrchlabí. Celých 6 let žila ve Švédsku, kde pracovala v lese, a to jí možná taky hodně inspirovalo k napsání knihy Kořeny, což je soubor takových psychologických hororových povídek zasazených právě do tajemného Švédska. Jinak Terezu jste mohli vidět taky v druhé řadě populární reality show Zrádci, kterou vysílala televize Prima, a k tomu se možná taky dostaneme v našem povídání, až tady Tereza Svoboda bude po 9:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak se na ní moc těšíme. No a vy dál poslouchejte, ať se dál hezky a příjemně vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré ráno.

0: Tina Turner, teď v dobrém ránu a za 3 minuty už bude 8:45. Na mnoha místech našeho Královéhradeckého kraje se na silnicích opravuje. My už jsme dneska v novinách četli, že třeba v Trutnově pokračuje rekonstrukce na náměstí Republiky, která potrvá do konce října a že v plánu je obnova povrchu od kruhového objezdu směrem ke katastrálnímu úřadu. Po obou stranách budou nové chodníky, vozovka dostane asfaltový povrch, projekt počítá i s novým parkovacím zálivem pro 4 auta ke krátkodobému stání. No a až bude hotovo, tak to bude všechno moc fajn. Jinak, jak jsem říkal, rekonstrukce Trutnovského náměstí Republiky potrvá zhruba do konce října, jak jsme četli v novinách dnes, v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, tuším, byla zmínka. No my se teď podíváme taky na krajské silnice, co se na nich v nejbližší době chystá. To nám řekne teď mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová a myslím, že se vydáme na Rychnovsko konkrétně.
1: V polovině tohoto týdne dokončíme opravu povrchu silnice 1/11 v Česticích a tím končí i kyvadlový provoz v místě stavby. Za 1,5 roku jsme na 700-metrovém úseku před a za okružní křižovatkou vyměnili krytové vrstvy a upravili a obnovili svislé a vodorovné dopravní značení. Oprava vyšla na téměř 13 milionů korun. Zároveň na konci týdne dokončíme 4měsíční práce na novostavbě opěrné regulační zdi a rekonstrukci přilehlého jízdního pruhu na silnici 1/14 v Rudníku, které vyšly na 7 milionů korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Rádi vám povíme a připomeneme, jak bude teď i s meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Jimrichem Drapákem, který má službu. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Tak povězte, jaký bude den. Dneska už tady máme jednu přeháňku v Hradci za sebou, nebo tak jako ráno hezky pršelo, když jsem šel do práce, ale to bylo ještě v noci, to bylo někdy kolem 3., 4. hodiny ráno. Tak jak to bude vypadat dál?
2: Ještě nás bude dneska ovlivňovat ta teplá fronta, která by se měla posouvat východu, takže musí počítat s velkou oblačností. Přechodně se potom odpoledne může i ta oblačnost potrhávat. Ještě se nám vyskytnou nějaké přehánky, výjimečně by se mohla objevit i nějaká bouřka. Za tou frontou už by se nám trošku oteplilo proti včerejšku, 23 až 26 maximální teploty. A vítr mírného západní 3 až 7 metrů za sekundu bude večer slábnout. Prosté podmínky ale budou dobré a bude vstupné zatím číslo 1 mírná záčka.
1: Takhle dnešek ráno mám taky zítra vyrazit do práce, do rádia s deštníkem radši?
2: Už by to nemuselo být tolik ráno ještě, ale postupně potom v těch odpoledních hodinách by se opět mohly vyskytovat nějaké místy, bouřky nebo i přehánky. 18 až 15 minimální teploty a zítra nejteplý za tou teplou frontou. 25 až 28 stupňů. Ano, oblze oblačno je zataženo, přechodně je polejasno a opět se na místě vyskytá nějaký déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky.
1: Takže stále platí, že ten zítřek by měl být nejteplejším dnem z celého tohoto týdne.
2: Zatím to tak platí a v pátek potom to vypadá na zvolněnou stranou frontu, která byla začala ovlňovat asi nejvíce srážek zpátka na sobotu, zatím vypadá v noci, tam zatím vypadá, že by mohly být i vydatné a potom ubývání oblačnosti během víkendu i těch srážek ubývání teploty většinou tak kolem těch 25 stupňů.
1: No ne, já jsem si ráno právě říkal cestou do práce, že sice prší, ale jak je to příjemné, když člověk jde a vidí po dlouhé době ten déšť, takže... Takže je to fajn, že prší v tuto chvíli.
2: Musíme počítat tím do pátku, nějaké ty srážky se pořád budou vyskytovat.
1: Tak jo, tak moc děkujeme za předpověď počasí, kterou pro nás dál sledují meteorologové v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové, dnes konkrétně tady Jimrich Drapák. Díky, nashledanou.
2: Nemáte za český den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny, abychom věděli, kolik je za 11 minut 8:30.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

milovat.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reform, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: prachy. Si.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů evidovala své tržby elektronicky bez povinnosti tisknout účtenku. Horská služba v Česku hlásí víc úrazů než loni. Od července do poloviny srpna záchranáři ošetřili 1400 lidí, tedy o 300 víc než minulý rok za stejné období. Zraněných přibylo i v Krkonoších. Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila 7 lidí. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Na černý trh dodala skupina pervitin za několik milionů korun. V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podaly 4 americké státy. Chtějí odškodnění v přepočtu za téměř 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Meta to odmítá. Přehradní nádrž Rozkoš u České Skalice hostí mistrovství České republiky mládeže v jachtingu. Přihlášeno je téměř 180 závodníků. První jízdy jsou na programu dnes. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku máme hlášenou nehodu na trase Radim Úlibice pozoru u odbočky na Studňany, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: se jmenuje. No a inspirací určitě byla i magická, ale taky trochu tajemná a temná možná krajina Švédska, kde celých 6 let žila a pracovala tam v lese. No a někteří z vás si Terezu můžou pamatovat i z druhé řady populární reality show Zrádci, kterou vysílala televize Prima, a k tomu se možná taky v našem povídání ještě dostaneme. Terezo, vítám vás.
1: Dobré ráno.
0: Tak co byste nám o sobě řekla vy sama, třeba jednou větou, kdybyste si měla představit? Já už toho o vás řekl docela dost.
1: Jednou větou, no tak to začínáme nejtěžší otázkou. Tak celoživotní dobrodruh asi, co skáče do věcí po hlavě bez toho, aniž by o těch věcích dopředu nějak do hloubky přemýšlel, ale o to více je to pak větší dobrodružství.
0: A kde žijete teď? Já jsem říkal, že 6 let teda jste byla ve Švédsku.
1: Ano, po 6 letech jsme se z hlubokých švédských lesů rozhodli s manželem vrátit do Prahy. Takže trošku změna.
0: Takže už jste Pražanda.
1: Teď jsem Pražanda, no.
0: No a jak se teda stalo, že jste se vrhla po hlavě do toho Švédska?
1: No, protože jsem potkala svého ještě tehdejšího přítele a ten mi po seznámení řekl, že se za měsíc stěhuje do Švédska. Ale jelikož víme, že já skáču po věcích po hlavě. Tak mi nedělalo problém si zbalit kufírek a taky.
0: Takže jste mu nedala košem, když vám řekl, že se chystá do Švédska.
1: Jsem se na ně nalepila, jela jsem s ním.
0: A měla jste nějakou představu o Švédsku nebo vůbec?
1: Vůbec. To bylo hrozně na punk, ten odjezd. Takže jsem si zbalila kufr a jela jsem s ním.
0: Mm-hmm. A až tam jste teda jako zjistila, co budete dělat, že budete pracovat v lese?
1: Partner tam právě měl domluvenou práci v lese. Já samozřejmě, jakož jsem dobrodruh, tak říkám, já jdu toho s tebou. On mě od toho odrazoval, protože to je typicky mužská práce, ale já jsem si říkala, proč ne? Tak jsem se kousla
0: A zkusila to. Na jaký to bylo teda, to zkoušení, práce v lese? Co jste tam dělala?
1: Během těch 6 let ve Švédsku jsem nejčastěji sázela stromky.
0: Tak to je hezký, ne?
1: Ono to zní tak hezky romanticky, no. Že chodíte po lesích, sázíte stromečky.
0: Na čerstvém vzduchu.
1: Ano, ale je to extrémně fyzicky náročná práce. Po prvním pracovním dnu jsem nebyla schopna ani pořádně vystoupit z auta, protože mě bolely v těle i takové svaly, o kterých jsem ani nevěděla, že tam mám. Ale zjistila jsem, že si člověk dokáže zvyknout úplně na všechno.
0: No a tak jako švédské lesy jsou taky husté, velké, rozlehlé, ne?
1: Ano.
0: Jaká ta příroda tam je ve Švédsku?
1: To je něco, co mi bude tady v Praze chybět.
0: To věřím.
1: Protože tamkoliv přijdete, jsou buď lesy nebo jezera, takže je tam nádherně. To byla skvělá inspirace pro ty moje povídky.
0: Jo, já jsem slyšel, že jste bydleli v nějakém domečku u lesa se samohrajícím
1: pijánem
0: někde ve druhém patře.
1: Jo, tam...
0: Trošku horor.
1: Tam jsme žili první 2 roky, byl to takový strašidelný dům přesně u lesa ve vesničce, kde bylo všeho všude asi 10 domů. A mimochodem, tato vesnička je i v mojí knížce, v ní se odehrává jedna z mých povídek, taky v takovém trošku strašidelném domě, takže inspirace se tam sbírala krásně.
0: A jak to bylo teda s tím pijánem?
1: No já si to snažím vysvětlovat racionálně, takže doufám, že to byly nějaký myši.
0: Jasně,
1: jako třeba to byl nějaký hubák, duch, ale doufám, že to byly myšky.
0: Možná, že to byla myška, že přeběhla
1: ano.
0: Po klávesnici,
1: ano.
0: Tak fakt jako jste jako uléhali a nahoře vám hrálo piano samo.
1: Občas to tam tak zaznělo, no, kláveska sem, kláveska tam.
0: Hezky. A kde teda přesně ve Švédsku jste byli?
1: Tady ta vesnice se jmenovala Askerit. A pak jsme se asi po 2 letech přestěhovali do takového menšího městečka Aneby. Nejbližší město větší je třeba Husqvarna nebo Jönköping.
0: Tak já znám jenom Husqvarnu, to je nějaká značka.
1: Ale tam to celý začalo.
0: Jo, tam začala ta značka.
1: Ano.
0: Takže má to spojitost, ano. Krása. Tak my se dostaneme k té vaší knížce po písničce a možná i k těm zrádcům. Naším hostem je v dobrém ránu Tereza Svoboda.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes Tereza Svoboda, která pochází z malé vesničky kousek od Vrchlabí, celých 6 let žila ve Švédsku, kde pracovala v lese, jak už nám říkala, a i to jí určitě inspirovalo k napsání knihy Kořeny, což je soubor psychologických hororových povídek, zasazených právě do té tajemné švédské přírody, jinak Terezu jste mohli vidět taky ve druhé řadě populární reality show Zrádci, kterou vysílala televize Prima, taky jsem se díval, k tomu se určitě taky Terezo ještě dostaneme, ale když jsme v tom Švédsku a začneme představovat knížku. Mimochodem, jak se řekne švédsky třeba dobrý den nebo dobré ráno?
1: Dobrý den je hej.
0: Hej, hej.
1: A nebo ráno, dobré ráno, good moron.
0: Good moron. Mm-hmm. Vám prý vůbec nedělalo problém se švédsky naučit?
1: No, byla jsem až překvapená, protože na první pohled to zní jako hrozně krklomná řeč. No. A překvapivě mi to šlo jako hrozně dobře se naučit švédsky.
0: A tak jste dobrá na jazyky?
1: No, tak očividně asi jo.
0: Asi?
1: Ale jako tím, jak teď v tom Švédsku nejsem, nepoužívám to, tak se to hrozně rychle zapomíná. Takže jako základy umím, no.
0: Jaké je Švédsko? Zamilovala jste se ho hned? My už jsme mluvili o té krásné přírodě samozřejmě. Co lidé třeba? Nebo tak jaký tam byl ten každodenní život?
1: Tak příroda samozřejmě krásná a lidé to jsou takový chladní, jak byste si asi Severany představoval.
0: Norové jsou taky takový, že si drží samozřejmě lidi od těla.
1: Takovou tu svoji drsnou slupku mají, ale podle mě, když ji rozlousknete, přesně, tak jsou to miláčkové.
0: Přesně tak. Jo. Je trošičku jako potíž se jim dostat po tu kůži, ale jakmile se
1: když
0: vám to povede.
1: Když se tam dostanete, tak...
0: Takže máte přátelé ve Švédsku na celý život?
1: Máme tam takový dva přátelé, který přesně bydleli vedle v té naší vesničce u toho strašidelného domku. Ty měli domek strašidelný vedle.
0: Tak, abyste se neskamarádili.
1: Ano, takže jsme si sdíleli naše strašidelné historky. Takže tyhle ty dva přátelé nám asi zůstanou na celý život.
0: No a jak je to s tím psaním? Psala jste vždycky, nebo až to Švédsko vás přimělo?
1: Psala jsem vždycky, nebo od malinka jsem se tím vždycky tak krátila chvíle a jenom tím přesunem do toho Švédska se to celý umocnilo. Přišlo mi škoda, že bych nevyužila ten potenciál toho, co to Švédsko nabízí. To tajemno.
0: To tajemno. Temno.
1: Temno, ano. Hrající piano.
0: A takže horor, že budete psát hororové psychologické příběhy, to byla asi jasná věc po tom Švédsku teda.
1: To šlo, ano. Samo.
0: A předtím jste psala i něco veselějšího třeba?
1: Ani ne. Ani ne. Jako svoji první povídku, co jsem napsala, tak nebylo asi 11 a to taky byla detektivka.
0: Jo.
1: Takže nikdy jsem nepsala nic veselého.
0: Proto jste šla taky do těch Zrádců, ne? Asi možná.
1: Ano, to je taky jedna taková velká detektivka.
0: Velká detektivka, to všichni vědí. Vy, milí posluchači, kteří jste se dívali jako já. Já jsem teda neviděl od začátku, to já už jsem vám to říkal, že vás jsem vlastně nezaregistroval.
1: No, bohužel. No.
0: Protože já jsem se začal dívat asi od prostředka, od poloviny a to je teda ta druhá řada, kde vyhrála Mia.
1: Ano, správně.
0: Policejní psycholožka.
1: Ano. Vrchní komisařka.
0: To bylo hodně zajímavé.
1: To bylo hodně zajímavé. No.
0: Takže proč jste se přihlásila vůbec do téhleté soutěže?
1: No, přesně jak říkám, je to jedna velká tajemná detektivka, takže přesně něco pro mě. Já když jsem viděla první řadu, tak jsem věděla, že jestli bude druhá, tak tam 100% musím být. A povedlo se.
0: Povedlo. A jaké máte na to vzpomínky?
1: Ježíš, skvělý. Bylo jako, je to jedna z nejlepších vzpomínek, zážitků a kdybych mohla, tak jsem na Křivoklátě doteď a odhaluju vrahouny.
0: No, vy jste mi taky říkala, svěřila jste se, že když teda se odhalilo na konci, že vítězka Mia patřila mezi zrádce, tak jste byla překvapená.
1: Byla jsem velice překvapená. Tak Mia hrála brilantní hru, ale to je přesně tím, kde ona se pohybuje ve svém pracovním prostředí, ona to má nakoukaný, ty manipulační techniky, takže brilantní.
0: Teď jsme si chvilku povídali jenom pro ty, kteří Zrádce viděli, takže se omlouváme těm, kteří Zrádce neviděli a nevědí vůbec, o čem si povídáme, ale bude další řada teď, tuším na podzim, takže se dívejte, přihlásila byste se znova, šla byste do toho
1: jasně,
0: znova?
1: Hnedka bych šla.
0: Jo? Tak to je slovo do panice.
1: Ano.
0: Tak se dívejte třeba tam Terezu, tak zase uvidíte v té třetí
1: řadě. Třeba někdy.
0: Ne, pojďme ke knížce, pojďme představit knížku, protože proto tady dneska jsme. Jmenuje se Kořeny, už jsem říkal, že to je soubor psychologických hororových povídek. Takže představte i sama tu knížku.
1: Tak je to soubor 5 povídek. Jak už jste říkal, je to psychologický horor. Jsou tam samozřejmě i detektivní prvky. A na první dobrou to má působit tak jako duchařsky, ale spíš jsem se chtěla zaměřit na nějakou samotu, vinu a to, co se dokáže odehrávat v lidské mysli. Protože to si myslím, že jsem tam dost strašidelnější než kdy jaká duchařina.
0: Jo, to máte pravdu. A knížku jste si vydala sama? Což byl možná taky horor, ne? Trošku.
1: No to byl hodně horor. To byl dlouhý proces, ano. Ale o to větší mám teď radost, když tu knížku můžu držet v ruce.
0: Jaké jsou ohlasy? Protože určitě už jsou taky. Ona je nová, teď někdy vyšla, že jo?
1: Je to asi měsíc zpátky. No ohlasy jsou super. Já jsem se toho hrozně bála, protože právě ty nakladatelství mě odmítali s tím, že povídky nechtějí vydávat. Tak jsem se bála, že to asi za moc nestojí, když mě nikdo nechce. No a o to větší z toho mám teďka potěšení. Když ty ohlasy jsou skvělý a lidi už žádají víc.
0: Knížka Kořeny, ještě
1: knížka
0: jednou.
1: Knížka Kořeny.
0: Tereza Svoboda, musíme říct, je to inspirace pro vás, co si třeba přečíst. No a nad čem pracujete teď? Les v Praze asi nemáte, nebo taky tam jsou, ale na práci v lese to tam asi nevidím. Co děláte teď?
1: Teďka jsem kancelářská myš. Aha. Takže z lesa do kanceláře.
0: Můžeme říct, že jste taky v jedné firmě, která prodává zlato.
1: Ano, bez zlatnictví.
0: Takže z lesa ke zlatu.
1: Z lesa mezi prsteny.
0: No, tak to má být krásný. No a pracujete na další knížce? Píšete pořád?
1: Jo, mám něco rozepsaného.
0: Jo? Takže se můžeme těšit?
1: No, snad jo.
0: Tak nám pak dejte vědět.
1: Tak dám.
0: Tereza Svoboda, moc děkuju. Ať se Kořeny líbí, ať se hezky čtou.
1: Děkuju.
0: Naschledanou, Tereza, ať se vám daří. Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita. Dnes dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku po 9. hodině budeme pokračovat. A Badějem s Pavlou Kindernajovou taky ať se vám dál Český rozhlas Hradec Králové taky hezky poslouchá. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Studenti si připlatí za nájmy v bytech. Teplice nad Metují chtějí během filmového festivalu omezit počet aut. Fotbalisté Hradce Králové odehrají odložený duel z Plzní 9. září. A počasí oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek, hezké dopoledne. Studenti letos zaplatí za nájmy v bytech víc než loni. V některých městech vzrostly ceny oproti loňsku zhruba o 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Nejdražší je tradičně Praha. Nájmy ale rostou i na východě Čech.
2: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 000, v Plzni přes 7 000 a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Město Teplice nad Metují spoplatní během mezinárodního horolezeckého filmového festivalu parkování. Řidiči můžou zdarma odstavit auta u vlakového nádraží. Podle nezávislé starostky Věry Prokopové budou jezdit mimořádné autobusové linky.
3: Návštěvníkům nově nabídneme noční spoje, které vás po skončení programu odvezou ve směru na Náchod, na Trutnov i na Broumov. Přesné odjezdy autobusů návštěvníci najdou v aplikaci IDOS.
0: Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují bude od 27. do 30. srpna. Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubjacky. 5 let sledovala své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
4: Bože, Ruse, prohrávuje v automatu.
5: Film se stříhala režisérka Pepa Lubjacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
6: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivě, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, to, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
7: No, Praha, no.
5: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
0: Odložená utkání 5. kola fotbalové šance ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň budou ve středu 9. září, informovala Ligová fotbalová asociace. Jablonec a Hradec Králové si nechali zápasy odložit kvůli účasti v závěrečné části kvalifikace evropských pohárů.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov-Jaroměř pozor na nehodu v Choustníkově Hradišti u odbočky na Dvůr Králové nad Labem. Se tam srazila 2 auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré dopoledne, zábadě je už přeje Pavla Kindernajová. Doporučuji zvýšit hlasitost vašich přijímačů, protože dnešní dopoledne bude plné skvělých příběhů, cestování a také motivace. Vrátíme se k jedinečné atmosféře světového závodu Ironman. Dnes nabídneme emoce závodníků i jejich rodin. Poté zamíříme s naší stopařkou na Cooks, nebudou chybět soutěže a v radioporadně si pak posvítíme i na angličtinu. Ale žádné zkoušení u tabule, žádná gramatická drillová očkování nebo červené propisky. Budeme mluvit o angličtině pro nás dospělé. O tom pocitu, když si na dovolené chcete sami objednat kávu, zeptat se na cestu nebo rozumět filmu, ale strach z chyb vás donutí mlčet. Naším hostem bude lektor Bruňa Sobotka, který určitě připomene, že žádná zázračná aplikace to za nás neodmaká, ale že učit se dá chytře, s radostí a bez zbytečného stresu. Tak zůstaňte s námi a příjemný poslech.

Máte rádi příběhy s dobrým koncem, u kterých se vyplatí si počkat? Věřím, že ano, a jeden takový teď nabídneme. 10 let. Přesně tak dlouho trvalo čekání na komíně elektrárny v Trutnovském Poříčí. Jak píší Trutnovinky, speciální ptačí budka tam dlouhá léta sloužila hlavně poštolkám, ale ornitologové pořád tajně doufali v zázrak. A ten letošní nebo toto léto se to konečně přihodilo. V Poříčí se vůbec poprvé podařilo odchovat mláďata kriticky ohroženého sokola stěhovavého. Na svět tam přišla hned dvě zdravá sokolí dvojčata, jeden mladý střelec a jedna slečna. A aby té dobré energie z naší přírody nebylo málo, skvělou sezónu mají za sebou i poštolky ve dvoře Králové nad Labem, protože z tamního hnízda na teplo vysoko nad zemí vylotilo do světa hned 7 mladých poštolek. Sokoly stěhovavé z naší krajiny před 10 lety téměř zmizely, ale díky trpělivosti a vysokým komínům, které jim nahrazují divoké skály, se k nám tedy zdá se postupně vracejí. Takže až se dnes podíváte nahoru k nebi, možná nad hlavou uvidíte právě tyto nové vládce vzduchu a my jim přejeme šťastný let.

0: 17 minut po 9. hodině pokračujeme v našem seriálu o světovém závodu Ironman v Hradci Králové a tentokrát se podíváme na to úplně nejcennější, a to na lidské příběhy a emoce. Na trati, jak jistě mnozí víte, se potkali týmy záchranářů, hasičů, handicapovaní sportovci a byli tam samozřejmě i naši východočeši. Mezi nimi například Hradečák Tomáš Lupínek, který se o ty své emoce podělil na sociálních sítích s tím, že přiznal, že závod zaběhl i pro svého zesnulého dědečka a do nebe mu pak vzkázal čau dědo, tak jsme to zvládli. A díky za to počasí, co s nám tam zařídil. Doma ho přitom celou dobu držela rodina. Jak Tomáš napsal svojí ženě Pavlíně, pustit se do takového závodu si může dovolit jen ten, kdo na to má ne peníze nebo fyzičku, ale obrovskou podporu doma. Příprava na Ironmana je totiž čistě týmový sport a rodiny na tratě často prožívají stejně silné okamžiky jako samotní závodníci. Přímo u trati se mi tak podařilo zachytit i tu úžasnou atmosféru a rodinu Williama Sikory, která přijela ze Žiliny. Poslouchejte. Účastník závodu Ironman.
1: Ano, dobrý den.
0: Jméno pomůžu poprosit?
1: William.
0: A odkud jste přijel?
1: Slovensko.
0: A jste tady s celou rodinou, koukám.
1: Ano, dva chlapci, kteří dneska soutěžili těž, jeden na třetím místě. No a zajtra jdem na to já.
0: Takže profesionální rodina sportovců?
1: To nevím, ale snažím se jít příkladem pro chlapců.
0: A ambice, jak jsou?
1: Prýst po 6 hodin.
0: Co je nejtěžší z těch disciplín?
1: Uvidíme, kvůli počasí asi plávání bude a potom běh.
0: Jak dlouho jste trénoval?
1: Pripravoval som sa posledný rok, ale nie dennodenne, takže je to viac menej príprava, taká dlhodobá.
0: Co vám to dáva, účastniť sa takovýchto závodov a byť aktivní sportovec?
1: Je to taká výzva v podstate smerovať niekde, mať nejaký cieľ a samozrejme, keď sa jedná o nejaké zdravotné hľadisko, tak to je super.
0: Sportujete od malička?
1: Sportujem od malička, začal som hrávať tenis, potom stolný tenis, takže triatlon len 3 roky dozadu.
0: Môžu sa zeptat, aká je vaše civilní profesa?
1: Podnikám v oblasti poistenia firiem.
0: Když motivujete deti, proč sportovať, tak co im k tomu říkáte? Nebo je motivujete tým, že to děláte?
1: Samozrejme, najväčšia, najsilnejšia motivácia pre deti je ísť vlastným príkladom, potom im nejakým spôsobom ich viesť k športu, či už cez krúžky, cez školu a tak ďalej. Šport a pohyb teda je takým nejakým základným pilierom k tomu, aby človek sa mal dobre, respektíve bol zdravý, tak sa hovorí, mal dobrého ducha.
0: Co říkáte na Hradec Králové, kdy ste sem prijeli?
1: Prišli sme včera, veľmi pekné mesto, veľmi sa mi to páči, takže úplne super, organizácia, super.
0: Už ste bol niekde na závodech, ktoré by vedli přímo historickým centrem?
1: Priznám sa, že bol som vo Varšave na polovičnom Ironmane, teraz 3 mesiace dozadu, takže uvidíme, keď budem bežať, že ako to tu bude vyzerať.
0: Je tady i vaša žena?
1: Ano.
0: Dobrý den. Celá rodina přijela ze Slovenska, nevím, ze kterého města konkrétně.
2: Jsme z Osvederníka, to je kusok od Žiliny.
0: Křestní jméno vaše?
2: Naďa.
0: Naďo, řekněte mi, musíte jezdit, anebo jezdíte ráda?
2: Tak ako kedy, někdy se mi úplně nechce, ale teraz jsem išla celkom ráda. Tak je to taky aj výlet spojený, hej, takže dva v jednom, hej. Děcka máme na vodě, jako právě vidíte, takže oni to tiež užívají svým způsobem. A...
0: Oni všichni závodí, ale děti závodí, manžel závodí, co vy?
2: Já robím servis.
0: Musíte být hrdá maminka, protože jsem slyšela, že synkovi to cinklo, medaile.
2: Ano, ano, ano, ten dneska byl třetí, tak jasné, jsem velmi hrdá. On mal iba běh 1300 metrů, vlastně 90 ročný. A druhý vlastně ten je v kategorii tej vyššie, ten mal už aj plávanie, aj běh. A ten se tiež pekne umiestnil, akože sme radi, že dokončil krásne cieľ a on bol na seba hrdý, že to zvládol tak, ako to zvládol.
0: A Denny k nám připlul teďka na paddleboardu. On nemá ani chvilku teda čas na odpočinek.
1: Nemá, on stále športuje.
0: Danielko, můžu se zeptat, kolik je ti roku? Dobrý den.
3: 10.
0: Gratuluju, třetí místo. Jak se sportovalo, jaké byly závody?
3: Těžké.
0: A třetí místo je tvoje nejúspěšnější zatím, nebo už bylo i lepší místo?
3: Byl jsem aj první, ale nie na Ironman.
0: Už trénuješ i na toho velkého?
3: No, trocha.
0: Co tě nejvíc baví z těch tří sportů? To běhání?
3: Asi bicykel.
0: Takže jste pořád někde v přírodě, sportujete?
3: No, jakože hej.
0: Co by si řekl ostatním, kteří třeba nesportují?
3: Nech to vyzkoušají.
0: Já ti držím palce, aby příště to byla ta zlatá medaile. Gratuluju moc k úspěchu.
3: Děkujem.
0: No, emoce, které jste slyšeli, možná vystihují to, čím hradecký Ironman o víkendu žil. A skvěle to vystihl i moderátor akce Daniel Stach, který průběh komentoval přímo ze startovního mola a z cílové rovinky. On řekl, že největší respekt patří všem těm, kteří při práci, při péči o rodinu a řešení běžného života najdou čas a sílu natrénovat na téměř 2 kilometry plavání, 90 kilometrů na kole a závěrečný půlmaraton. A obrovský dík patří právě rodinám a přátelům, kteří měsíce přebíhají kolem trati, drží transparenty a fandí do posledního dechu. Závod je sice individuální, ale bez zázemí a dobrých lidí okolo by to zkrátka nešlo. Příběhy závodníků tím ale opravdu nekončí, protože zítra po 9. hodině se v našem seriálu podíváme i na ten velký doprovodný program, například na adrenalinový a divácky atraktivní běh přes speciální lávku položenou přímo přes řeku Labe. Tak hezké dopoledne a buďte dál s Českým rozhlasem Hradec Králové.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Paul Simon nám zpíval, máme 9:30 a teď je jedno důležité upozornění. Pokud v těchto dnech jezdíte po Královéhradecku v Toyotě RAV4, dost možná vás na cestách zastaví a zkontroluje i policejní hlídka. Není se čemu divit, policisté totiž v kraji pátrají po organizovaném gengu, pravděpodobně cizincích, kteří během pouhých 3 dnů ukradli v Hradci Králové hned 9 těchto vozů a převážejí je následně do Polska. Podobně jako nedávno u mizejících dodávek jde o profesionály, kteří dokáží bohužel bleskově vyřadit z provozu i tovární GPS navigace a alarmy. Škoda tak jde v tuto chvíli do milionů. Policisté proto majitelům doporučují nepodceňovat mechanické zabezpečení, jako je zámek volantu, pedálu nebo přidaný sledovací systém. Přesně o tom, jak důležité je kombinovat různé typy ochrany, byla i naše včerejší radioporadna. Mluvili jsme v ní sice o pojištění a zabezpečení kol, ale základní pravidlo platí u majetku bez výjimky. Zlodějům zkrátka musíme postavit do cesty co nejvíce překážek. Pojďme si to nejdůležitější připomenout s odborníkem Radimem Frolíkem.
1: Takové zlaté pravidlo je to, že když by se mě někdo chtěl k tomu kolu dostat, tak musí překonat minimálně 2 překážky. Jo, to znamená buď to plot a potom třeba dveře do té kulny, nebo vchodové dveře a potom dveře do sklepa, ale vždycky je potřeba, aby tam byly minimálně ty 2 překážky, které musí překonat.
0: Což ve sklepě vlastně je, protože jsou to ty domovní dveře a sklep.
1: Přesně tak. A potom je to místo pojištění a to je to zjistit si, kde vlastně to kolo pojištěné mám, protože já ho můžu mít pojištěné, když ho mám doma, když ho mám ve sklepě, když ho mám prostě někde v kůlně, ale potom, když by jsem s ním někam vyjel a nechal jsem ho třeba opřené, zamčené o strom, tak tam už třeba pojištěné úplně nebude.
0: Mm-hmm. No napadá mě ještě, vydávám kola na balkonech nebo na lodži a říkám si, jestli tam je překonání 2 překážek. Vyšplhat někdo musí, ale tam nevím, jestli je zamčené to kolo.
1: Jako to je dobrá otázka, na kterou teďko neznám odpověď, určitě si doplním vzdělání v tomhle tom, ale řekl bych, že asi by pojišťovna mě to uznala, pokud by někdo vyšplhal třeba do 4. patra po OKPech a potom si stáhnul to 10-kilový kolo na zádech, tak tam už by mě to asi možná uznali.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, redaktorka Zuzana Bůčková je právě v terénu a míří na Trutnovsko. Zuzko, kam přesně tě dnes tvoje toulavé boty táhnou? Kam se chystáš? Dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne. Dnes jedu navštívit barokní skvost. Jedu na Kuks. Začíná tam totiž jubilejní 25. ročník festivalu barokního umění Teatrum Kuks. Hlavním tématem je letos světlo, což zní magicky. Upřímně se těším na celou tu atmosféru, protože Kuks pod širým nebem má vždy neuvěřitelné kouzlo. Snad nám ho neskazí počasí.
1: No, Kuks je rozhodně srdcová záležitost. Festival nabízí bohatý program, ale já vím, že ty máš v hledáčku jedno konkrétní představení, o kterém se teď opravdu hodně mluví. O které jde?
2: Ano, je to tak. Těším se na hru Divadlo světla, která je na programu připravena jako první, tedy na dnešní večer. Toto představení bylo však právě kvůli počasí z Kuksu přesunuto do Hankova domu ve Dvoře Králové a vypráví strhující příběh chlapce Slávka a hraběte Šporka. Herci slibují světelnou show a skvělou současnou hudbu od Jana Jiráska v podání orchestru Muzika Florea.
1: No, nepochybně velký zážitek, na který v pondělí upozorňovala, zvala i ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová v naší

0: Německé léto.
1: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připravený i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál.

0: Původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
1: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
2: Lada Křehlíková.
3: Marie Chlubnová.
2: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
1: Pojďme k té historii.
2: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
1: Kam půjdeme?
2: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
1: Pořád jsme v tom hospodářství.
2: I dneska můžeme říct, že kinští hospodářství využívají.
1: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
2: Procházíme bývalým pivovarem.
1: Pro koho vařili?
2: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
1: Pivo bylo jídlo.
2: Pivo bylo jídlo. Jo.
1: Kam jdeme teď?
3: Do bývalého mlýna.
1: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
3: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
1: Vstoupili jsme do areálu zámku.
2: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
1: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská vista.
2: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
1: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
2: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
1: S barokem se dostáváme k Santýně.
2: Máme tady Santýnyho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
3: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
1: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
3: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
2: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
1: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
3: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santýny stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
1: Procházíme do sadu.
2: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
1: Něco vidím.
2: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit. Psa.
0: Zámecké léto. Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santýny, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
4: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické Trnkobraní, takže...
0: Je Švestkovek, Knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž po jídání Švestkových Knedlíků?
1: Ano,
0: je. Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě,
0: asi...
1: že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve Švestce, takže tak byste snědl určitě víc.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A, muzeum zemědělství, za B, muzeum socialismu, za C, armádní muzeum.
1: Já si myslím, že za B, socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Já děkuju. Ano, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt na, ne o pobyt, pardon, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Orlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9:45 se těším na naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Začíná festival Teatrum Kux. Úvodní program bude ve Dvoře Králové. Město Jičín zmodernizovalo sportovní areál. Hradecké hokejisty čeká přípravný duel s Libercem. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Na Trutnovsku začíná multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění Teatrum Kux. Program bude v prostředí historické památky. Zahájení festivalu ale přesouvají organizátoři kvůli počasí do Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem, vysvětluje ředitelka akce Kateřina Bohadlová.
2: Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí se opera Divadlo světla odehraje v Hankově domě ve Dvoře Králové nad Labem. Čas zůstává bez změny. Diváci, kteří do Kuxu přijeli veřejnou dopravou, mohou využít bezplatný přesun autobusem. Jízdní řád a další podrobnosti jsou na stránkách festivalu.
0: Sportovci v Jičíně můžou opět využívat atletický a fotbalový stadion v areálu v Lipách. Původní zázemí neodpovídalo požadavkům pro pořádání atletických závodů vyšších úrovní. Město tak přistoupilo k modernizaci.
3: Stavbaři na stadionu opravili 400-metrový ovál s 8 dráhami, atletické sektory a travnaté hřiště. Postavili sklad, zázemí a také akumulační nádrž na vodu pro zavlažování. Hřiště dostalo úspodné LED osvětlení a závlahový systém. Město do areálu už investovalo přes 100 milionů korun. Zrekonstruovalo tenisovou halu za 65 milionů korun. Zřídilo nafukovací halu pro házenou a další sporty. Celý areál v Lipách zahrnuje velkou sportovní halu, krytý bazén a venkovní hřiště a sportoviště. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Na Královéhradecku skončil několikaměsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila 7 lidí. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Na černý trh dodala skupina pervitin za několik milionů korun. Hromadné onemocnění návštěvníků jesenických lázní způsobily podle prvních výsledků testů noroviry. Jde o střevní chřipku. Hygienici zdroj nákazy zatím neznají. Lázně kvůli situaci přijali protiepidemická opatření. Sport. Extraligoví hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k dalšímu přípravnému duelu proti Liberci. V posledních dnech kombinují náročné tréninkové jednotky se zápasy. Podle obránce Davida Sýkory se ale zátěž na ledě postupně mění.
4: Proti začátku prvnímu, druhému týdnu, kde jsme měli ty tréninky zaměřený hodně na kondici, teďka už jsme přišli hodně systému a pomalu se do toho dostáváme.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehaňky, teploty 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov-Jaroměř pozor na nehodu v Choustníkově Hradišti, nedaleko od bočky na Dvůr Králové nad Labem, se tam srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Česko připravuje kvůli klimatickým změnám, suchu, ale i přívalovým dešťům stavbu až 20 přehrad. Ministerstvo zemědělství teď seznamy zveřejnilo a bylo to v reakci na měnící se počasí, které ovlivňuje život i v našem regionu. Ale tento týden přináší úlevu pro nás, pro lidi i pro krajinu. S meteorologem Imrichem Drapákem budeme mluvit určitě o výhledu počasí i na ty nadcházející dny. A soutěž, ta bude díky blížícímu se Chili Festu hodně pán. Hrát budeme přitom o krásnou knihu o včelách. Jsou 4 minuty po 10. hodině a my vám dál přejeme hezké středeční dopoledne.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Je středa 19. srpna, do startu 41. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metujích. Sice zbývá ještě víc než týden, v městském parku už ale začaly přípravy. Právě v těchto dnech tam vzniká ikonická lezecká stěna, bez které si festival snad ani nelze představit. Ale nájezd těžké techniky v místě opět aktuálně otevírá debatu mezi místními obyvateli. Park má totiž za sebou opakované investice do odvodnění i obnovy trávníků za stovky tisíc korun. Někteří Tepličané tak na sociálních sítích opravdu s obavami sledují, jak parková zeleň pod koly nákladňáků při skládání stěny dostává zabrat. Takže doufají, že škody budou co nejmenší. Význam akce, která je jednou z největších lezeckých akcí roku u nás, ale nikdo nespochybňuje. Přípravy vrcholí, festival vypukne 27. srpna a my u toho v Českém rozhlase budeme s vámi.

0: Kapela Erasure v Hamadě Českého rozhlasu Hradec Králové a po jejich skladbě už dáme prostor našim nejmenším. Právě dnes uplynulo 430 let od narození dcery anglického krále Jakuba I. české královny Alžběty Stuartovny. Alžběta Stuartovna byla v českých zemích nazývána zimní královnou a vdávala se ve svých 17 letech za tehdy taky 17-letého Fridricha Falckého. Petra Beránková se tak dětí ptala, jak si takovou královnu představují.
1: Že může mít na sobě korunu na hlavě.
2: Že může mít hezký oblečení a může mít krásnou korunku. A ještě ta královna to může mít na ušnice.
3: Jaké náušnice nosí královna?
2: Hezké, hodně nazdobená je. Ta je hlavní člověk.
3: Žije nebo vládne ještě nějaká královna někde?
2: Nevím ještě. Ta jedna nedávno umřela.
3: Co musí dělat královna a jak by měla vládnout?
2: Hůlkou svojí velikou.
3: Ano, myslíš si, že je kouzelná?
2: Jenom ta hůlka.
3: Co ještě dělá královna?
4: Rozhoduje, určuje, že někdo pomáhá lidem.
3: Kdo je manželem královny?
2: Král.
3: A jak se jmenuje dcera od krále a od královny?
2: Princ a princezna.
5: A takhle to vidíme my.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 6 minut bude 10:30. Díváte se k nebi, jestli nějaká kapka třeba nepřijde. No včera zasedala Krajská komise pro sucho. Jedním z hlavních témat byla dostupnost pitné vody v menších obcích, protože Česko se potýká s dlouhodobým suchem, které je nejcitelnější za poslední roky. A v té komisi byli nejen krajští zástupci, ale také státní podnik Povodí Labe, policie, hasiči, krajská hygienická stanice a taky Český hydrometeorologický ústav.
1: Počasí.
0: A právě s ním jsme aktuálně ve spojení. Meteorolog Imrich Drapák má službu. Dobré dopoledne.
2: Pěkně přeji.
0: Byl jste tam na jednání, pane Drapáku?
2: Byl tam pan ředitel.
0: Byl tam pan ředitel. No výsledkem, který jsme zaregistrovali, bylo sucho je, ale situace není kritická. Tak uvidíme. Já myslím, že mnohde čekají opravdu jak na smilování na tu vodu. Přijde dneska, co je před námi?
2: Nějaké ještě přánky by se nám mohly vyskytnout na té teplé frontě, která nás přechází, ale ty úhrny nebudou nějak výrazné. Ty teploty by snad mohly dneska vystoupat i k těm 25-letním teplotám za tou teplou frontou. Vítr mírný, jeho západní, 2-6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Dobré rozptýlené podmínky a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Vy to říkáte tak optimisticky. Zkrátka takové příjemné léto, vidíte, s těmi hodnotami, na které jsme zvyklí. Je otázkou, jestli si nebudeme muset zvykat na ty vyšší hodnoty v těch následujících letech. To určitě uvidíme, ale teď tedy ten standard letní, budeme v tom pokračovat i zítra?
2: Zítra se nám trošku ještě oteplí za tou teplou frontou i v noci 18 až 15 stupňů oblačno až polesno na severozápadě kraje. Tam může být v noci až zataženo, tam se nám může místy vzkytnout přánky nebo rešle, ale to zejména teda na horách, hlavně v Krkonoších. A přes den potom převážně velká oblačnost, opět se nám místy může vzkytnout nějaký déšť nebo přehánky, nějaká i bouřka. A teploty, jak jsem říkal, už by bylo lehčí 25 až 28 stupňů. A vítr slabý, běhne většinou mírný, jo, západní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu, bouřka přechodně zesílí. Zatím to vypadá, že v pátek by nás už ovlivňovala zvlněná studená fronta. Zatím je tam takový předpoklad, že by snad v pátek ty srážky mohly být i intenzivní, mohly by se tam vyskytovat i intenzivní bouřky v těch východních Čechách, takže tam by mohlo spadnout i více milimetrů, tak uvidíme. V sobotu potom už potom postupně ubývání srážek i v oblačnosti a teplotně ráno tak kolem těch 15-11 a maxima pořádně kolem těch letních 25.
0: No tak víme, co očekávat. Díky předpovědi Imricha Drapáka. Děkujeme za to, hezký den.
2: Tak hezký den, naslyšenou.

0: Krásné dopoledne, milovníci pálivého jídla, dobrého piva, zpozorněte. Na náměstí 5. května se chystá velká akce, při které se spojí popularizátoři ostrých chutí z Chili Festu Mechov a Hradecké nábřeží piva. V dnešním Věřte, nevěřte se proto zaměříme na soutěžící v pojídání chili a prověříme, jak jsou na tom ty vaše chuťové pohárky. No a při té příležitosti si zahrajeme o krásnou knihu z nakladatelství Kazda, jak zachránit včely. Balkónové, terasové a zahradní projekty na podporu i těch divokých včel.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže na náměstí 5. května, což je místo hned vedle naší rozhlasové budovy, to bude pořádně pálit už za pár dnů. Bude se tam volit nejlepší chili produkt Mechov 2026 a na pódiu bude už tradiční, řekla bych, velmi nekompromisní soutěž v pojídání nejpálivějších papriček světa. A kolem této soutěže se bude točit i to dnešní tvrzení. Tvrdím, že pořadatelé z chili festivalu Mechov a pivního spolku zavedli pro letošní ročník soutěže na pódiu jedno přísné pravidlo. Protože se akce spojila právě se zmíněným nábřežím piva, soutěžící už nesmějí pálivý požár v puse zapíjet klasickým mlékem ani přejídat chlebem. A ten jediný povolený způsob hašení té pálivosti na pódiu bude speciálně načepovaná ledová pěna vychlazeného piva. Proti pálivosti ledově vychlazená pivní pěna. Věříte nebo ne?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, Růžena.
0: Ano, tak povídejte, paní Růžena.
2: A jsem tedy na váškách, jestli věřit nebo nevěřit, takže se nedokážu rozhodnout. Víte co, já vám budu věřit.
0: Budete věřit. Jak jste na tom vy s tím pálivým jídlem? Zvládnete chili nebo vám tečou slzy už při špetce pepře?
2: No, pepř mám ráda nebo používám, ale s mírou,
0: tak,
2: aby to mělo dobrou chuť.
0: Do soutěže byste asi nešla, předpokládám, té pálivosti. Dobře, mějte se krásně a děkujeme. Naschledanou. Další z vás tady u nás ve vysílání. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, tady Pavel.
0: Ano, muže tady máme. Tak pane Pavle, co myslíte vy? Ledová pivní pěna jako jediná možnost uhasit tu pálivost.
3: Já si myslím, že proti pálivý paprice, ať jak jakákoliv, měl jsem spousty a opravdu těch nejjedovatějších, jak se říká, ale prostě nefunguje nic. Jenom odevřít pusu a dejchat a půl hodiny dejchat. To.
0: Máte vlastní
3: není,
0: zkušenost.
3: Není proti tomu chleba, není proti tomu cukr, nic prostě neexistuje.
0: No někdo má natrénováno zkrátka, ale věříte tedy tomu tvrzení, že by pořadatelé zakázali to mléko a tak dále a spojili to s tím pivem a tou variantou by bylo ledová pěna pivní, zkrátka vychlazená?
3: Já si myslím, že ta ledová pěna nepomůže, tak já tomu nevěřím.
0: Nevěříte s tím, že to zkrátka nepomůže. No dobře, píšu si ne, máme to tady vyrovnaně, ano ne. Mějte se krásně a té pálivosti, ať máte tak akorát do života.
3: Já miluju pálivý.
0: Dobře. Ať vám dál chutná. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Naschledanou.
0: A do třetice, kdo se dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Radek.
0: Ano, může dalšího, ta pálivost možná přitažlivá pro vás, co, pane Radku?
4: A tak jo.
0: Jo, dáte si chili papričky, jo, šel byste soutěžit?
4: To asi bych soutěžit nešel, protože by člověk taky mohl hořet tam, co tam oni provozují. No, já to pálivě můžu, ale zasmout ne.
0: Můžete, ale zasmout. No ti, co soutěží, tak většinou popisují tu hrůzu v očích a smrt na jazyku, že občas člověk má pocit, když opravdu ty nejpálivější papričky pozře, že se ocitá na prahu té smrti. Takže určitě to není pro každého, ale teď k té soutěžní otázce, jestli věříte, že povoleným bude, jak to trošičku uhasit ta pivní pěna, ledová. Pivní pěna.
4: Nevěřím. To se musí zajíst.
0: Zajíst. A čím byste to zajedl teda?
4: Chlebem.
0: Chlebem. Takže máte zkušenosti a chleba pomáhá podle vás.
4: Ano.
0: No tak dobře, tak píšu si druhé ne a mějte se moc hezky. Naschledanou. Další z vás ještě můžete zavolat, případně svůj názor napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

A máme tady rozuzlení dnešního pikantního Věřte, nevěřte. Tvrdila jsem vám, že soutěžící v pojídání chili na náměstí 5. května v Hradci Králové nebudou smět na pódiu zapíjet pálivost mlékem, ale budou muset hasit ústa ledovou pivní pěnou. No půl na půl to bylo s tou důvěrou.

Posluchač ze Sklenařic říkal, že on na to sice nemá pajšl, ale že jestli je to novinka, může to být velmi zajímavé. Paní Pavlína vyprávila, že její syn miloval čili a vždycky jí říkal, že čím pálivější, tím je to lepší, ale s experimenty prý naštěstí skončil a paní Pavlíně se to příliš nepozdávalo. Paní Hanka píše, když nás nepálí sluníčko, tak nás budou pálit papričky, když inovace, tak já budu pro, že ledová pivní pěna by mohla být pomocníkem, proto věřím. Zúčastnit bych se ovšem nechtěla v žádném případě, solím a kořením málo. A co teprve další den? Děkuji, nechci, všem přeje hezký den. Pan Michal nevěří, pan Patrik píše, nevěřím, jeden známý nosí speciální přívěšek na klíčích, který obsahuje příšerné ohňové koření a každé jídlo si vylepšuje v uvozovkách dle libosti. I mě dal ochutnat a celý den jsem pak měl zkažený. Píše pan Patrik, no není ta pálivost úplně pro každého, někteří jste mluvili o tom, že ani nevěříte, že je to příliš zdravé, ale kdo naše vysílání poslouchá od časných ranních hodin, tak ví, že jsme nabízeli i velmi zajímavou reportáž o kravách, kterým právě to čili pomáhalo zvládat ty vysoké teploty. Chovatelé jim přidávali speciální směs do krmení, aby jim podpořili chuť k jídlu, k pití, protože v horku krávy méně žerou a projevit se to může na množství a kvalitě mléka. Říkám si, že zvířata to budou mít velmi podobné jako my, tak proč to čili nevyzkoušet? Možná někteří dostanete chuť zajít i na festival. Každopádně zapíjet to tou pivní pěnou nebudete muset, protože tentokrát to byla opět fabulace vymyšlená. Pivní pěna s ledem byla taková trochu divoká fantazie, takže ne, vyplatilo se dnes nevěřit. Při extrémní soutěži v pojídání čili na pódiu mají odvážlivci k dispozici klasicky ty mléčné výrobky a chléb, protože tuky a bílkoviny v mléce nejlépe odbourávají kapsacin. I když je pravda, že pivo se hned vedle na nábřeží bude čepovat v těch proudech. Takže vyhraje někdo z vás, kdo jste nevěřili, a dnes to bude paní Marcela z Hradecka. Gratulujeme. Čili festival Mechov, tedy v sobotu 22. srpna od 10 hodin na náměstí 5. května. Akce bude už, jak zaznělo, s festivalem Hradeckého nábřeží piva, tak si to nenechte ujít, protože i vy budete mít šanci stát se králem Mechova.

Ekonomika letos podle očekávání České bankovní asociace poroste o 2%, v příštím roce pak zrychlí. Mluvit o tom budeme s detaily i v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které nabídneme za 8 minut. A po zprávách se můžete těšit na radioporadnu, která dnes bude jazyková. Jak se pořádně obout do výuky angličtiny? Jak nebýt věčným začátečníkem? I o tom budeme mluvit s lektorem Bronislavem Sobotkou. Buďte dál s námi. Thank you.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zahájení festivalu Teatrum Kux bude ve Dvoře Králové nad Labem. Česká bankovní asociace očekává, že ekonomika letos poroste. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji v Cincinnati do osmifinále. A počasí oblačno až zataženo, místy přehaňky, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlčábek, hezké dopoledne. Na Trutnovsku začíná multižánrový festival barokního umění Teatrum Kux. Diváci se ale musí na zahajovací představení Divadlo světla přesunout jinam, do Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Důvodem je nepříznivá předpověď počasí, vysvětluje hlavní produkční Václav Wagner.
4: Pro návštěvníky, kteří dorazí do Kuxu buď autobusem nebo vlakem, jsme se rozhodli zajistit náhradní dopravu, takže v 19.15 a v 19.55 od hřiště v Kuxu odjíždí autobus a doveze diváky přímo před Hankův dům a stejně tak po představení je zase odveze zpět do Kuxu.
2: Město Semily zjišťuje, zda mají obyvatelé zájem o stavbu krytého bazénu. Vzniknout by mohl u sportovního centra. Lidé se můžou vyjádřit v online dotazníku.
5: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Česká bankovní asociace očekává, že ekonomika letos vzroste o 2%. Zlepšilo se taky výhled spotřeby domácností, investic a exportu. Mimo jiné díky růstu mest, úvěrů nebo odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Dnes je Světový den fotografie. Letos si zároveň připomínáme 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo nutné čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilním telefonem během zlomku sekundy.
6: Dnes máme fotografii za okamžik. V roce 1826 ale francouzský vynálezce Niepce čekal na svůj první dochovaný snímek celé hodiny, říká Tomáš Štanzl z Národního technického muzea.
7: Expozice byla nejméně 8 hodin.
6: Dnes světlo zachytí senzor mobilu a telefon obraz ještě upraví, popisuje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
8: Doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
6: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, odpoledne místy přehaňky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Biozátěž je dnes na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Učíte se anglicky už roky, ale jakmile máte promluvit na dovolené, přišpendlí vás k zemi panika a raději mlčíte. Poznáváte se v roli věčného začátečníka. Za malou chvíli v radioporadně přivítáme nadšeného lektora Broňu Sobotku. Sám ve škole patřil k problémovým studentům a slyšel, že na studium nemá. Dnes ale pomáhá tisícům lidí překonat strach z mluvení. Takže probereme, jak se rozmluvit beze studu, kolik slovíček nám na dovolené opravdu stačí i jak dostat angličtinu do toho běžného dne bez nudného drillu. Budeme rádi, když se do vysílání zapojíte i vy, určitě pomocí telefonu, případně mailové schránky. Těšíme se na vás hned po písničce.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, ve které dnes budeme mluvit o angličtině. Budeme o ní mluvit tak, jak ji prožívá spousta dospělých lidí, kteří by si na dovolené rádi sami objednali, zeptali se na cestu, porozuměli filmu nebo zprávám, ale pořád mají pocit, že nejsou dost dobří a tak raději mlčí. Naším hostem je Broňa Sobotka, lektor angličtiny, který sám rád říká, že angličtinu se za nás nikdo nenaučí. Broňo, zdravíme vás do brněnského studia. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, hello z Brna.
1: No hello, z Hradce Králové. Četla jsem vaše knihy a mě velmi tedy zaujalo, musím říct, že vy nejste člověk, který by byl od jak živa talentem na jazyky. Považoval jste se možná i kvůli učitelům spíše za outsidera?
2: Jednoznačně. A já myslím, že na to máme spoustu papíru. Ten můj příběh je taky vtipný, že ve druhé třídě si pozvali mé rodiče do školy a řekli jim, nechcete dát Broňka do zvláštní školy, aby se chudák tím učením tak netrápil. Pak mi byla diagnostikována dyslexie a dysgrafie, takže mě se hodně pletou písmenka a obecně jazyky jsou pro mě těžký, takže na základce mi řekli, na střední školu se nehlášte, nikdy neodmaturuješ. No a tak jsem pak ve 20 skončil jako dělník v takové krachující fabrice, takže těch prvních 20 let toho mého studijního života bylo lemováno neúspěchy.
1: No je to neuvěřitelný příběh. Určitě inspirující, protože aktuálně patříte k těm nejsledovanějším lektorům a jste určitě důkazem toho, že angličtina není jen pro ty jazykově nadané, takže jste začínal od píky. Jak jste začal? Jak poradit těm, kteří se zkrátka bojí a říkají si právě to, co jste zmiňoval? Já na to prostě tu hlavu nemám.
2: To je skvělá otázka, ale vždycky si říkám, jak to jako dobře uchopit. Já začnu citátem. Henry Ford říkal, že ať už si myslíte, že to zvládnete nebo ne, tak máte pravdu. A přijde mi hrozně důležitý si aspoň dát tu šanci. Hodně lidí podle mě do toho vstupuje s tím. Já se anglicky nikdy nenaučím. Já jim říkám proroci, oni si to tak jako vyprorokují. Já to nikdy nezvládnu. Pak tomu chvilku dají šanci, ale vzadu někde v hlavě mají. Já tomu vlastně nevěřím. A potom, a to mi přijde úplně až perverzní, když se jim to nepovede třeba po týdnu, po dvou, tak si řeknou, radostně, měla jsem pravdu, nezvládla jsem to. Jakože si ještě potěšený, tak trošku jsou z toho, že měli pravdu, že to nezvládnu. Takže za mě, u mě to začalo celý tím, že já jsem se rozhodl, že se chci naučit anglicky. Přijde mi, že vlastně celý to začíná tím rozhodnutím. Já vím, že to zní banálně, ale říci, já to fakt jako chci. A já jsem našel nějakou starou učebnici, začal jsem se ji učit v té krachující fabrice, ale tím, že najednou mi někdo nedával tu nálepku trouba nebo pomalejší nebo pětky, já jsem se prostě učil sám pro sebe a věděl jsem, proč to dělám. A najednou, jak jsem měl dost času a nikdy mě neporovnávali, tak jsem zažil první úspěch a to je, myslím, ta největší motivace. Z mých zkušeností nejvíc lidi namotivuje zažít úspěch takový to, poprvé rozumím, co zpívají v téhle písničce, pochopil jsem tady to, co má ten můj kolega na tričku, rozumím tomuhle vtipu. Tak zažít úspěch je největší motivace, ale aby člověk zažil úspěch, tak na začátku tomu musí dát nějakou jako péči, no.
1: Péči, no. Za 2 týdny se to nenaučíme, bohužel. To bych chtěl každý. Kolik let jste tomu věnoval do toho dnešního dne?
2: Já si myslím, že za sebe, takhle já už se té angličtině věnu 25 let, 25. Ale za mě jako je spočítané, jak dlouho trvá naučit se anglicky. V Cambridge na univerzitě říkají, že zhruba na takovou tu úroveň, kdy jako si říkám rozumím, B2 je ta úroveň oficiálně, ano. Tak to trvá zhruba takových 600 až 800 hodin. Toho jako, že se fakt učím, ne, že třeba 800 hodin zpívám Beatles, ale že se snažím se učit slovíčka, zapisovat si je, číst se, dělám nějakou gramatiku. A americký data zase říkají, že zhruba 1100 hodin, protože oni, Američani, jsou trochu lepší v tom, že říkají z češtiny do angličtiny, kdežto třeba ze španělštiny je to míň, záleží, jak jsou si ty jazyky podobné. Takže je potřeba si říct za mě tak jako třeba 800 až 900 hodin. A zároveň lidi si můžou spočítat, když to děláte 5 minut denně, jak dlouho to bude trvat. Takže není to o tom, kolik je to let, ale kolik je to reálně toho studia. Za mě ideálně tak jako 30 minut aspoň denně, aby člověk zažil ten úspěch, aby viděl, že se to někam hýbá.
1: No, důležité je to denně nevynechávat, což myslím, že každý si nalezne nějakou tu motivaci. Nevím, jaká ta motivace, nebo já vím, jaká byla vaše motivace porozumět těm zprávám. Myslím, že to máme mnozí, že chceme rozumět těm cizojazyčným zprávám, ale jak si udržet tu vytrvalost, abychom se nedostali do toho stavu věčně začínajícího, protože člověk vynechá jeden den, 2 dny a pak už si řekne, no jo, tak zase to nedopadlo.
2: To jsou samé skvělé otázky, já vás musím pochválit, mám z toho radost. Za mě každý člověk je trošku jiný. Možná je dobrý se zamyslet, jako jaký jsem ty člověka, co na mě funguje. Jo? Já znám lidi a já jsem jeden z nich. A na mě třeba hrozně funguje, že to všem řeknu. Jo, já když třeba jsem chtěl zhubnout nebo jsem chtěl běžet půl maraton, tak jsem všem svým kamarádům v hospodě řekl, běžím třebícký půl maraton za půl roku a uběhnu to. A mě by bylo tak trapný, jako to neuběhnout, oni by mi to do konce života dávali sežrat. Takže stačí mít takové kamarády, jak vám já, cokoliv jim oznámit a vědět, že to selhání si jako nechcete zažít. Takže třeba oznamte to na sociálních sítích. Znám lidi, kterým hrozně pomáhá nebýt na to sami, že si jako učí s nejlepší kamarádkou a učí se spolu. Dokonce někdy to dělají tak, to mi přijde zajímavé, že si prostě spolu zavolají přes nějaký, já nevím, Skype nebo komunikační nástroj. A učí se samostatně, jenom vidí toho druhého člověka, jak se učí, že na to jako najednou nejste sami. Někomu pomáhá najít si učitele, který jednou za týden se vás zeptá, tak co, Hanko, co ses naučila, co jsi dělala, ukaž mi, jak jsi splnila ty úkoly. A někdo se zase týdí před tím učitelem nepracovat, někdo potřebuje chodit do nějakého kurzu s živýma lidma, někdo miluje aplikaci a tam má 1000 dní řadu a úplně ho děsí, že by jednoho dne vynechal. Takže možná dobrý si říct, jaký jste typ člověka, ale obecně, kdybych měl dát jednu radu, tak to spojte s něčím, co vás baví. Když se budete učit pomocí romantických filmů a nesnášíte romantické filmy jako já, tak to nebude fungovat. Ale pokud jako já milujete Sherlocka Holmesa a chcete každý den číst zjednodušený knížky Sherlocka Holmesa, tak se na to těšíte. Už nemůžete se dočkat, až už na vaše dítě, abyste si mohli začít číst. Takže je dobrý, když to spojíte s něčím, co vás baví a i s nějakým zvykem, co už máte. Pokud třeba každý ráno pijete kávu, tak vždycky u toho pití té kávy můžete třeba pracovat s aplikací. Pokud každý den cestujete do práce, dát si do uší angličtinu.
1: Chápu, je to nikdy nekončící proces, jen najít tu správnou cestu. Věřím, že se to mnohým třeba podaří potom v našem povídání. Naším hostem dnešním je Broňa Sobotka. Učíme se, nebo snažíme se najít ten přístup k té angličtině a navízíme samozřejmě i kontakty k nám do studia pro kohokoliv, kdo by se chtěl zapojit. 726 a 3x46, případně mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dnešní radioporadnu jsme věnovali angličtině s lektorem Broňou Sobotkou. Když už si přiznáme, že angličtinu za nás nikdo neudělá, přijde určitě i praktická otázka, kolik toho vlastně musíme umět, abychom se domluvili, protože mnoho lidí má pocit, že dokud neznají 10 000 slov, tak vlastně nemají právo ani otevřít pusu, ale možná, že to bude trošičku jinak. Broňo, kolik těch slovíček je potřeba, abychom se domluvili?
1: Vždycky strašně záleží, v jaké situaci o čem. Já si myslím, aby člověk úspěšně navštívil restauraci, stačí mu podle mě 10 slov, nebo minimálně mě. Já když jedu na dovolenou do Itálie, tak se naučím pivo, ještě jedno pivo, děkuji, prosím, skvělé, naschledanou, a vlastně mi to stačí. Ale jinak, aby jsme řekli nějaký data, tak zhruba, když umíte 1000 slovíček, tak je to 85% běžný konverzace. Takže na to, aby člověk přežil na dovolené, a jako, že jak to říct, s ústou a seberespektem stačí zhruba třeba 1000 slov. A jenom pro zajímavost, kdybychom se učili 3 slovíčka denně, tak za rok už umíme 1000 slov a bez problému se na dovolený domluvíme. Jinak říká se, že zhruba 2 až 3 000 slov potom tvoří až 95% toho, co lidi říkají. Takže pokud umíte 2-3 000 slov, tak zvládnete v podstatě o čemkoliv komunikovat. Ale obecně mnohem důležitější mi přijde odvaha otevřít pusu a usmívat se, že myslím, že většina lidí má spíš problém se studem a sebevědomím, než s tím, že by neznali těch 20 slov, který v restauraci nebo v hotelu potřebují.
0: 2000 slov, jak zjistíme, že je už umíme, protože učíme se je průběžně, tak nějaký ten vyřazovací systém, že každý den zkoušíme, umím, neumím, zapamatoval jsem si.
1: Já to rozdělím na 2, jestli můžu. První, pokud byste chtěli, když půjdete na internet, napíšete test your vocabulary, prostě test vaše slovíčka, jsem to přeložil hodně otrocky, tak vám to hodí spoustu testů zdarma, můžete si to vyzkoušet a během řekněme 3 minut, kdy zaklikáváte slovíčka, co víte, tak během 3 minut vám to vyplivne nějaký číslo, ten test zdarma, takže můžete si to sami vyzkoušet. Všichni lidi, ze kterých den jsem to kdy dělal, jsem se jich zeptal, kolik si myslí, že umí slovíček, a pak jsme ten test spolu udělali, tak vždycky to byl násobek. Lidi se hrozně podceňují. Podle mě Češi jsou mistři světa v podceňování. Mm-hmm. Takže můžeme si to zkusit, ale většina lidí vlastně doslov zná, jenom si to neuvědomují, jo? Že řekneme e-mail, a to je slovíčko. Black, černá, dog, pes, že hodně lidí, please, prosím, už ty slovíčka znají. Takže je možné se otestovat, ale jinak základ učení slovíček je, že to slovíčko musíte opakovat rozvržený v čase, že lidi často dělají to, že si to jako někam napíšou. Možná se na to podívají druhý den a zapomenou je, ale my vlastně dneska už víme, že něco se jmenuje křivka zapomínání, a my víme, jak lidi rychle zapomínají. A vlastně základ je, aby člověk ty stejný slovíčka buď se k ním vracel, takže si opakuje, že se na něko dívá, kde si je zapsal, anebo že se dostatečně obklopí základní angličtinou. Jeżeli se naučíte slovíčko třeba sleep, spát, ale potom si čtete jednoduché knížky, tak vždycky tam někdo mluví o tom, že spál, jak se vyspal, nebo posloucháte nějaký, díváte se na film, v každém filmu někdo řekne něco o spaní. Takže vlastně základ je být co nejvíc obklopený angličtinou na vaší úrovni, měli byste rozumět až třeba 95% věcem, neměli byste se v tom ztrácet, a tím opakovaným potkáváním si to slovíčko zafixujeme a zapamatujeme.
0: Vy doporučujete zapisovat si slovíčka rovnou ve frázích. Proč je fráze důležitější než samotné slovo?
1: Tak jsou na to data, ty výzkumy vlastně nám ukazují, že když se třeba naučíte depends, znamená záviset, a vy se naučíte i depends on, to závisí na, tak je mnohem větší šance, že to rychle dokážete použít, jo? Protože když nejen řeknete depends, záviset, a teď si řeknete, chcete říct někomu, třeba to záleží na tobě, závisí na tobě, a teď si říkáte, to, it, teďka sloveso, záleží. Je to teď, přítomný čas, průběhový, ne, tohle je stavové sloveso, prostý. Jaká tam je předložka, že když to má takhle člověk, já si to někdy představuji jako Lego. Kdybyste Lego stavili z těch úplně nejmenších kostiček, tak to trvá hrozně dlouho postavit nějaký hrad nebo nějakou větu. Když už máte celou tu frázi, tak je to mnohem jednodušší a rychlejší to použít, už si neříkáte, jaká tam je předložka a podobně. A často to děláme vlastně podvědomě. Kdybych vám většině lidí třeba řekl, jak se anglicky řekne, třeba jak se jmenuješ, tak většina lidí řekne what's your name. Ale když si to vezmete, že byste to stavili, tak si řeknete jak. Jak je how? Ale ne, tady to není how, tady z nějakého důvodu je what. Teďka se jmenuješ. A oni říkají, jaké je tvoje jméno. Když to takhle začne člověk stavět, tak je to tak dlouhý proces,
0: že
1: ten člověk naproti nám už možná odejde. Takže učit se to tady v těch kusech, říká se tomu chunks of language, jako kusy jazyka, tak je to potom v té konverzaci rychlejší a člověk je v tom mnohem víc sebevědomý.
0: Takže fráze je to lepší než po slovíčkách. Pan Petr reaguje písemně, napsal: dobrý den, slovíčka jsem se vždycky učil, takže jsem si zakryl ten český sloupec a zkoušel anglický, jenomže za týden jsem půlku zapomněl. Tak co dělám špatně?
1: Pan Petr dělá tu ten začátek úplně skvěle. Nejúčinnější metoda, a zase je to změření. Dneska máme výhodu, že věci zkoumají spoustu věcí o učení se jazyku, je takzvané vybavování. Takže přesně to, co Petr dělal, Petře, skvělá práce. Když to máte zakryté, ty tam vidíte česky napsáno třeba prostě kočka a vy si říkáte kočka, kočka, oh, cat. A vybavíte si to. Tady to takový, jak trošku bolí, tak to je ta nejlepší metoda. Ale co vy musíte udělat je, a takhle já doporučím můj systém, jo? Všechny slovíčka, které si nedokážete vybavit, tak si napíšete znova. A další den se zase podíváte na slovíčka z minulého dne. A všechny, které si nedokážete vybavit, tak napíšete znova. A pak ještě třeba na konci týdne projdete úplně celý týden a všechny slovíčka, které si nevybavíte, si napíšete znova. Jo, většinou podle mě většina lidí to potřebuje tak 5x až 7x. To jedno slovíčko si jako takhle vybavit aktivně, ale důležitý je, než ho zapomenete. Vy si ho třeba 3 dny pamatujete, ale po 7 dnech už ne. Tak po 7 dnech je potřeba si ho vybavit znovu, když si ho nepamatujete, tak si ho zapsat. A takhle postupně, je to jako pomalá metoda, ale postupně tím třeba 5x, 7x, že si ho zopakujete. Tak té hlavě zůstane už navždycky, už ho nezapomenete.
0: Zkrátka kartičková metoda, intervalové opakování. Mně se líbí ještě přirovnání s květinami, protože vy říkáte, že slovíčka jsou jako květiny. Co tím máte konkrétně na mysli?
1: Já se vždycky snažím na nějaký výraz, aby se ty lidi mohli dobře představit. Tak to slovíčko je jako květina, kterou zasadíte a to opakování je zalévání. Když tu kytku nebudete zalévat, nebudete se na ní dívat, tak ona prostě zvadne a umře, zmizí. Takže je potřeba ty slovíčka tak jako kytky pravidelně zalívat. Nemoc často, to by bylo zbytečný. Ale když ten interval necháte moc dlouhý, tak vám umře.
0: Chceme čerstvé květiny určitě a snad se to podaří i s Bruňou Sobotkou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Slova a fráze, která jsme probírali v předchozím vstupu, to je určitě základ, ale takový ten věčný začátečník často narazí až ve chvíli, kdy má promluvit, protože v hlavě věta jak od Shakespeara a z úst vyjde jenom yes, no. Je to určitě komplikované. Broňa Sobotka už se usmívá, slyším v brněnském studiu, protože opravdu je to složité a když se řekne promluvte, tak to je možná to nejsložitější pro začátečníky, Broňo.
1: Z mojí zkušenosti určitě, nebo je to to nejtěžší pro ně, že to tak subjektivně vnímají, že otevřít pusu a začít mluvit je fakt těžký pro hodně lidí.
0: Proč? Proč je mluvení tak náročné?
1: Je docela dobrý si uvědomit, že je náročný pro dospělí. Děti s tím vůbec žádný problém nemají, ale můj pocit je, že se lidi hrozně bojí, že se ztrapní, že my vlastně už máme nějakou důstojnost. Jsme často třeba úspěšní v naší kariéře, lidi se nás váží, my se považujeme za chytré lidi a najednou, když začneme mluvit anglicky na začátku, tak zníme trošku jak malí děti, nebo jsem chtěl říct, jak blbečci, jakože najednou místo toho plynulého intelektuálního Broni najednou člověk říká, já steak chtít, prosím, hranolky taky velké a sami cítíme, že to není ono. Tak já bych řekl, že do velké míry to nějaký stud nebo strach, že se ztrapníme.
0: No ono, problém možná je, že my Češi se rádi opravujeme i navzájem, možná se s tím stýkáte, že vám ne tedy, ale těm začátečníkům, že mnozí mají ambice a tendence říkat, takhle ne, takhle to není dobré.
1: Jo, opravování je, myslím, vůbec jako velké zlé. Já si myslím, že chyba se má opravit tak, aby člověk příště mluvil líp, ne aby příště nemluvil vůbec. A že my v dobrý víře to jako učitele často přeháníme a řekneme všechno, co bylo špatně a ten člověk si z toho odnese, tak já příště radši nebudu říkat nic.
0: No, my rodiče to zažíváme pravidelně, protože mě třeba děti říkají, hlavně nemluv anglicky. Ne, mami, ne, toto ne, protože ta mladší generace, samozřejmě já už mám dospělé děti tedy, ale oni vyrůstali s tou angličtinou a pro ně je to úplně přirozené. Zkrátka, že to mají součást těch svých životů a myslím, že problém rozmluvit se je až od těch starších generací.
1: Z mé zkušenosti to tak není u všech, strašně záleží, v jakém je třeba člověk v regionu, v jaké sociální skupině, rozhodně bohužel to není zatím, takže všichni 20letí lidé mladí v České republice mi mluvili skvěle, ale často to tak je. A možná, jestli můžu třeba nějaký návod na to, jak se teda rozmluvit, když někdo má pocit, že mu to nejde, aby jsme jenom neskončili u toho, že to je těžké. Mně na začátku přijde dobrý si přiznat, že rady typu tak prostě mluv nefungují. Já si to představuji jako třeba, že máte strach z pavouků a někdo vám řekne, tak se prostě neboj, se s ním pomazli. Jo, a to, že vám řekne, tak se neboj, vůbec ten váš strach z toho pavouka nezmenší. Je dobrý si to jako uvědomit, že často lidi v dobré víře dávají rady typu, tak prostě mluv. Takže za mě základ je říci, že mluvení v angličtině něco jako třeba plavání. Jo, nikdo na světě se nenaučil plavat tak, že by sledoval dokumenty o plavání, stáhl si plaveckou aplikaci, jo, nebo si vyplňoval plavecké cvičení. Prostě je potřeba přiznat si, že potřeba do té vody vlézt a plavat. A teď jak? Za mě na začátku můžete mluvit v hlavě. Prostě si jenom říkat, třeba co vidíte, nebo popisovat, říkat si I am sitting, I am Broňa, I am in Brno. Potom mluvit sami ze sebou, když tam nikdo není, třeba si zkoušet v autě povídat. Jo, vlastně otevřít tu pusu bez toho stresu, že vás někdo zkouší nebo slyší. Další krok může být mluvit třeba s umělou inteligencí. Dneska všechny ty modely umí to, že si s váma povídají. Zmačknete tlačítko, tam je někdo, kdo si s váma povídá, ale není to živý člověk. Hodně mých studentů má menší stud s umělé inteligence než selektora. A pak další krok, který nevím, jestli se to může takhle říct, ale mně se hrozně osvědčilo, když si lidi dají třeba jedno pivo a začnou si povídat se svýma kamarádama, že se tak jako uvolní. Dokonce výzkumy říkají, je to strašně vtipné, že po trošce alkoholu máte třeba lepší výslovnost a mluvíte líp. A čím víc pijete, tak tím si myslíte, že vaše angličtina je lepší. Ona se zhoršuje, ale ten váš pocit z toho často je, já jsem to tam všecko vysvětlil. Takže pokud je někdo hodně introvertní a třeba mu nevadí dát si dvě deci, tak taky to funguje.
0: No, nevím, jestli podporovat úplně v popíjení alkoholu, ale každopádně pomáhá mluvit, Broňo, i nahlas, třeba sám se sebou a popisovat to, co jste říkal, co právě dělám.
1: Jednoznačně, za mě to je hrozně důležité jako naučit se otevřít tu pusu, protože mít něco v hlavě bez toho, že to řeknu, je jiná dovednost, ale najednou začít otevírat tu pusu a ona angličtina se i trošku jinak vyslovuje, takže lidi často bolí pusa na začátku. Je to taková zajímavá věc, že když fakt poctivě mluvíte, třeba vyslovujete dvojité V jako why, what, tak špulíte pusu, jak když se líbají v pohádkách. A mně se stávalo, že se mi trochu dostával křeče na začátku, takže je dobrý si na to zvyknout, a vlastně zvyknout si na svůj vlastní hlas v angličtině a na to, že otvírám pusu a jde ze mě angličtina. Takže je to skvělý, hlavně když vás u toho nikdo nevidí.
0: Jak využít filmy a seriály nebo YouTube třeba nástroj k výslovnosti a také k frázi? Dá se to?
1: Za mě to je skvělý, je to skvělý doplněk. Za mě je dobrý na začátek si říct, nekoukejte s českýma titulkama. české titulky jsou skvělý na to, že si užijete ten děj, ale úplně k ničemu naučení se angličtiny. Takže aby vám to něco přinášelo, tak je potřeba koukat na to s anglickýma titulkama nebo bez nich. Jsem kdysi slyšel také přirovnání, že ty titulky jsou jako pomocný kolečka na kole a sundávají se, jak když umíte jezdit. Takže na začátku já bych koukal s anglickýma titulkama. Mimochodem zhruba 40% Američanů kouká s titulkama. Často ty filmy jsou dneska tak hluční, lidi se hádají, něco vybuchuje, mají různý přízvuk, že není žádná ostuda koukat s titulkama. I rodilí mluvčí, polovina z nich je používá. Ale když už na to koukáte, tak je dobrý si třeba po těch hercích občas něco zopakovat. Zase, když jste tam sami, jo, že ať někoho nerušíte, ale oni třeba řeknou, wow, I can't believe it. Jako to znamená, hej, tomu nemůžu věřit. A vy zkusíte ze stonu intonací si říct, wow, I can't believe it. A když to takhle po nich opakujete, tak získáváte ten jako přirozený přízvuk, přirozenou intonaci. Navíc, když tam nějaká fráze, tak já si řeknu, oh, to je dobrý, to se naučím. A já třeba musím se přiznat, že já se dívám na filmy se sešítkem a radostně si zapisuju, když řeknu něco skvělého. Ano.
0: věřím tomu. No ale asi nezačneme hned na nějakém velkofilmu, pokud jsme začínající, takže jaké filmy nebo seriály lze doporučit těm, kteří se do toho chtějí pustit?
1: Na začátku je dobrý fakt si říct, že byste měli rozumět zhruba 90% nebo aspoň 80%, jinak je to stejně, kdybyste třeba poslouchali korejský rádio a doufali jste, že najednou se naučíte korejsky. Když ta hlava se nemá čeho chytit, tak to nefunguje. Jo, je potřeba dávkovat to tak, aby tam bylo trošku toho, čemu nerozumíte. A teď chápu, že na začátku může být těžký nějaký velkofilm, taky několik možností. Pokud už jste trošku pokročilejší, tak můžete koukat na něco, co už znáte. Jo? Znám lidi, kteří viděli třeba seriál Přátelé 20krát česky. Ano. A v té chvíli už, když ho vidíte anglicky, tak vy přesně víte, o čem mluví. Takže se člověk nestrácí, to je jedna možnost. A další možnost je koukat na něco pro děti. Já třeba miluju Peppa Pig, prasátko Pepi na česky, tam je jednoduchá angličtina, mluví srozumitelně. Když si k tomu ještě pustíte titulky, tak se nestrácíte. A oni pořád do kolečka opakují stejný slovíčka. A takový super prakticky, jako jdeme jíst, ahoj, jak se máš, rozbil jsem si koleno. A nebo ještě jsou i nějaká jako videa přímo pro studenty angličtiny. Můžu jmenovat jeden z BBC, není to reklama? Je zdarma?
0: Ano, já ho znám, povídejte.
1: Jmenuje se to BBC English Extra nebo Extra English. Když napíšete na YouTube Extra English BBC, tak vám to najde seriál, něco jako ne tak vtipný přátelé, který je ale naučený přímo pro studenty angličtiny natočený, takže tam se tak nestrácíte a člověk může něco sledovat a připadá si hrozně cool.
0: Doporučuje Bruňa Sobotka. No já bych začala tím prasátkem Pepou, to je...
1: Já jsem velký fanoušek, mám i na tričko, i tričko jsem si koupil.
0: A dneska na sobě v Brně.
1: Dneska mám nudně černé tady, pardon.
0: No, to nevadí vůbec, budeme si vás představovat a těšíme se zase po písničce. Bronislav Sobotka je naším hostem.

Angličtina je světovým jazykem, otevírá nám dveře téměř do celého světa, i proto jsme ji věnovali dnešní radioporadnu s lektorem angličtiny Broňou Sobotkou, který doporučuje, abychom se tou angličtinou, pokud se ji chceme naučit, obklopili.

0: Například jste hodně na mobilu, tak si ho přepněte do angličtiny, začněte sledovat třeba nějaké profily lidí, kteří píšou anglicky, nebo píšete si nákupní seznam, píšte ho anglicky, čtete něco, čtete anglicky knížky, dají se najít zjednodušený knížky, to je skvělá věc, mají to v každé knihovně a ta nejnižší úroveň má jenom 200 slov, takže když znáte slova jako yes, no, happy, sad, go, tak můžete číst knížky. Jo? Pokud něco posloucháte, zkuste poslouchat, krom báječného Českého rozhlasku, zkuste poslouchat i jenom nějaké anglické třeba podcasty nebo zjednodušené knížky. Jo? Zase vlastně koukáte na něco, koukejte v angličtině s anglickýma titulkami. Vlastně nechci vám nafouknout den, ale cokoliv jde, tak přepnu do angličtiny. Často říkám, že každá ta věc samostatně je kapka v moři, ale každý moře se vlastně skládá jenom z těch kapek, tak si tam je potřeba toho
1: pár
0: nakapat
1: kapeček.
0: Co nejvíc.
1: No nenásilně, zní to velmi nenásilně. My máme posluchače, kteří třeba rádi vaří, pečou, tak možná nějaké recepty v angličtině.
0: No to je úplně skvělé. Můžete koukat na Jamieho Olivera nebo někoho podobného a vařit podle těch receptů, koukat na ně, to je úplně skvělé.
1: Co je zjednodušené čtení?
0: Anglicky se to jmenuje graded readers a vlastně je za mě to úplně úžasná věc. Je to tak, že oni vezmou nějakou slavnou populární knížku, například třeba já jsem četl takhle detektivky třeba Hercule Poirot, Sherlock Holmes a oni tu knihu vezmou a zjednoduší tu knížku na některou ze 6 úrovní. A ta úroveň jedna fakt používá jen 200 slov, takže to je takový jako, česky by to bylo jako Sherlock přišel, Sherlock viděl mrtvolu, mrtvola nahá. Jo, takhle nějak to jako vypadá, ale najednou vaše hlava je v angličtině. Vy přestanete překladat, vy rozumíte a zažíváte to, jmenuje se to immersion, jakože jste ponoření do toho jazyka, což tomu hrozně pomáhá tomu osvojení. No a když už tohle zvládáte, všemu rozumíte, tak se posunete úroveň výste na úrovni 2 a tam přidali pár dalších slov. A takhle se postupně vlastně, jako když šplháte po žebříku, je to takové lešení, se kterým se vyšplháte až na tu úroveň 6. A pak už můžete začít číst úplně normální běžné knížky. Takže to je skvělý, že můžete si najít vaši úroveň a zároveň, co vás zajímá.
1: Paní Jarka reaguje a píše, dobrý den, já anglicky docela rozumím, ale když mám něco říct, úplně se zaseknu. Mluvili jste o tom, ale já se zkrátka bojím, že se mu budou všichni smát a vůbec nevím, jak to překonat.
0: Jo, skvělá otázka. Já myslím, že není jiný způsob, jak to překonat, než začít mluvit. Jo, že nejde to jinak. Můžete mluvit sám, můžete mluvit s umělou inteligencí, můžete si povídat v autě, můžete si povídat třeba s nejlepší kamarádkou jenom sami dva, ale nejde jako bez toho kroku, to nejde udělat, bez toho začít mluvit.
1: Odhodlat se zkrátka.
0: Odhodlat se. No já je to chápu, že to jak s tím Pavoukem, když řeknu Jirko neboj, tak je to stejně,
1: ještě
0: jak řekl Jirko neboj.
1: Možná.
0: Chce to malinkatý krůčky, tak aby to bylo vlastně zážitková pedagogika a říká, že jsou jaká zóna komfortu, kde nám je dobře. Jo? Třeba když si čteme anglicky, nikdo nás nevidí, tak jsme v zóně komfortu. To je dobrý, ale tam se nezlepšujeme. Pak je nějaká zatím je zóna učení a tam jsme si jako nejistí, vlastně trochu se potíme, jsme ve stresu, ale čím častěji do té zóny nekomfortu nebo nějakého jako a vystoupíme, tak tím se ta naše zóna komfortu zvětšuje. Já jsem to třeba na sobě zažila, jsem pracoval v obchodě ve Skotsku a já jsem musel za každým zákazníkem přijít a říct mu, dobrý den, jak se máte, můžu vám s něčím pomoct? A já na začátku jsem vůbec nerozuměl, co odpovídá. Já jsem propotil vždycky několik košil, tak na sos nějakou bílou košili a byl jsem úplně ve stresu. A najednou jsem si uvědomil, že po 3 týdnech jsem se začal těšit na ty zákazníky. Trvalo to 30 dní, 4 hodiny denně, ale já jsem se úplně toho strachu zbavil. A nejde to přeskočit, ale jde to zvládnout.
1: No a stává se vám ještě teď, že byste nerozuměl, protože ta angličtina je vlastně v každé té zemi úplně jiná.
0: Stává se mi to pravidelně a je to úplně běžné. Stává se to fakt jako úplně normálně. Já si vzpomínám, že jsem byl třeba ve Skotsku s naším americkým učitelem a nám ti Skotové něco vyprávěli. Já tak jenom kývám hlavou. Asi to znají všichni Češi, vůbec nerozumím, ale neřeknu to, dělám.
1: Nepřiznám.
0: A pak někdo se zasměje, tak uděláte ha, ha, ha. A pak jsem šel pro pivo s tím americkým kolegou, říkám, co říkal, a on říká, vůbec nevím. Takže není to angličtina, jak je rozlezla po celém světě, jsou různý přízvuky, je to jako těžký. A i vlastně uši si na jednotlivou angličtinu zvykají. Když jsem se přestěhoval třeba do toho Skotska, tak já už jsem měl za sebou 3 roky studia na univerzitě angličtiny, takže myslel jsem si, že umím. A na začátku jsem byl úplně ztracený. Ale po nějakých, řekněme, pár měsících se ty uši na to naladily a dneska skotská angličtina už mi takový problém nedělá.
1: Problémy nedělá, ale možná je dobré si vybrat nějaký ten jazyk, jestli bude teda anglicky nebo britská, nebo americká, protože tam jsou velké rozdíly a úplně nejlepší mi připadá to, že když přijedeme do zahraničí a nejsme v anglicky mluvících zemích, že všichni se učili, takže tam je to podstatně jednodušší.
0: Dneska zhruba 80% konverzace v angličtině probíhá mezi 2 lidmi, když ani jeden není rodilý mluvčí. Takže vlastně angličtina dneska je mezinárodní, už to není tak, že by patřila Britům nebo Američanům. Takže mně přijde úplně v pohodě, že každý máme nějaký přízvuk a občas něco řekneme britskou angličtinu, občas americkou. Mně přijde, že já vždycky říkal studentům, nebojte se chyb, hlavně je se domluvit. Takže myslím, že není potřeba úplně řešit nebo na začátku toho studia ty nuance, ale hlavně je domluvit se a zažít úspěch.
1: No, úspěch chce zažívat těžký, ale teď položíme na závěr, Broňo, i citlivější otázku, protože my máme posluchače, kteří milují český.

0: český jazyk. A říkám si i já osobně, když se obklopujeme natolik tou angličtinou, nepřicházíme tím tak trochu o tu kvalitní češtinu?
1: Já bych řekl, že ale tak já jsem zaujatý, je to logické, ale já bych řekl, že určitě ne. Že to, že strávíte denně třeba 2 hodiny s angličtinou, vůbec neznamená, že si večer nemůžete přečíst skvělou knížku česky. Navíc z mých zkušeností, my všichni máme český kamarády, český příbuzný, pracujeme často v práci česky, že ta angličtina, když ji dokážeme utvořit třeba 10% našeho času, tak je to úžasný, když 20, tak je to pecka, ale vlastně neznám lidi, kterým by trpěla čeština. To by muselo být něco specifického, že možná pracujete v nějaké mezinárodní firmě a vaše partnerka je třeba z Velké Británie, ale osobně bych se o češtinu nebál. Navíc je vlastně jako kdyby dokázané, že jak dostanete jazyk na nějakou úroveň, což je super u angličtiny, tak už je to jak ježdění na kole, nikdy to úplně nezapomenete. Takže někdo, kdo vyrůstal v České republice, má ty skvělou češtinu, tak bych se vůbec nebál, že v České republice o ní přijde.
0: No a ty anglicizmy, které se k nám dostávají, to je asi přirozený jazykový vývoj, jak to bylo v těch předchozích letech. No budeme se učit, budeme se pokoušet i díky těm vašim tipům a radám, za které velmi děkujeme. Bruňa Sobotka byl hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme.
1: Já moc děkuji za pozvání a držím palce s angličtinou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes jsme si ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s Broňou Sobotkou povídali tedy o angličtině pro věčné začátečníky. Řekli jsme si, že angličtina není otázka talentu, věku ani dokonalé metody, je to hlavně otázka té pravidelnosti, kdy si každý z nás musí najít nějaký ten čas každý den. Doporučuje se 5 až 10 minut, ideálně třeba ráno u kávy, dát si to i do plánovacího kalendáře a večer chvilka před spaním. Je to zkrátka o odvaze a osobních důvodech, proč se do toho pustit, protože žádná aplikace, učebnice ani učitel nás jazyk nenaučí za nás. Takže věříme, že mnozí najdete odvahu, no a bude vás bavit i naše zítřejší radioporadna, kde se zaměříme na entomologii. Vydáme se do přírody s entomologem panem magistrem Janem Simonem Pražákem, který nás naučí poznávat hmyz při letních procházkách. Tak to jen, abyste věděli, na co se těšit u nás v Českém rozhlase Hradec Králové zítra po 11. hodině. A na závěr teď dnešního habaděje také řekneme, jak ohřívat jídlo.
1: Babské rady.
2: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Do Česka se vrátí silné bouřky. V Peci pod Sněžkou začaly bourat domy, které nahradí apartmánový rezort. S hradeckými fotbalisty letí do Athén taky hokejový obránce Filip Hronek. A středa zůstane zamračená s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Část republiky znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se pak zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může i přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak pravděpodobně objeví i v pátek odpoledne. Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov, na jejichž místě vznikne rozsáhlý apartmánový komplex. Bude ho tvořit 6 hlavních budov s celkovou rozlohou 7000 metrů čtverečních. Projekt zahrnuje taky obchody, restaurace, lékárnu a 2 lékařské ordinace. Vše má být hotové do konce roku 2029. Investor počítá s náklady asi 800 milionů korun. Teplice nadmetují na Náchodsku, spoplatní během mezinárodního horolezeckého filmového festivalu parkování ve městě. Zdarma řidiči odstaví svoje vozy jen u hlavního vlakového nádraží. Podle nezávislé starostky Věry Prokopové nahradí auta mimořádné autobusové linky.
3: Návštěvníkům nově nabídneme noční spoje, které vás po skončení programu odvezou ve směru na Náchod, na Trutnov i na Broumov. Přesné odjezdy autobusů návštěvníci najdou v aplikaci IDOS.
1: 43. ročník mezinárodního horolezeckého filmového festivalu hostí Teplice nadmetují od 27. do 30. srpna.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové odlétají k prvnímu utkání play-off o postup do hlavní části konferenční ligy. Ve čtvrtek je čeká úvodní duel v Athénách s domácím Panathinaikosem. Přímo na místě bude zápas sledovat taky královéhradecký odchovanec a hokejový obránce týmu NHL Vancouver Canucks Filip Hronek.
4: Jako malý jsem hrával a teď už na to není moc čas, takže spíš koukat a fandit. Letíme se s taťkou podívat, zatím kluci hrajou dobře, takže se těšíme a doufám, že to tam klapne. Je to příjemné, aspoň nějaké rozptýlení a tény jsou hezký, takže bude zábava.
2: Počasí.
1: Zůstane oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Na mnoha místech se objeví přehánky. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách od 15 do 18. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Středa 19. srpna, 4 minuty po 12. hodině, jsme v polovině dnešního dne. Je tady čas nádechu, jako určitě víte, a mnozí jste se určitě těšili i na polední písničky od srdce, kdy spolu s námi můžete potěšit nebo povzbudit na místech, kde je to potřeba. U mikrofonu je Pavla Kindernajová, zvu tedy k poslechu, můžete využít naši telefonní linku, případně studiový mail, a hned po kalendáriu, které tady bude po písničce od Martina Maxi, se do toho pustíme.

0: prostý.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Hanácká metropole Olomouc dostala novou nemocnici před 130 lety v roce 1896. Dnes je to fakultní nemocnice. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reforem, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení pan Pavel, který bojuje za český jazyk, takže budeme pokračovat v českém jazyce s Hanou Zagorovou. Pane Pavle, vy jste mi říkal, které jazyky jste se všechny učil. Co jste se všechno učil?
2: Tak jsem se učil ruský, pak jsem se učil 3 roky německy, což se mě hodilo, když jsem jezdil po světě.
1: No vidíte, hodilo.
2: A no, pak, když jsem byl v Anglii, tak teda, když jsem jel do Anglii, jak jsem udělal yes a no a no yes.
1: A rukama, nohama jste se domluvil dále.
2: Ale domluvil jsem se všude a i česky, jak se říká, umíš německy? No.
1: Jenom pro ty, kteří neposlouchali minulou hodinu, je to reakce na naši radioporadnu, kterou jsme věnovali právě výuce anglického jazyka. Vy jste mi říkal, že už se vám do toho nechce, ale máme i 90-leté posluchače a je to, já nevím, rok, dva, už mi to splývá, ale nabízeli jsme krásný příběh naší posluchačky 90-leté, která se začala učit právě tu angličtinu, protože říkala, že není všem dnům konec, že těm vnoučatům a pravnoučatům chce stačit. Tak třeba najdete ještě
2: potěsí. Ona jim třeba nerozumí už totiž.
1: Ne, to určitě ne. Nemůžeme takto být pesimističtí a otevíráme ty dveře do kořán. I s tou pěknou písničkou, ale, kterou jste vybral.
2: Já si myslím, tak akorát, že Bože na Němcová se Monikou Hrabě otáčí.
1: Ne. Hanna Zagorová určitě bude zpívat. Komu věnujeme písničku, pane Pavle?
2: Já si myslím všem normálním lidem, kteří chtějí mluvit česky.
1: Dobře. No a kteří se chtějí také rozvíjet, protože taková ta celoživotní výuka rozvíjení, to si myslím, že zůstává i nadále takovým tím smyslem života. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Určitě taky, mějte se hezky, ahoj.

Také písemné kontakty nabízíme k nám do studia na ty následující minuty. studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Kliknout můžete také na webové stránky, kde najdete archiv všeho, co jste ve vysílání slyšeli. hradec.rozhlas.cz, to jsou ty webové stránky. A na titulní straně písničkový formulář, který se nám zobrazuje v té mailové poště. A do třetice, kdo není na internetu a nechce se mu telefonovat, může poslat i stručnou SMS-ku na číslo 900-1104. Do té zprávy je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo, za slovem Hradec jedna mezera a pak bez háčků a čárek, které systém neumí rozluštit, tak připojte stručně to, co chcete, aby zaznělo ve vysílání. No a dívám se právě mezi ty písemné pozdravy a píše nám Sojka. Hezký den přeji všem do rozhlasu a posluchačům a prosím o písničku pro Lucí Stuchlíkovou s velkým poděkováním za její obětavou pomoc, které se zúčastnila. Děkuji, přátelé.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Yeah.

Píseň Perpetuum mobile od Evy Farné se zaměřuje na ten věčný pracovní koloběh, přehlcenost, vyčerpání. Text ukazuje, jak důležité je dosahovat té rovnováhy mezi výkonem a osobním životem, takže teď máme středu, tak snad nejste zahlceni, vyčerpáni a dokážete stále vyvažovat, stejně jako my v našem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, kdy v tuto chvíli je čas právě na ten odpočinek, nadechnutí se a podporu ostatních v podobě příjemných vzkazů. Ten další dorazil od paní Sylvie, která připomíná, že dnes má 40. jubilejní narozeniny i americká zpěvačka Christina Perry, která je známá písničkou například z filmu Rozbřesk. Naspívala velmi romantickou, zamilovanou melodii, kterou chce věnovat všem Ludvíkům k svátku, všem oslavencům a zkrátka všem, kteří jsou s námi. Písničku tady máme, tak s radostí posíláme všem, které potěší.

jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte polední písničky od srdce a další pozdrav bude už pro narozeninového oslavence pana Františka Vlčka. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a všeobecnou pohodu. Přeji, přátelé.

studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa, do které právě teď opět nahlížím, a máme tady pozdrav od paní Blanky z Rychnovska, která píše, že by chtěla písničku pro Janu Novotnou Dožďáru s přáním krásných dnů. Takže zdravíme Dožďáru, paní Janu.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Paní Veronika píše připomínku dnešního zahájení festivalu v Červeném Kostelci, na který se zmiňuje neskutečně těší, a na to konto prosí, abychom zahráli něco od Vojty Dyka, který vystoupí v Červeném Kostelci právě dnes na koncertu pod širým nebem, který začíná v 19 hodin v přírodním areálu u divadla J.K. Tyla. Tak ať vám to, paní Veroniko, určitě rychleji uteče. Máme tady písničku s Vojtou Dykem, ale nebude sólová. Spolu s ním vám den snad zpříjemní i Dan Bárta a Matěj Rupert, se kterými skladbu Dobrá zpráva naspíval. Zdravíme do Červeného Kostelce.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi ve středu 19. srpna. Mnozí mají ještě prázdniny a dovolené. Někteří se do toho pustili opravdu z hurta. Jsou před nimi velké cíle a kopce, jak mi před chvílí říkala i paní Lenka, která chce skrze nás někoho podpořit. Paní Lenko, byďte, dobré odpoledne.
1: Dobré. Chtěla bych podpořit svoji neteř s dcerou, které pochodují teďka stezkou Česká. Jdou od Aše až do Božího daru. Je to asi 115-120 kilometrů. Takže mají určenou trasu, tak každý den tak těch 20-30 kilometrů někdy dělají. Takže jim držím holkám palce, no, aby došli pořádku bez puchýřů.
0: Těm se nevyhnou, těm se myslím nevyhnou, no, ale no, vy byste to zvládla taky. Neláká vás to do něčeho takového se pustit?
1: Jo, to mě už je hodně let, mě už je 76 roků.
0: No, mnozí pochodují po 70.
1: Ale ty mý neteři je 1,60, jako jo, to je jako fakt je borec.
0: Šikulka teda v 1,60 se pustit na takovou to chůzi. Posílají zprávy, jak se jim daří, nebo píšou někde.
1: Jo, já s nima jsem ze spojení každý den volám, jak se mají a kde jsou.
0: A zatím nadšené.
1: Někdy spí v těch útulnách, že jo?
0: Ano.
1: Někdy pod čirákem.
0: A kolik dnů mají za sebou tedy a kolik kilometrů?
1: Teďka už mají asi 80.
0: A zatím bez pochodů.
1: Tak v sobotu by měli je domů.
0: No tak držíme palce, aby se vrátili nabité dojmy a krásnými zážitky, které je budou nabíjet a ze kterých budou čerpat i v těch následujících měsících. A na podporu veselá písnička. Ať se jim dobře šlape. Vy se opatrujte také. Krásné dny.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.

minut bude 13 hodin. Pan František ještě reagoval a poslal poděkování za dnešní radioporadnu. My děkujeme, Františku, pane Františku, že jste s námi. A zdravíme ještě i paní Květu do Hostinného. Písničku s přáním brzkého uzdravení vám posílá Mirek. No a další vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zase zítra. Po zprávách už s vámi bude Alex Minářová, která si bude povídat s bývalým hokejovým útočníkem, sportovním poradcem Patrikem Eliášem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a těším se zase zítra. Hezké odpoledne, ideálně dál s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, schválil to Senát. Pokračují práce na propojení ski areálů ve Špindlerově mlýně. Na přehradě Rozkoš bojují o republikové tituly mladí jachtaři. A dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla ale se budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Hradec Králové vybuduje propojení privátní a městské zóny u Klacovské ulice ve Svobodných dvorech. Rada města schválila výsledek soutěže, do které se přihlásilo 6 zájemců. Práce za zhruba 30 milionů korun začnou ještě letos a skončí v příštím roce, říká náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
6: Tam dojde k vybudování nové cesty, nové komunikace a související infrastruktury a je to dobrá podmínka k tomu, aby se mohl probíhat další rozvoj v té dané lokalitě. A součástí je i dohoda s investorem, který městu zafinancuje kontribuci. Zároveň město se zase podílí na nějaké infrastruktuře, která bude primárně městská.
4: Nad hlavní silnicí z Vrchlabí do Špindlerova mlýna se objevila další část budoucího propojení ski areálů svatého Petra a Medvědína. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky Lesní. Práce byly původně rozvržené na 2 dny. Nakonec se je podařilo zvládnout v jednom zátahu a zkrátit tak omezení dopravy.
5: Sport.
4: Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku bojuje o republikové tituly téměř 200 mladých jachtařů. Podle pořadatelů jde o nejvýznamnější tuzemský juniorský závod letošního roku. Na Rozkoš se tahle významná akce vrátila po 20 letech a je u toho i reportér Václav Plecháček.
7: Momentálně jsou na vodě prakticky všichni jachtaři, to je zhruba 180 lodí, závodí v 5 lodních třídách. Na vodě budou jachtaři ještě zhruba 2 hodiny, záleží na počasí, především na větrných podmínkách. Podrobnosti nabídnu zhruba ve 14:15. Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: Zůstane oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Na mnoha místech se objeví přehánky. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách naměří 15 až 18 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici 16 mezi obcemi Královec a Bernartice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL jet na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas. Myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán, ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, kdybyste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám staré děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letý, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se to tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši sedu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední
0: tak,
1: sezónu,
0: Jersey,
1: takže
0: tak
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně podráhu.

0: ta malá, tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
1: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
0: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
1: Protože je vybavená, multifunkční.
0: No, jakože prostě...
1: Ona tíhne ale i k hudbě.
0: To
1: je zajímavé.
0: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
1: Tak to se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
0: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou je NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo já budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jediný, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Začíná festival Teatrum Kux. Úvodní program ale organizátoři přesunuli. Druhým dnem pokračují na ministerstvu financí schůzky ohledně rozpočtu na příští rok. Tenistky Bousková a Bejlek prošly do osmifinále turnaje v Cincinnati a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Na Trutnovsku začíná multižánrový festival barokního umění Teatrum Kux. Diváci se ale musí na zahajovací představení Divadlo světla přesunout jinam, do Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Důvodem je nepříznivá předpověď počasí, vysvětluje hlavní produkční Václav Wagner.
2: Pro návštěvníky, kteří dorazí do Kuxu buď autobusem nebo vlakem, jsme se rozhodli zajistit náhradní dopravu, takže v 19.15 a v 19.55 od hřiště v Kuxu odjíždí autobus a doveze diváky přímo před Hankův dům a stejně tak po představení je zase odveze zpět do Kuxu.
1: Ke studiu na Univerzitě Hradec Králové pro akademický rok 2026-27 se přihlásilo zhruba 10 400 zájemců, což je téměř o tisícovku víc než loni. Škola předpokládá, že letos přijme ke studiu okolo 2 700 zájemců, jak potvrdil její mluvčí Jakub Novák. Přesné údaje o přijetí zájemců bude mít univerzita v září. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednání s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a ve čtvrtek bude pokračovat s těmi, kde ještě zůstaly některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
3: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem dětí a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety a postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Tam je i Sára Bejlek po vítězství 2-1 nad ruskou Alexandrovou. Ze třetího kola naopak vypadla Kateřina Siňaková, která ve dvou setech podlehla Američance Kýsové. V osmifinále se dnes v Cincinnati představí Jakub Menčík, a to proti Argentinci Tirantemu. Lindu Noskovou čeká Američanka Anisimovová, její krajanka Goffová vyzve Marii Bouskovou. Sára Bejlek pak nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska.
0: Počasí.
1: Zůstane oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Na mnoha místech se objeví přeháňky. Teploměr ukáže 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové se srazila dvě osobní auta v Buzulucké ulici na křižovatce s Okružní. Policie nehodu došetřuje, projíždějte tam velice opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Středa 19. srpna je po 14. hodině a posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Za chvíli vás vezmeme na přehradu Rozkoš nedaleko České Skalice, kde mladí jachtaři bojují o republikové medaile. Brány historického vojenského města Josefštadt 1916 až 2026 se otevřou 21. a 22. srpna v pevnosti Josefov. Akce přenese návštěvníky do období první světové války. Vrcholným bodem programu pak v sobotu budou bitevní scény. Co všechno uvidí návštěvníci, nám řekne o půl třetí Martin Klika, velitel bitev a 18. pěšího řádového pluku Hradec Králové. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy točí stejným směrem? Na tuhle otázku odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík. Tak hezký poslech.
5: odpoledne s Romanou.

Pěkné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a máme pro vás tip, pokud jste někde z Náchodska, tak Český svaz zahrádkářů ve Slatině nad Úpou a obec Slatina nad Úpou na Náchodsku zvou o víkendu na tradiční a velmi oblíbenou zahradní slavnost 2026, která letos nese podtitul Ateliér pod širým nebem. V sobotu 22. srpna o 14 hodin přírodní parket ve Slatině nad Úpou a celý přilehlý areál ožije pestrým programem. K vidění bude výstava obrazů akademických i amatérských malířek a malířem se může stát každý zájemce, když navštíví výtvarné dílny, kde se bude možné mnohému z malířského řemesla přiučit a každý návštěvník si může namalovat svůj obraz. Pro všechny děti budou připraveny hry a čeká na ně i pohádková bojovka a odměnou budou pěkné ceny. A také kolotoč, airbrush, skákací hrad, bubliny. Kdo bude chtít, může se svést na koni. Po celé odpoledne budou k vidění šikovní lidoví řemeslníci při práci. Milovníci motorismu ocení výstavu veteránů a ochotníci z nedalekých Batňovic se hrají v 18 hodin divadelní představení. Po celé odpoledne bude samozřejmě co jíst a pít. K tomu bude hrát dobrá pohodová muzika. A tak jsou zváni všichni sousedé i přespolní s celými rodinami. Zahradní slavnost Ateliér pod širým nebem, sobota 22. srpna od 14 hodin na přírodním parketu ve Slatině nad Úpou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku bojuje o republikové tituly téměř 200 mladých jachtařů. Podle pořadatelů jde o nejvýznamnější tuzemský juniorský závod letošního roku. Na Rozkoš se takhle významná akce vrátila po 20 letech a skončí o víkendu. Jak to na místě vypadá, sleduje reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Já jsem hned u vody v takzvané svážnici, kde se lodě vynáší na vodu, anebo naopak připravují na další rozjížďku. Teď sem přijíždí posádky, které mají už ten dnešní program za sebou. Organizátoři jim pomáhají dostat lodě z vody. Někteří jachtaři jsou spokojení, jiní méně. Záleží samozřejmě na tom, jak se jim na vodě dařilo. Viděl jsem tady i slzy. Momentálně se sem sjelo asi 20 lodí. Samotní jachtaři jsou sice unavení, ale přesto musí ještě dostat tu loď z vody, stáhnout a zbalit plachtu. Zkrátka udělat ještě řadu věcí, než budou mít možnost si odpočinout a případně s trenéry probrat své dnešní výkony.
0: Závody jsou samozřejmě závislé na počasí. Problémem bylo trochu bezvětří. Jak vypadá předpověď meteorologů na další dny? Bude to lepší?
1: No, pro organizátory je bezvětří asi nejhorší možný scénář. Jak říkají, bez větru plachty zkrátka nejedou. Ještě včera vůbec nebylo jisté, jestli dnes šampionát opravdu začne. Ráno ale foukalo a závodníci tak jsou od té doby na vodě. Momentálně fouká asi 4 metry za sekundu. Ideální by bylo 5 až 8, ale závodit se tedy dá. Jak to bude vypadat v dalších dnech, zatím jisté není. Ještě ráno vlastně byla předpověď taková, že zítra foukat nebude vůbec. Teď se to změnilo, vypadá to na ideální podmínky. Naopak v pátek by foukat nemělo. Takže uvidíme, jak se ta předpověď vyvine, respektive jak bude vypadat to skutečné počasí. Pokud foukat bude, šampionát skončí v sobotu, v opačném případě se potom o den posune.
0: Předpokládám, že o jachtingu toho mnozí posluchači nevědí mnoho. Co, Vašku, tebe na pravidlech překvapilo nejvíc třeba?
1: No třeba to, že závodníci u sebe nesmí mít mobily ani vysílačky, tím pádem jim během závodu nikdo nesmí radit, a to ani bez těch elektronických zařízení, tedy na ně třeba pokřikovat a podobně. To se týká jak rodičů, tak samozřejmě hlavně trenérů. Pomáhat jim nikdo nesmí ani v případě, že se převrátí, pokud tedy nehrozí to, že by skutečně měli vážné problémy. V tom případě začínají pomáhat záchranáři. No a věc, která se netýká pravidel, ale souvisí s délkou pobytu závodníků na vodě, tedy zhruba 5 hodin. No a tohle sebou podle organizátorů dnes přineslo mírné komplikace. Prakticky všichni jachtaři si před nástupem do lodě chtěli ráno dojít na záchod. Těch je tady zhruba 40. No ale asi polovina se kvůli tomu rannímu náporu ucpala. Nakonec tohle dobře dopadlo. Na WC si před nástupem do lodí došli všichni a toalety už jsou znovu v provozu.
0: Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice jsou tedy republikové závody mladých jachtařů a sleduje je Václav Plecháček. Děkujeme za informace, držíme palce. Ať fouká, naslyšenou.
1: Vysítím, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Brány historického vojenského města Josefštadt 1916 až 2026 se otevřou 21. a 22. srpna v pevnosti Josefov. Akce přenese návštěvníky do období první světové války a vrcholným bodem programu budou v sobotu bitevní scény. Ve vysílání je teď Martin Klika, organizátor akce a velitel 18. pěšího řádového pluku Hradec Králové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Kliko, Josefštadt 1916, můžete nás krátce uvést do historických souvislostí té akce, která se v pevnosti Josefov na pátek a sobotu chystá?
1: Tak jedná se, jak už jste zmínila, jedná se o akci, která představuje období první světové války. Nejedná se pouze o bitvy, bude tady i dobový život, přibližující přelom 19. a 20. století a navazujeme na vlastně velkou prvoválečnou akci, která byla mnoho let v Mladějově na Moravě a nyní se to přesouvá do bran pevnosti Josefov, takže plynně pokračujeme dál.
0: Ten páteční program bychom mohli nazvat, jak jsem se dívala, třeba když mě brali za vojáka?
1: Ano, v pátek budou od časných ranních hodin, myslím, najíždět postupně jednotky jak centrálních mocností, tak jednotky dohodové, bude se obsazovat dobový tábor, budou se chystat veškeré přípravy na bitvu a na celý víkend a ve večerních hodinách si tady posedíme a bude tady nějaký představení na Bastionu 10, takže bude veselo asi už od pátka.
0: A to už i na pátek je pozvání pro veřejnost, nebo až na sobotu?
1: Ano, na pátek do 8 hodin, zhruba řekněme od 17 do 8 hodin, je to takový večerní, jo, tak se můžou přijít podívat na Bastion 10.
0: A v sobotu tedy ta hlavní část programu?
1: V sobotu hlavní část programu, vlastně začne to na náměstí Masarykově v Josefově, kde vlastně přes s Ravelinu 14 bude pochod všech vojsk i nějaké techniky. Nástup bude právě v 11 hodin na Masarykově náměstí, kde bude čten denní rozkaz, kde budou vlastně návštěvníci seznámení s tím, co se bude dít a následně bude pětní taková akce, bude se sloužit bohoslužba nebo něco na způsob polní mše.
0: A co ty bitevní ukázky?
1: Vlastně jednotky se potom odeberou zpátky do tábora. Na Bastionu 10, tábor bude na Ravelinu teda 14, na Bastionu 10 bude probíhat dobový život, můžete tady vidět prádelny, lazebny, můžete vidět i nějaký hudební představení tady a myslím si, že si to určitě všichni užijou, že uvidějí právě nejenom tu, řeknu, vojenskou část, ale i tu civilní. A z Bastionu 10 se dá projít přímo na Ravelin 14, takže se návštěvníci můžou podívat i do dobového vojenského ležení se dostanou i z Ravelinu 13, kde bude parkoviště, kde si můžou pohodlně zaparkovat auta.
0: No a k těm bitevním ukázkám, abychom se k ním dostali, jak si to představit? Jako budou návštěvníci přihlížet nějaké bitevní scéně hrané?
1: Ano, bitevní ukázky budou probíhat ve výcvikovém vojenském prostoru, který je vlastně za Ravelinem 13, za Ravelinem 14. Tam vlastně budou nasměrováni šipkama, nemusí se bát, všecko bude označeno, kde přijdou, tam již připravené bojiště se zákopy a budou seznámeni, bude to i komentované, takže budou seznámeni vlastně s tím, co se odehrává. Jsme v roce 1916 na východní frontě, to znamená tady v Karpatech, je to konec Brusilovy ofenzívy.
0: No a vy jste se rozhodli atmosféru historického města Josefštadtu počátku 20. století podpořit taky speciálním stylovým platidlem, které budou návštěvníci používat po celý den.
1: Ano, nebude platidlo samozřejmě, nebude platit po celém Josefově a Jaroměři, bude platit pouze tady v areálu, kde si návštěvníci budou moct vyměnit dobovou měnu ve směnárně a budou moct si tady nakoupit různé, řeknu, ať už to jsou nápoje občerstvení, anebo i nějaký upomínkový předměty.
0: Vy jste to platidlo hezky nazvali.
1: Platidlo jsme nazvali Josefínka a přezdíváme jí Pepička.
0: No a hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové byl Martin Klika, organizátor akce Josefštadt 1916 až 2026 a velitel 18. pěšího řádového pluku Hradec Králové. Pozval vás do pevnosti Josefov na pátek a na sobotu. Děkujeme a ať se všechno podaří podle vašich představ. Hezký den.
1: Děkujeme a budeme se na všechny návštěvníky těšit a věřím, že si to všichni užijeme.

0: planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat podzimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
0: Šarm. V sobotu po 18.

Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte nás ve středu 19. srpna. A zítra uplyne 100 let od narození Jaroslava City, významného náchodského grafika, malíře, ilustrátora, autora knížek pro děti, tvůrce kresleného humoru i animovaných filmů. Nejvíc ho proslavil kreslený večerníček o Maťovi a Klinčekovi. V Československé televizi Bratislava se natočilo 100 dílů a byl uveden ve 23 zemích světa. Stejný seriál vycházel také jako 9-dílný komiks ve Čtyřlístku, kde se hlavní hrdinové jmenovali Skřítek, Ďupka a Hlemíšť Klouzek. Možná se na to pamatujete. Já jsem s Jaroslavem Citou natočila v roce 2006 pořad u příležitosti jeho tehdejších 80. narozenin. Ten jsme vybrali z archivu a nabídneme vám ho k poslechu v den z tého výročí narození Jaroslava City, tedy zítra 20. srpna po 18. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Silničáři v Hradci Králové dokončují opravy Kutnohorské ulice. Ve sporu o spad listí v Chlumci nad Cidlinou soud navrhl smír s finanční náhradou. Hokejisté Hradce Králové vyzvou v přípravném utkání Liberec. A noc bude oblačná, místy s přeháňkami a teplotami nejvýš 18 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Oprava Kutnohorské ulice v Hradci Králové vstupuje do závěrečné fáze. Silničáři začali v úseku mezi kruhovým objezdem a odbočkou k Pražské třídě pokládat nový asfaltový povrch. Práce za téměř 10 milionů korun postupují podle harmonogramu a hotové mají být do konce srpna. Tehdy se na místo kromě řidičů aut budou moct vrátit taky vozy městské hromadné dopravy.
6: Dělníci v minulých týdnech dokončili práce na obrubnících, uličních vpustech a podkladových vrstvách silnice. Součástí stavby je taky úprava přilehlých chodníků a modernizace autobusových zastávek. Řidiči musí i nadále využívat objízdnou trasu přes ulici Vlčkovická. Spoje městské hromadné dopravy místo objíždějí přes zastávku Plačice. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Ve sporu chlumecké radnice s manželi Popkovými dnes navrhl odvolací krajský soud v Hradci Králové stranám smír s finanční kompenzací majitelům zahrady. Ti následně navrhli částku 500 000 korun. Jestli na to město přistoupí a zaplatí, budou řešit rada a případně zastupitelstvo města. Spor o padání listí a jeho úklid mezi manželi Blankou a Oldřichem Popkovými a městem trvá u soudu přes 9 let. Majitelé zahrady tvrdí, že dochází k nadměrnému spadu listí na jejich pozemek. Radnice to odmítá. Podle města jsou stromy v místě desítky let a padání listí z nich je přiměřené místním poměrům. Muzea, galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
7: Kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
4: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř s Schillerovou nemluvil.
5: Sport.
4: Hokejisté Sparty se hrají další přípravný zápas před novou extraligovou sezónou. V 17:30 je čekají Vítkovice. Už o půl hodiny dřív vyzve Hradec Králové Liberec.
5: Počasí.
4: Noc přinese oblačno až polojasno, na severozápadě kraje až zataženo a tam se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Ochladí se na 18 až 15 stupňů, na horách na 15 až 12. Zafouká slabý vítr z jižních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Palackého náměstí v Kostelci na Turlicí se srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem nehody opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Po 15. hodině se v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové znovu spojíme s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, která od rána mapuje dění na festivalu Teatrum Kux. Postupné obsazování studijních budov okupačními vojsky vedlo k vytvoření unikátního systému vysílání. Třetí díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje fungování rozhlasové zpravodajské štafety, díky které regionální studia udržela souvislé informování veřejnosti. Třetí díl uslyšíte za chvíli. A kam se dnes vydáme se zámeckým létem, odpověď nabídne náš průvodce František Kinský. Příjemný poslech, zůstaňte s námi.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jsme se znovu spojili s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, která od rána mapuje dění na festivalu Teatrum Kux. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne z Kuxu přeji.
1: Zuzko, tak předpokládám, že jsi přímo na místě. Jaká je atmosféra a co všechno už jsi stihla projít a zjistit?
2: Ano, já jsem přímo v srdci hospitálu a musím říct, že to tu žije festivalově. Proběhla jsem celým areálem, nahlédla pod ruce technikům i pořadatelům a atmosféra je skvělá. Dnes tu začíná už 25. ročník festivalu, takže slavíme čtvrtstoletí. Lidé sem proudí, vládne tu festivalová nálada a historické kulisy Kuxu tomu dávají tajemný punc. Potkala jsem tu jak rodiny s dětmi, tak milovníky divadla. Všichni jsou natěšení na program a představení.
1: Takže sleduješ i přípravy na hlavní večerní tahák dnešního dne, o kterém jsi mluvila ráno. Je to představení Divadlo světla. Jak to teda bude?
2: Tady se doslova kouzlí za pochodu. Kvůli počasí bylo hlavní představení přesunuté do Hankova domu ve Dvoře Králové. Stihla jsem tam dopolední zkoušku. Bylo fascinující pozorovat, jak herci propojují barokní období s moderní technikou. Ale teď zpět sem ke Kuxu, kde to také žije. Jelikož je tématem tohoto ročníku světlo, všude se tu staví svítící sochy, umělecké instalace a efekty. Před hodinou skončilo s ovacemi zábavné představení divadla Dno a kafekáry Jednorožec. Jmenovalo se Polévkové divadlo a šlo opravdu o polévku. Kafekára vařila polévku, diváci na ní stáli ve frontě a herci okolo nich improvizovali v zábavných scénkách. Toto představení mělo velký úspěch a opakovat se bude ještě v pátek a sobotu. A za pár minut už vystoupí sloutkovou komedii Voda nad zlato děti ze základní umělecké školy Antonína Šporka z Jaroměře. Takže opět bude legrace.
1: Zuzano, organizační záležitosti festivalu. Mají kde návštěvníci zaparkovat nebo se občerstvit a tak dále?
2: Ano, ano, se vším se počítá. Pan Václav Wagner, hlavní produkční festivalu, mne odkázal hned na dvě parkoviště. K ním vás bezpečně navedou cedule. Jsou tu dvě fungující hospody a kavárnička Lavender vedle hospitálu, kde se lidé mohou občerstvit a setkat se zde i s herci a dalšími umělci. A nutno dodat, že i velká světelná show, která měla být dnes uvedena po představení Divadlo světla, byla také přesunuta do Dvora Králové. Takže dnes v 11 hodin večer mohou i obyvatelé Dvora Králové přijít před Hankův dům a podívat se na světelnou choreografii plnou efektů. Budou tam účinkovat tanečníci skupiny Blackout Paradox s mnoha světelnými tyčemi. A tito tanečníci sklízí úspěch s touto show po celém světě.
1: Přece jenom je to festival z velké části pod širým nebem, takže jak s počasím? Mají lidé jezdit do Kuxu, když bude pršet?
2: Určitě mají přijet za každého počasí. Zbytek programu se odehraje již přímo tady, na Kuxu, protože dle slov Václava Wagnera vše je připraveno i na mokrou variantu. Jsou tu dvě velká šapito a některá představení se mohou odehrát i uvnitř hospitálu.
1: Zuzano, děkujeme za živé zprávy z terénu. Užívej si festivalovou atmosféru v Kuxu. No a pro posluchače máme zase vždycky skvělou zprávu, že Zuzana Boučková na Kuxu fotí na natáčí videa, tak se podívejte na atmosféru festivalu a přípravy kulis na web Českého rozhlasu Hradec Králové nebo naše sociální sítě. A Zuzaně Boučkové děkujeme, zdravíme na Teatrum Kux, naslyšenou.
2: Děkuji a přeji krásné odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Když budovu Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujala regionální studia, která vytvořila zpravodajskou štafetu. Vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68, kterou teď uslyšíte, připravili Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu z roku 1968 a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ústřední strava Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení. Ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut a ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Městského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měly se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na kladenské nádraží.
8: Je 12. hodina.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy Česko-technologické, profesor doktor inženýr Jiří Klikorka, vyzývá všechny posluchače Vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a posloucháte nás 19. srpna. Prázdniny pomaličku míří do finále a vy stejně jako loni celé léto v našem vysílání můžete poslouchat Zámecké léto. Tak vás zveme na památky, které jsme v loňském roce nestihli navštívit. Už jsme jich letos v létě navštívili s mikrofonem hodně. Kam se podíváme tentokrát, nám teď poví náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská vista.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, začíná Radiobazár na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže v následujících minutách můžete vytočit právě slyšené telefonní číslo a inzerovat v našem vysílání a zdravím prvního inzerenta. Vítejte.
2: Dobrý den, já bych scháněl Simpsona Enduro a bylo by to na telefonní číslo 608 52 93 64. Děkuji.
1: Hezký den. Naslyšenou poptávka. Pán schání Simpsona Enduro. Nabídněte na telefon 608 52 93 64 a dobré odpoledne. Jaký je váš inzerát?
3: Já nabízím k prodeji kozí mlíko. Cena za litr 30 korun. Je to na Opočensku a telefonní číslo 739 493 464. Moc děkuji.
1: Ano, hezký den a zdravíme na Opočensko, kde paní nabízí kozí mléko. A můžete volat na číslo 739 493 464 a Radio Bazar pokračuje. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím a já bych měl na prodeji dvě klece. Ta je na Hlodavce, jedna je na Papoušky, je to do místnosti a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Přeji vám pěkný den.
1: Pěkný den, naslyšenou. Česká Skalice a nabídka. Dvě klece, jedna na Papoušky, jedna na Hlodavce. Pro domácí použití 731 347 275 a jedeme dál. Vítám vás. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
5: Dobré odpoledne, moc vás zdravím. Já bych nabídla z pozůstalosti, nabízíme ke starým vchodovým zámeckým dveřím kliků a byl by to reliéf mladé dívky. Sud na pouštěcí fermeže a ještě teruvary s nářadím. A bylo by to Holicko 731 589 248.
1: Pěkný den, děkujeme naslyšenou.
5: Moc krát děkuju, hezký den.
1: Paní nabízí z pozůstalosti historickou kliku k zámeckým dveřím, sud fermeže na pouštěcí a ještě teru, vary a k tomu i nářadí. A je z Holicka, telefon je 731 589 248. Dobré odpoledne, můžete inzerovat v Radiobazaru.
6: Dobré odpoledne, prosím vás, já bych prodal pračku, prodal bych vysavač, ten stál 3,5 tisíce a vůbec nepoužívali a dal bych ho za 800, jo. A kdo sbírá žehličky, na které mám z 50. roku žehličku plně funkční. A prosím vás, a mám tady i papiňáky a takový zrovnosti, je to okolí Dvora Královýho. Jo, telefon 702 362 746. Děkuji.
1: Hezký den, naslyšenou.
6: Taky, taky.
1: Tak a máme tady inzerát, pán je ze Dvora Králové nad Labem, má pračku, nový vysavač, který je nepoužitý a prodá ho za 800 korun, žehličku z 50. let nebo papiňáky a číslo je 702 361 746 a hned budeme pokračovat dalším inzerátem. Dobré odpoledne, co pro nás máte vy?
7: Dobrý den, já bych rád prodal varinu s převodovkou plus káru domácí výroby, která je bržděná ručně i nožní brzdu nástavbu na větší, plus nástavbu na větší objem. Dále bych prodal dámské a pánské kolo jízdní a případně turbínu, nebo to je výpuk na seno. Průměr těch rohod je asi 30 cm. Ano. To je všechno.
1: Tak ještě na vás telefon, prosím.
7: Ano, 607 823 107
1: Dobře.
7: Je to Broumovsko.
1: Broumovsko, pěkný den a naslyšenou.
7: Já vám moc děkuji, pěkný den, naschle.
1: Pán volal z Broumovska, nabízí na Vary a k tomu bržděnou káru, na kterou ještě možné dát nástavbu, aby zvýšila svůj objem, a dámské a pánské kolo a taky výfuk na seno, roura o průměru 30 cm. Broumovsko 607 823 107. Dobré odpoledne, Radiobazar, můžete inzerovat.
8: Dobrý den, já bych nabídla gastronádoby různé velikosti, včetně várnice.
1: Ano.
8: Mám asi 30 kusů, včetně víka. A vitrínu teplnou stolní. A je to Hradec Králové, telefon 732 776 863. Děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou.
8: Naschledanou.
1: Tak, tady nabídka z Hradce Králové. Paní má gastronádobí, včetně várnic, také teplnou vitrínu a telefon je 732 776 863. A ještě poslední dnešní inzerát. Dobré odpoledne, můžete?
9: Dobrý den. Já bych nabízel třídičku na hlínu, kde na bagr přidělání o 2,5 tuny. Mm-hmm. Pak bych nabízel pojízdní kolečko na 4 kolech, sedí se tam a jezdí to.
1: Uh-huh.
9: A bylo by to na telefonním čísle 737 549 066.
1: Ano, odkud Dobruška. Voláte? Dobruška. No. Uh-huh. Ano. Pěkný den, naslyšenou. Tak a máme tady poslední, hezký den, poslední dnešní inzerát. Pan nabízí třídičku na hlínu, na bagr a pojízdné kolečko, 4 kola má a můžete na něm sedět a jezdí i s vámi, i s nákladem. 737 549 066. No a to bylo pro dnešek z Radiobazaru všechno.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Možná máte v plánu ještě o prázdninách navštívit teplické skalní město. Možná jste tam nedávno byli a říkali jste si, že by to chtělo trochu zainvestovat do zázemí tak vyhledávaného výletního místa, aby odpovídalo současným požadavkům a potřebám návštěvníků. Hlavní vstup do teplických skal nedaleko vlakové zastávky Teplice nad Metují skály se brzy změní. Po více než 10 letech příprav a jednom veřejném referendu se konečně začne stavět infocentrum a moderní zázemí pro návštěvníky u vstupu do teplických skal. Architektonický návrh vypracoval pro město architekt Karel Mrázek. Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu. V přízemí se bude nacházet prostorná místnost s pultem pokladny, informacemi, prodejem suvenýrů a místností se skříňkami na zavazadla, která si tam budete moci odložit. No a navazovat bude i zázemí pro zaměstnance, které teď chybí, včetně denní místnosti, technických místností a příslušenství. Zevnitř i zvenku bude přístup k toaletám pro veřejnost, včetně těch bezbariérových a bude tam i kabina s přebalovacím pultem. V patře multimediální sál a venkovní pobytová terasa na zelené střeše. V přízemí bude zase krytá venkovní plocha s informačními panely. No tak se můžeme těšit. Slavnostní položení základního kamene nového infocentra bude v pondělí 24. srpna a hotovo by mělo být asi za 15 měsíců.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Část republiky zítra zasáhnou silné bouřky. Rekonstrukce parkoviště u kláštera ve Vrchlabí má být hotová do začátku zimy. Hradečtí hokejisté se v přípravě utkají s Libercem. Noc přinese mraky, místy přehánky a teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 centimetrové kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
2: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následující dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
0: Stavbaři dokončili podzemní práce na přestavbě parkoviště u kláštera ve Vrchlabí. Rekonstrukce za 55 milionů korun má skončit na podzim, aby už od začátku zimy mohli místní i turisté plochu využívat. Bude opatřená závorou a spoplatněná jako většina parkovišť ve městě. Výši parkovného vysvětluje nezávislý místostarosta Michal Vávra.
3: Zatím se uvažuje, že by to spoplatnění bylo velmi podobné, v podstatě třeba stejné, jako je u kartonky. To znamená nějaká doba zdarma, třeba na hodinu, a potom nějaký mírný poplatek za další hodiny a maximálně za den 60 korun. O víkendu zdarma, večer zdarma.
0: V Hradci Králové přibývá projektů, které se zaměřují na družstevní bydlení. Pilotním projektem města je brownfield bývalých koželužen v městské části Kukleny, kde v budoucnu vyroste čtvrť přibližně z 90 byty. Vznik dalšího družstevního bydlení radnice podpořila v městské části Pouchov, kde má vzniknout 126 družstevních bytů. Sport. Extraligoví hokejisté Hradce Králové se chystají na další sezónu. V posledních dnech kombinují náročné tréninky s přípravnými zápasy, ve kterých jsou zatím bez porážky. Od 17 hodin je dnes čeká už čtvrtý duel během 9 dnů, když vyzvou Liberec. Obránce David Sýkora opět očekává, že trenér Martinec zamíchá se sestavou.
4: Myslím si, že je to fajn, že se vyzkouším i s ostatníma klukama v obraně si zahrát a zároveň si myslím, že to je dobrý i pro trenéry a že to dělají schválně, aby viděli, kdo si s kým víc sedne a kdo s kým zase míň a oni budou tím pádem vidět do sezóny, co a jak. Počasí.
0: Noc na zítřek přinese oblačno až polojasno, na severozápadě kraje až zataženo a tam se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Ochladí se na 18 až 15 stupňů, na horách naměří jen 15 až 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na D35 na 120. kilometru ve směru na Jičín je odstavená porouchaná dodávka. Projíždějte místem opatrně. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor Jáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
6: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
1: Humor

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože tak takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: určitě
1: říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou, byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byly takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, v mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídám mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nehtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano.
0: Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hůčku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, a vždy
0: dorazí
1: kamarádi,
0: s něčím
1: takže,
0: hezkým ano. Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standard Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
3: No, my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam tak určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to tak ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štětí a tady volal Pepa ze Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Vítejte i vy, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dáma pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Jsem si vkračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? A jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoutalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbran. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. Po mně nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. Strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kuň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladovej, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak prast. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdejchám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečím dalý. To chápu, vy nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že několikrát nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, hele. Ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle mi pokračovat dál, ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis-Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Sasky Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Sasky, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovic. Zdravím paní Sasky Burešovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já taky.
6: A já bych si psal paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
8: Ano, už se stalo.
2: Bez vás.
8: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano, děkuji.
8: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám daří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
9: Mějte se hezky, mám
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každý mu říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějakej Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí sábem. My

0: dvě. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla, na Zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla tak jela nosit samozřejmě.
3: No, to taky. No. Hlavně, taky to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom
2: měli? Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka. Ten už se často nedělá, ale domácí je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte? Vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady
3: je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás,
2: děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Půdní sucho letos trvá v Česku rekordně dlouho. Ve Velké Úpě v Krkonoších začala demolice pro apartmánový rezort za 800 milionů korun. V osmifinále turnaje v Cincinnati se představí čtyři čeští tenisté a zítřek přinese mraky, místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku, informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. A tam půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
4: Dostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
2: Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit očekávané srážky do konce týdne. Už zítra meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet i vydatné přívalové deště. Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov, na jejichž místě vznikne rozsáhlý apartmánový komplex. Bude ho tvořit 6 hlavních budov s celkovou rozlohou 7000 metrů čtverečních. Projekt zahrnuje taky obchody, restaurace, lékárnu a 2 lékařské ordinace. Vše má být hotové do konce roku 2029. Investor počítá s náklady asi 800 milionů korun. Zájem o stavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od Masarykovy univerzity v Brně. Lidé můžou městu sdělit svůj názor na krytý bazén v dotazníku online.
5: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistu Jakuba Menčíka čeká osmifinále turnaje v Cincinnati. V podvečer vyzve Argentince Tirantema. Lindu Noskovou také v osmifinále čeká Američanka Anisimovová. Její krajanka Goffová vyzve Marii Bouskovou. Sára Bejlek pak nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska.
3: Počasí.
2: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Odpoledne místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 18 až 21. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové počítejte s omezením na Gočárově okruhu. Kvůli opravě povrchu se momentálně jezdí jenom jedním pruhem od křižovatky Brněnská po křižovatku Tesla. Další etapy budou následovat. Práce mají skončit 5. října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Je středa 19. srpna, po 18. po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V drůbežárně v Kosičkách na Královéhradecku začala obnova chovu slepic, který bylo nutné zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. Kamiony s novými nosnicemi budou do Kosiček teď jezdit několik měsíců. Informace k tomu nabídneme za chvíli. Zeptáme se na počasí meteorologa Imricha Drapáka. Jubilejní 25. ročník festivalu Teatrum Kux zahájí dnes ve 20 hodin a 30 minut v Hankově domě ve dvoře Králové nad Labem. Více o projektu Divadlo světla uslyšíte také v této hodině našeho vysílání. Vědci v Krkonoších hledají způsob, jak odhalit invazní rostliny a jak zjistit, jakým způsobem se šíří krajinou. Naše vědecká reportérka za nimi vyrazila přímo do terénu. Díky příměstskému táboru v Nové Pace se malé slečny stávají na několik dní skutečnými módními návrhářkami. Základům se naučili první den a postupně se zdokonalují. Teď už šíjí šaty. Jak zjistila naše redaktorka, nabídneme vám reportáž.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravila Alena Brantová.
2: Stavbaři dokončili podzemní práce na přestavbě parkoviště u kláštera ve Vrchlabí. Rekonstrukce za 55 milionů korun má skončit na podzim, aby už od začátku zimy mohli místní i turisté plochu se 70 místy využívat. Bude opatřena závorou a spoplatněna. V Kuksu na Trutnovsku začíná multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění Teatrum Kuks. Potrvá do neděle. Pro návštěvníky jsou kromě desítek divadelních představení připravené taky koncerty a výstavy. Podrobnosti doplňuje ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová.
3: Již po 25. propojíme oba břehy Labe a naplníme je pořádnou dávkou živého umění. Letošní téma je světlo jako symbol naděje, života a nového začátku. A také loutky, protože slavíme 10 let od zapsání českého loutkářství na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
2: A my se na festival podíváme už v této hodině. V Červeném Kostelci na Náchodsku začíná zase 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Potrvá taky do neděle. Po 19. hodině otevře festival už vyprodaný koncert Vojty Dyka. Samotný folklorní program začne zítra a vystoupí na něm soubory z 9 zemí světa. Ve sporu o spad listí v Chlumci nad Cidlinou navrhl dnes krajský soud v Hradci Králové smír s finanční náhradou. Manželé Popkovi se s chlumeckou radnicí už 9 let soudí o to, kdo má uklízet spadané listí v městské aleji, které padá na jejich zahradu. Královéhradecká policie obvinila 7 lidí z výroby a prodeje pervitinu. Skupina podle detektivů vyrobila přes 1,5 kilo pervitinu. Jehož hodnota na černém trhu byla v milionech korun. Obvinění taky distribuovali stovky gramů marihuany. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Extraligoví hokejisté Hradce Králové pokračují v přípravě na další sezónu. Před chvílí nastoupili na svém ledě proti Liberci. Je to jejich čtvrtý duel během 9 dnů.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Gott, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Farma v Kosičkách na Královéhradecku se znovu vrací k chovu slepic, které musela v únoru zlikvidovat kvůli ptačí chřipce. Za oběť nákaze i následnému nucenému zásahu tehdy padlo 250 000 slepic z tamních většinou klecových chovů. Pro nové slepice jsou už ale připravené jiné podmínky. Budou běhat volně v halách.
1: Klecový chov v České republice končí vlastně 31.12.2026, takže bychom ty zvířata do klecí dali na 3-4 měsíce. Ty turnusy jsou minimálně dvouleté, takže vlastně by bylo i neekonomické nakoupit za mnoho milionů zvířata a zároveň je pak hnedka poslat pryč.
2: Že se povedlo stihnout přestavit klece na voliér, je ředitele Jana Pouzdílka těší. Moc dalších radostí mu ale ptačí chřipka nepřinesla. Naopak, ekonomická bilance i po započtení peněz od státu nebo pojišťovny čítá zhruba minus 200 milionů korun. Přesto společnost nepropustila během 6 měsíců od nákazy nikoho a zaměstnance využila třeba na údržbu a drobné opravy.
1: Obecně v České republice je problém sehnat kvalitní pracovitý lidi. V tom zemědělství je ten problém ještě větší, takže když máme šikovné české lidi, tak nemůžeme si dovolit o ně přijít, protože až budeme potřebovat, tak oni nebudou.
2: V práci zůstala i zootechnička Renata Richterová, v únoru po úderu ptačí chřipky hodně smutná. Teď obklopená novými nosnicemi zase viditelně optimističtější. I protože slepice zvládly cestu ze Slovenska velmi dobře.
3: Jsou úplně v pořádku. Tak jsme to čekali, tak jsme to chtěli a vypadají velice dobře. Jo, na 16 týdnů váhově i vidíte pohledově slaboučky nejsou.
2: Radost z toho má i ředitel farmy Jan Pozdílek, i protože zajistit nové nosnice není vůbec jednoduché.
1: Plány na skladnění slepic nosnice dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchovenců jsou naprosto vyčerpaný, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovů. Ty zvířata jsme museli poptat relativně po celé Evropě díky situaci z února 26, kdy teda kosičky zasáhla ptačí chřipka a šlo do likvidace necelých 250 000 zvířat. Takže ten 250 000 zvířat sehnat není prostě otázka dnů ani týdnu, ale je to otázka měsíců.
2: S dalšími závozy ze Slovenska počítají v drůbežárně ještě v dalších 2 měsících. I v září a říjnu přijedou kamiony několikrát. Vedle obnoveného chovu se pokoušejí v Kosičkách vymyslet i vlastní opatření proti šíření ptačí chřipky. Na podzim vysadí ve směru, odkud zřejmě nákaza vzduchem přišla, hustý les, který by měl vítr zvěry zastavit. Z Kosiček to Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Tak mnoho dní jsme vyhlíželi vodu, až jsme se dočkali. Zrovna dnes, 19. srpna, začínají v našem kraji dva velké festivaly, jak jste i před chvílí slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, Teatrum Kux a Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci. Oba se velkou měrou odehrávají pod širým nebem. Tak se zeptáme meteorologa Imricha Drapáka na ten dnešní slavnostní zahajovací večer, jak to bude vypadat s tou srážkovou činností v našem regionu. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne ještě.
2: Dobré odpoledne. No, ještě by se nám mohly vyskytovat teďka zpočátku nějaké přehánky. Teďka na večer neměly by být nějaké výrazné, nějaká bouřka. Pokud by se ještě objevila, tak bude spíše v těch jižních partích toho Královéhradeckého kraje. A teplotě to bylo docela dobrý, 18 až 15 během noci, ale teďka se teploty pohybují někde až kolem 25, takže si myslím, že ten večer bude docela příjemný.
1: Jak to bude vypadat zítra ve čtvrtek 20. Bude pokračovat nějaký ten příděl vláhy?
2: Nějaký přehánky by se opět mohly vyskytnout, hlavně během toho odpoledne a třeba bude o něco teplej, 25 až 28 stupňů bude k nám proudit ještě teplej vzduch před zvlněnou studenou frontou, která by nás měla potom přecházet v pátek a tam by nám v pátek mohla přinést poměrně výrazné srážky na večír. Zatím to vypadá i nějaké intenzivní bouřky, že by se tam mohly vyskytovat. Za tou frontou potom by se nám trošku ochladilo opět na ten víkend, tam by zase ten ochlazení by nebylo nějaké výrazné a ty teploty byly kolem 25 stupňů. A těch srážek by postupně potom ubývalo.
1: Takže to vypadá na takový typicky pozdně letní závěr tohoto týdne srpnového. A za předpověď na dnešní večery následující dny děkujeme Imrichu Drapákovi. Zdravíme vás do Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Příjemný zbytek služby, naslyšenou.
2: Vám taky. Hezký večer, naslyšenou.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dnes zahájí 25. ročník festivalu Teatrum Kux, jak vás o tom průběžně ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové informujeme. A bude to ve 20:30 v Hankově domě ve dvoře Králové nad Labem vizuálně podmanivou operně taneční show, která propojuje svět barokní iluze se současnou energií. Projekt Divadlo světla promění barokní hudbu a divadlo v živelnou podívanou, ve které světlo, hudba a herectví splývají v jeden fascinující celek. Operu o muži, který rozsvítil barokní Prahu, Divadlo světla, nám nedávno v našem vysílání představil její autor, skladatel Jan Jirásek. S ním si povídal Jakub Schmidt.
1: Divadlo světla, tak se jmenuje projekt, tedy pro který jste složil hudbu, tak můžeme ho trošku představit, tedy ten projekt?
2: Je to vlastně komorní opera, kterou jsem napsal pro soubor Geisler's Hof Komedianten. Libretto napsala Helena Koblišková, režíruje Petr Hašek a je to velice zajímavý příběh z barokní doby, ale není to barokní opera, je to vlastně hudební, zejména hudební pohled lidí z 21. století na dobu baroka. Na dobu hraběte Šporka. Hrabě Špork je vlastně jedna z hlavních postav toho příběhu. Myslím si, že ten příběh je velmi dramatický, poetický.
1: A můžeme trošičku otajnit i ten příběh malinko?
2: Je to příběh mladého kluka Slávka, kterého srazí kočár hraběte Šporka v Praze. Kočár jede rychle, zláme mu nohy, tomu Slávkovi, tomu hlavnímu hrdinovi. A Špork se zachová velice čestně. On mu pošle své lékaře, aby ho léčili, ovšem on je zmrzačený, takže mu posílá potom své učitele, aby ho vzdělávali a vůbec podporuje jeho i tu rodinu finančně. Mm-hmm. A když dospěje, tak Špork ho zaměstná ve svém divadle. On měl divadla dvě, to byly, jedno bylo v Praze na místě, kde je dnešní Hibernia a tam bude vlastně, budou v září také dvě reprízy Divadla světla a další divadlo měl na Kuxu. A Slávková role v těch divadlech byla to, čemu dnes bychom řekli světelný design. Mm-hmm. To znamená práce se světlem. Proto se to jmenuje Divadlo světla. A hudebně jsem vlastně ten příběh řešil tak, že má dvě jakoby vrstvy. Jedna je ten reálný život a druhá je Slávkův vnitřní svět, když on vejde do divadla a teď si představuje, jak vlastně bude s tím světlem pracovat a tak dále. A tyto dva světy jsou odlišeny zvukově. Ten první je hrán na reálné hudební nástroje, to je muzika Florea s dirigentem a violončelistou Markem Štrinclem. A ten druhý svět je vlastně ze samplovaných zvuků, z elektronických zvuků, z reálných ruchů, takže jsou to dva naprosto odlišné světy, které se postupně začínají propojovat.
1: Aha, a až se to propojí, tak to bude určitě famózní zážitek po všech stránkách, bych řekl.
2: Tak to uvidíme.
1: Uvidíme. Jak se vám vůbec na tom pracovat, nebo jak jste na tom, tak máte příběh nějaký a na to tvoříte hudbu, přečtete si ten příběh, jaký by mohl být a hned vás napadají hudební motivy, hudební myšlenky, nebo jak to funguje, jak to vypadá?
2: Víceméně ano, já když jsem četl vlastně to libreto, které bylo velmi rozsáhlé, tak první věc je, že člověk ho musí trochu zredukovat. Protože kdybych ho nezredukoval, tak by ta opera měla bez přehánění asi 4 hodiny. Mm-hmm. Takže já jsem v první řadě musel to libreto zredukovat, aby dosáhl té požadované délky. A druhá věc je, jak říkáte, když ho čtu, tak si zároveň dělám už hudební poznámky. Mm-hmm. Protože pokud to libreto je inspirativní a toto libreto inspirativní je, tak už vlastně jako skladatel reagujete hudební představou.
1: Ano, na ty nějaké emocionální možná pocity, které z toho příběhu jdou, tak...
2: Určitě, určitě. A pro mě je, já to vždycky stavím tak, že si postavím určité hudební pilíře v tom příběhu, v opeře a jdu pak od jednoho k druhému.
0: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové skladatel Jan Jirásek. No a jak vás průběžně informujeme, letošnímu zahájení festivalu Teatrum Kux počasí nepřeje. Vzhledem k nepříznivé předpovědi se tedy pořadatelé rozhodli zahajovací představení Divadlo světla přesunout z Kuxu do vnitřních prostor Hankova domu ve dvoře Králové nad Labem. Čas začátku představení dnes večer zůstává beze změny, začne tedy ve 20:30. Pro diváky, kteří do Kuxu přijedou veřejnou dopravou nebo tam mají ubytování, pořadatelé zajistili bezplatnou náhradní autobusovou dopravu. Směr Kux, Dvůr Králové, odjezd 19:15 a 19:55 z parkoviště nad obcí Kux a zpátky směr Dvůr Králové Kux, odjezd bezprostředně po skončení představení od Hankova domu. A pokud na představení přijedete vlastním autem, můžete parkovat na placeném parkovišti na náměstí před Hankovým domem nebo na nedalekém hlavním náměstí ve dvoře Králové nad Labem.
3: Den v kraji.

0: Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Porovnávají klasický terénní průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou na autě. Během jízdy fotografuje okolní vegetaci a díky GPS dokáže zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nacházejí a kudy se šíří parkem.
1: Pojďme to tam dát, pánové.
2: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
1: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
2: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
1: To vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na které je přidělaný velký foťák.
2: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
3: Pojedeme na Vírovku.
4: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku. A tady je, a to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky u horských chat.
2: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik těch snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
4: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
2: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správně chráněných krajinných oblastí a národních parků.
2: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl – dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
5: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
2: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji. Tak.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Sen mnoha dívek se na příměstském táboře v Nové Pace stává na několik dnů skutečností. S pomocí zkušených lektorek z Domu dětí a mládeže Stonožka si tady zkouší práci skutečných módních návrhářek. Šaty si nejen vymyslí a navrhnou jejich střih, ale také je sami uší a nakonec i představí publiku.
1: Tady máme figurínu a teď tady budeš našpendlovat ten top, co jsi vymyslela.
2: Eliška Kortanová, vedoucí tábora.
1: Natka si vymyslela právě, že plesové princeznovské šaty až.
3: Pak by se to jenom jakoby takhle, že tady,
1: aha. A chceš mít tady ten trojúhelník?
3: Jo, tady bych to takhle
2: dobře
3: chtěla.
2: Barčata už tady dokončila špendlení. Sukně?
3: Mhm, ano, ale ještě to není celý hotový, ještě tam jako nějaký věci chybějí.
2: Jaké to je vymýšlet a tvořit vlastní oblečení?
3: Mě to baví, jako si vymýšlet věci.
2: Máš ráda originalitu?
3: Jo.
2: Většina dívek se s touto činností, tedy šitím, seznamují.
1: Od úplných základů, včera se seznamovali s tím, jak vlastně funguje šicí stroj, jak se šije ručně a tak. Začaly navrhovat svoje vlastní výrobky. A našli si tu látku.
2: Materiálu je tady i díky dárcům spousta.
1: Moc děkujeme všem paním, které nám poslaly ostřižky nebo i hodně galanterie. Díky nim tady holky můžou mít nepřeberné množství možností a můžou se tady přebírat látkama a vybírat.
2: Jaká je hlavní myšlenka tohohle tábora?
1: Dát možnost dětem se cítit jako návrhářky, projít si tím procesem vlastně nejenom to šití, ale i to navrhování a ve finále budeme ještě fotit.
4: Uh-huh. Tady jak máš tu drážku, tak tam vždycky budeš mít konec látky, jo?
1: Jo. Vzadu zapoší. Zapoší.
2: Nebojí se obrsty?
1: Ne, nebojím.
2: Na závěr tábora čeká Švadlenky módní přehlídka, na které představí své výtvory z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 17. hodině jsme shrnuli vybrané události 19. srpna v našem regionu a ještě si povíme, co budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové sledovat zítra. Zítra v našem ranním vysílání bude hostem lékařka Iveta Jankovičová, která se vedle své práce věnuje i horským ultramaratonům. Její příběh je připomínkou, že vytrvalost, disciplína a odhodlání mají své místo nejen při sportu, ale i v každodenním životě. A nejen o tom si s ní bude povídat Jakub Schmidt po půl deváté. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec se každoročně koná ve druhé polovině srpna v krásném prostředí přírodního areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla v Červeném kostelci a během pěti dnů se v 15 pestrých programových blocích publiku představí takřka 600 tanečníků, tanečnic a hudebníků z asi 16 až 20 folklorních souborů z celého světa. No a to si samozřejmě nenecháme ujít. Technické služby v Hradci Králové vyhodnotily první měsíc intenzivního zavlažování městské zeleně. Kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám zavedli dvousměnný provoz a pracovníci zalévali i ve večerních hodinách. Výsledek hodnocení se zítra dozvíte.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Teď bude 18 hodin. Romana Joudalová vám přeje pěkný podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové a také se soutěžní kvízovkou. Po 18. hodině už se na vás těší a chystá Karel Sladký. Mějte se fajn.

0: Audio Service představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Rychnovsku narazil spěšný vlak do stromu, nikdo se nezranil. Červený kostelec hostí tradiční mezinárodní folklorní festival. Hradečtí fotbalisté odletěli do Athén k zápasu play-off o účast v hlavní fázi konferenční ligy. A zítřek přinese mraky, odpoledne místy déšť nebo přehánky a teploty do 28 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. U týniště nad Orlicí na Rychnovsku narazil spěšný vlak do spadlého stromu. Nehoda zastavila provoz mezi stanicemi Týniště a Bulehošť a obešla se bez zranění. Hasiči z vlaku pomohli vystoupit 37 lidem. Ve zmíněném úseku zavedly České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Obnovení provozu odhadují do 19 hodin. V Červeném kostelci na Náchodsku začíná 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Potrvá do neděle. Po 19. hodině otevře festival už vyprodaný koncert Vojty Dyka. Samotný folklorní program začne zítra a vystoupí na něm soubory z 9 zemí světa. Vůbec poprvé si na festival můžou zájemci koupit vstupenky online. Podle ředitele festivalu Tomáše Šimka tím ušetří.
4: Snažíme se, aby lidé, kteří si zakoupí vstupenku dopředu, měli výhodnější cenu, zaplatí o čtvrtinu méně než na místě. Děti do 6 let mají vstup zdarma a nově máme sjednocené vstupné pro děti od 6 do 18 let za 50 korun, což zvýhodňuje zejména velké rodiny.
2: Mezinárodní porota degustátorů večer vyhlásí vítěze soutěže Vinař roku. Do finálového kola se dostalo 8 vinařů z Česka a jeden ze Slovenska. Celkem se do soutěže zapojilo 70 vinařství, poslali skoro 670 vzorků vín. Slavnostní gala večer začíná na pražském Žofíně už za hodinu.
3: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra k dalšímu důležitému utkání. Po vyřazení z Evropské ligy je čeká v souboji s řeckým Panathinaikosem o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Dvojzápas rozehrají svěřenci Davida Horejše na půdě soupeře v Athénách.
5: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těchto zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom dvoj utkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Bežiktašem.
3: Počasí.
2: Noc přinese oblačno až polojasno, na severozápadě kraje až zataženo a tam se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Ochladí se na 18 až 15 stupňů, na horách na 15 až 12. Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Odpoledne místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách naměří 18 až 21 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom druhém se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A je tady.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
6: Sní Karel Sladký přeji hezký středeční podvečer. 19. srpnový s Českým rozhlasem a kvízovkou hudebně zábavnou hodinou, do které se může zapojit každý, kdo se rád pobaví, kdo si rád hraje. Jakub Kvášovský Lovec je na vás také připraven, sázka na Jakuba také někde pod čísly od jedničky do 25. Písničky máme připraveny na léto, na prázdniny a další parádní výhru, se kterou vás seznámím už za chvíli. Šťastné číslo, to už jste si určitě našli na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Tak teď už jen držíme pěsti, ať se vám daří v kvízovce Českého rozhlasu. Krásný středeční letní podvečer.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: A už vám to řeknu, stolní fotbálek od Alby, parádní výhra dnešní kvízovky, další prázdninové stolní fotbálek od Alby můžete vyhrát, pokud si s námi zahrajete a zkusíte štěstí. Kvízovka také online přes internetové stránky Českého rozhlasu, úplně nahoře šťastné číslo. A jak na kvízovku, zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od jedničky do 25, pod každým je otázka, pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. někomu z vás právě stolní fotbálek od Alby věnujeme. Pod každým číslem je její písnička. Jejich seznam najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v našem pořadu Kvízovka. A úplně nahoře je šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Pokud se do kvízovky dovoláte a povíte nám ho, automaticky postoupíte do slosování. Připraven je i lovec Jakub Kvášovský, pod číslem někde ukrytá sázka na Jakuba. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku, odpověď od vás ano nebo ne. Tak je dnes otázky ze všech možných oblastí, oborů, zvukové. Držíme pěstě, ať se vám v kvízovce Českého rozhlasu s datem 19. srpna daří, protože dnešní hlavní výhra stolní fotbálek od Alby za to stojí. No kdyby to nevyšlo, budeme si určitě příjemně letně prázdninově hrát, třeba takto. Když muž se ženou snídá. Pod čestkou na vaše přání Karel Gott v prázdninové kvízovce. Chci tě mít číslo 8. Písniček je 25, stejně jako otázek. Teď už jsme na čísle 18. I'm Lasting Love, Sandra. Chcete jí slyšet? 18.
2: Já čekala jsem hlavu jak...
1: Máci pod 14.
2: A zdálo se, že dlouho může za to vinný sklep, že člověk často sleví.
1: A pod 20. Radek Tomášek zpíval jen rock and roll, nic víc.
3: Uměl jich snad na tisíc. Večer, co večerovný.
1: Seznam všech písniček na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a především šťastné číslo. Pokud jste si ho ještě nenašli, udělejte to, máte na to ještě chvíli, ještě nějaké 3 minuty. No a za mnou chvíli už to bude prostor pro vás v kvízovce Českého rozhlasu, abyste zkusili štěstí a zahráli si o stolní fotbálek od Alby. Krásný letní podvečer, Karel Sladký vás z Kvízovky zdraví.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Stolní fotbal Kotalby je ve hře dnešní kvízovky Českého rozhlasu prázdninové s datem 19. srpna. Krásný středeční podvečer vám přejeme. A krásný středeční podvečer přeji panu Filipovi, kterého zdravím. Hezký den, Filipe. Dobrý den.
1: Dobrý večer, nebo podvečer, pane Káho, a tímto i zdravím všechny kvízovkáře.
2: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A Filipe, odkud nás zdravíte, odkud telefonujete?
1: Jižní Čechy, konkrétně České Budějovice.
0: Jižní Čechy, České Budějovice. Tak moc zdravíme do Českých Budějovic. Jak se máte?
1: Mám se krásně, děkuji.
0: Díky čemu?
1: Díky tomu, že jsem se dovolal jako mezi prvníma do kvízovky.
0: Tak já jsem zvědavý, když jste tady prvním, tou jedničkou dnes v kvízovce, jestli využijete té možnosti z internetové stránky Českého rozhlasu, kde je úplně nahoře šťastné číslo, Filipe.
1: Tak je to šťastné číslo 18.
0: Že vy se nechcete trápit žádnými kvízy, otázkami, úkoly, tak rovnou šťastné číslo.
1: Tady jsem se dovolal jako první, tak bych neskusil šťastné číslo 18.
0: Dobře děláte. Tak je to ta 18.
2: Šťastné číslo.
0: Je 18. šťastným číslem pro dnešní podvečer, pro dnešní hru a je tam také Sandra. Před malou chvíli jsme si ji představili v té hudební ukázce i možné nápovědě dnešní kvízovky. Pane Filipe, ještě nějaká dovolená před vámi? Něco, na co se můžete těšit? Něco příjemného, milého?
1: Dovolenou mám za sebou maximálně nějaký víkendový výlet v Jižní Čechách nebo Střední Čechy a jestli můžu tím, to bych pozdravil paní Šárku a mýho syna Filipa, i když teďkon určitě neposlouchá, protože má starosti, je v porodnici a...
0: Ale tak to je teď pro vás napětí, že? To jste všichni teď napětí, ne?
1: Jo, přítelkyně bude rodit.
0: Jasně. A Filipe, syna, tak už víte, co by to mělo být.
1: No, syna jménem Teodor, tak za mě přeju, aby to bylo zdraví a všecko dobře dopadlo. A...
0: To přejeme také, samozřejmě. Držíme pěsti, no a o Teodorkovi si popovídáme třeba někdy příště zase, až se dovoláte do Českého rozhlasu. Tak dáme řeč, no tak ať to všechno dopadne.
1: Jo, děkuju. Jsem velice rád, že jsem se dovolal. Mějte se hezky, pane Sladký, a zase někde naslyšenou.
0: Vy se mějte také hezky, pane Filipe.
1: Kvízovkářům hodně štěstí, aby se dovolali tak jako já.
0: Díky za kvízovkáře. Mám také štěstí, zdraví, pohodu. Ať vše vychází. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Pan Filip s číslem 18, se šťastným číslem, postupuje do závěrečného slosování o stolní fotbálek od Alby na velkou událost očekávají v rodině. Tak ještě jednou moc držíme pěsti a zdravíme do Jižních Čech, do Českých Budějovic.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: Z písně Everlasting Love je tady Sandra v kvízovce Českého rozhlasu a pak někdo z vás, milí kvízovkáři, hodně štěstí.

0: Parádní výhra v dnešní kvízovce stolní fotbálek od Alby může být váš. Zdravíme vás z Českého rozhlasu ve středu 19. srpna. Přejeme příjemný podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Z Českých Budějovic se teď přemístíme do Pardubic prostřednictvím telefonní linky. Z Pardubic se k nám dovolal pan Josef, kterého zdravím srdečně také a vítám v kvízovce. Hezký podvečer.
2: Krásný podvečer i vám všem, i posluchačům.
0: Díky, je slyšet, že jste dobře naladěn, Josefe. Jaké zatím vaše léto? Spokojenost?
2: Jo, bez problémů. Vnoučata dělají radost, rodina taky, tak je to super.
0: Tak, vše je, jak má být, vše je v pořádku.
2: Ano, ano.
0: Dobře. Ano. A teď se podařilo dovolat i do kvízovky Českého rozhlasu. Šťastné číslo před malou chvíli vybral pan Filip 18, ale stále je možností od jedničky do 25. Tak pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: 12.
1: Sázka na Jakuba.
0: A je tady, mluvil jsem o něm po 18. hodině v úvodu hry, Jakub Kvášovský, pro někoho obávaný lovec, každopádně kvízovkář, autor řady kvízů, televizních i těch rozhlasových pro naši kvízovku. Jakub Kvášovský vám položí, pane Josefe, otázku a na vás bude, jestli mu budete věřit nebo ne. Odpověď od vás potom ano nebo ne. Tak jste připraven, že vám Jakub Kvášovský položit otázku? Výborně. Jakube, poprosím otázku pro pana Josefa z Pardubic.
3: Český kníže z rodu Přemyslovců, Boleslav III., měl přídomek pobožní.
0: Ano nebo ne, pane Josefe?
2: Já si myslím, že ano.
3: Tohle není pravda, jelikož jeho přídomek byl ryšavý. Přídomek pobožný měl jeho předchůdce.
0: Aha. Tak se to slyšel, něco jsme si připomněli.
2: Nevadí, super.
0: Komu byste chtěl věnovat písničku, kterou za chvíli pustíme, kterou jste nám vybral po 12?
2: Já bych řekl asi všem posluchačům, kteří mají rádi život a vyhovuje jim léto.
0: A já řeknu, že bude i pro vás za odvahu, za to, že jste zatelefonoval do kvízovky. Není všem dnům a kvízovkám konec. Příští středu to zase můžete zkusit a zase se pozdravíme. Mějte se hezky v Pardubicích.
2: Hezký večer.
0: Hezký večer, nashledanou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu.

0: Posloucháte Křížovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Do středních Čech zdravím pana Ondřeje. Pane Ondřeji, hezký středeční podvečer.
2: Já vás zdravím, pan Slovníčko, na vás slyším.
1: Jak se máte?
2: No, tak dneska jsem úplně úžasně, jsem rád, že jsem se dovolal a doufám, že se zadaří.
1: Že se zadaří. Stolní fotbálek od Alby, krásná výhra dnešní kvízovky Českého rozhlasu s datem 19. srpna. No a co vy a nějaké ty výlety a letní radovánky?
2: Tak výlet a letní radovánky zatím nevím o žádném, pane Slovníčko, který by se v nejbližší době chytal.
1: To mohou být ty výlety.
2: Takže se nechám překvapit.
1: Necháte se překvapit. To je nejlepší, někdy nic neočekávat a člověk může být někdy i příjemně překvapen.
2: No tak, jasně.
1: To je pravda. Tak jestli bude překvapení nachystáno teď pro vás, uslyšíme podle čísla, které jste vybral, Ondřeji. Pro jaké jste se rozhodl?
2: Pokud se nemýlím, byla to devítka.
1: Devítka, ano, devítka. Pod devítkou je píseň Jennifer Rush, tu si dáme, to je jisté. A pod devítkou je i hudební kvíz. Česká hudba. Tak vám pustím kousek jedné české písničky, kterou zpívá Helena Vondráčková, a pak bude následovat soutěžní otázka. Ondřej, jste připraven naslouchat?
2: Naprosto.
1: Výborně, tak pouštím.

tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: co ti teď v duchu zpívá?
1: Jen o tom zpívá, je letní ráno a člověk to úplně cítí, vnímá, krásně prožívá. Ano.
2: Je mi určitě jasné, jaká bude otázka, jak se ta písně jmenuje.
1: Pane Ondřeji, jste naprosto úžasný.
2: Takže jsem měl pravdu. Léto je léto.
1: Léto je léto. Jste si jist na 100%?
2: Na 1000%.
1: Nemůže to být třeba letní ráno nebo letní pohlazení?
2: Ne, nemůže. Nesnažte se mě zvyklat, protože tady tu písničku znám velmi dobře.
1: Znáte, léto je léto, krásná písnička, já bych nejradši teď pustil celou, ale byste nám vybral tu Jennifer Rush, tak tu si dáme, tak někdy příště Helenu, léto je léto, celou píseň, která má 4 minuty 26 sekund, no dnes to šlo úplně hladce, parádně, skvěle, pane Ondřeji, gratuluji.
2: No, tak, že bych si možná naděl ještě předčasný dárek k příštím narozeninám.
1: Ale, asi se nemám ptát, kolikáté to budou, že?
2: No, 41.
1: To je krásné. No tak, to je krásné. Zrajete jak víno, Ondřej. Tak to by byl krásný dárek, stolní fotbálek od Alby. Třeba to dopadne, protože s devítkou postupujete do závěrečného slosování.
2: Uvidíme.
1: Před vámi slyšíme, jak to dopadne. Určitě. Necháme to na té štěstěně, ale myslím si, že radost už z toho, že se podařilo dovolat a že vám teď pustíme Jennifer Rush. Tak tu písničku berte třeba jako taky takový první hudební dárek k těm vašim narozeninám.
2: Naslyšenou.
1: Mějte se ve středních Čechách hezky. Jennifer Rush za malou chvíli. No a vy, kvízovkáři, připravte telefon, protože za malou chvíli opět příležitost pro vás vytáčet naše telefonní číslo.
3: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nemusíte jen poslouchat, můžete se také zapojit aktivně, zatelefonovat do kvízovky, zkusit štěstí, zahrát si o stolní fotbálek od Alby. Naštěstí teď zkusí paní Květa, která je další zvolající. Paní Květo, hezký středeční podvečer.
2: Vám taky, pane Kájo, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Jak vy si užíváte letních dnů, jaká je vaše pohoda?
2: No tak pohoda je super, užívali jsme si bazén celý léto, měli jsme tady děti, vnoučata, no a byli jsme i na výletě a tak to bylo fajn.
1: Prázdniny ještě nekončí, ještě něco před vámi, paní Květo?
2: No to ještě nevím. Něco třeba, jo, vymyslíme.
1: Třeba něco milého ještě.
2: Ano.
1: Protože je teprve 19. srpna, takže ještě to nevzdávat a ještě si užívat a určitě ještě hezké dny budou a nastanou. Stolní fotbálek od Alby, kdo by si zahrál? Vnoučata? Nebo vy?
2: Vnoučata určitě, možná i manžel.
1: Možná i manžel. Máte ho tam někde poblíž teď?
2: Mám, poslouchá.
1: To je dobře, může se to hodit, protože třeba poradí v případě nějaké té otázky nebo kvízu. Poprosím vás o číslo. 16. Rozhlasový pořad z 80. let 20. století. Nastražte uši s manželem.
2: No,

0: Bylo u vás doma nějak ticho, rodinná porada neproběhla?
1: Magion?
0: Rozhlasový pořad, rozhlasový.
1: Jo, rozhlasový.
0: Magion byl v televizi, pravda?
1: Tak to nevím.
0: Nechcete se na něco zeptat?
1: No, jako nápověda?
0: Možnosti. Tak Magion, to už víme, že ne. To byl televizní pořad. Rozhlasový pořad z 80. let 20. století, který ohlašovala tato znělka. A o prázdninách v něm nechyběly reportáže z táborů z různých míst celé republiky. Tak tím pořadem bylo Domino, nebo Kolotoč, a nebo rozhlasové výletování.
1: Domino.
0: Jste to řekla tak suverénně, sebejistě?
1: Jo.
0: Poslouchala jste? Vybavilo se vám?
1: Ano. Líbilo.
0: A je to tak, Domino, které jsme si připomněli znělkou tohoto pořadu.
1: Díky.
0: No díky. Vy si zasloužíte nějaký obdiv nebo nějaký, ne?
1: Jako člověk to jako má v hlavě, ale honem to vysypat, že honem to říct, co je těžký, že jo? Vím, že musím přemýšlet, že jo?
0: Proto je dobré se třeba i zeptat, zkusit, jestli náhodou nějaké ty možnosti, nápovědy tady nejsou, protože bývají někdy. Tak teď to vyšlo. Co říká manžel?
1: Nebo se poradit, řekni Kájovi, říká. Ale tak on tak... Nevím, jestli by věděl, nevím.
0: No. A tak doma bylo ticho, ale nápovědy pomohly a to je důležité, paní Květo.
1: Tak jo.
0: Tak ať to cinkne i před tou 19. Hezký zbytek dej vám, mějte se pěkně. Vy pán.
1: Naschledanou.
0: Paní Květa, která postupuje s číslem 16 také do slosování o stolní fotbáleko od Alby, ale čas je ještě dobrý, kvízovku můžete také ještě zkusit.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Paní Pavlína, teď zkusí štěstí v kvízovce s datem 19. srpna. Paní Pavlíno, zdravím vás, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer.
1: Krásný podvečer i vám. Jak si udělat krásný podvečer a večer?
2: No, třeba půjdu sklízet rajčata. Já už se na to těším, protože jich tam je půraz zralej.
1: A to je dobrá zpráva, takže dařilo se, úroda je, budete mít rajčata, vůňavá rajčata, svá rajčata, paráda. A co potom z těch rajčat?
2: Tak já mám ráda rajčatový salát.
1: Mm-hmm. Takže připravujete pro rodinu, pro blízké nebo jenom pro sebe?
2: No, pro rodinu a sama si vezmu i samotný rajče. A mám ráda hodně rajčata.
1: To je chuťovka. Chleba s máslem k tomu rajče, co?
2: To úplně stačí, ne. Přesně tak.
1: Jo? Dobře, úplně jste nám teď udělala chutě. Tak, teď to nebude vůně rajčat, ale bude to další soutěžní otázka a úkol pro vás podle toho, jaké číslo jste si vybrala, pro jaké jste se...
2: Vybrala jsem si číslo 2.
1: Dvojku, má to nějaký důvod, třeba písnička, která tam je?
2: Líbila se mě tam písnička.
1: Letní láska. Dáme si.
2: Dáme.
1: Určitě. Ale pod dvojkou také otázka. Kvíz, kde to je, paní Pavlíno? Zeptáme se, kde to je. Kde najdete hrad a zámek Staré Hrady v Královéhradeckém kraji u jakého bývalého okresního města? Hrad a zámek Staré Hrady v Královéhradeckém kraji.
2: Já si myslím, že to je u Jičína.
1: Takže říkáte Jičín, u Jičína, Jičín.
2: Byli jste tam? Je to tam hezký.
1: Je to tam hezké, no tak když jste tam byli, tak to víte, je to tak u Jičína. A co se vám tam líbilo? Pohádkové bytosti, draci?
2: My jsme byli v tom sklepení, takže ty bytosti.
1: Ve sklepení.
2: Draci tam byli. Je tam teda chladněji, ale u vstupu dávají deky. Jako pro děti,
1: no když je venku vedro,
2: zima.
1: Tak je tam zase příjemně, že? V tom sklepení.
2: Ale pro ty děti pak je chladno.
1: Vždycky, když člověk přechází, když to takhle je s tím počasím, tak to je pravda. Takže líbilo se hrát a zámek.
2: Líbilo a doporučuji. Kdo může, ať se tam jede podívat, je to tam hezké.
1: U Jičína splnila jste správně úkol kvízovky pod číslem, které jste si vybrala. Vybrala jste nám taky letní lásku, jak jsme říkali. Aha. Tak ještě počkejte s tou sklizní rajčat, poslechněte si letní lásku a za čtyři minuty můžete vyrazit na rajčata. I když měla byste počkat ještě víc déle, protože před 19. hodinou budeme losovat a možná, že ten stolní fotbálek od Alby dopadne. Zahráli byste
2: to
1: si...
2: To musím počkat až po slosování. Určitě. Máme vnoučata. Ty si rádi hrajou hry.
1: Vnoučata si ráda hrají, zabavit. Tak, stolní fotbálek od Alby. Každopádně postupujete také do závěrečného slosování. Držíme pěsti, paní Pavlíno, a letní láska i pro vás. Mějte se hezky.
2: Já moc děkuju. Krásný večer, naslyšenou.
1: Krásný večer, naslyšenou. A ještě stále máte možnost v kvízovce Českého rozhlasu. Ještě máte šanci zahrát si s námi.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Máte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Je to napínavé a bude to ještě napínavé. Paní Jana teď zkusí štěstí. Paní Jano, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer s vámi, všem posluchačům.
1: Vítejte v kvízovce, jaké číslo jste si vybrala vy, jaké se vám líbí z těch, které
2: ještě zbývá? Já jsem si vybrala číslo 8.
1: Číslo 8. Slavná oslavenkyně pod osmičkou. Tak si teď dáme.
3: To mám nejradši. Dáme si sraz u televize, pak jsem tady vždycky první a nechaj mě čekat. A věděj, že to neumím pustit. Dálkový ovládání. Co to je za novoty? Když to nemá drát, kam se to strká? Abych věděl, kam to strčit, to bych si asi nepomohl.
4: Tak jsem tady.
3: No, tak jaká byla ochutnávka v Bílé labuti?
4: Vůbec se na mě nedostalo. Karlínská smyčka tam byla dřív než já.
3: Oni to mají blíž taky.
4: Ale Zouna, nesu dobrou zprávu.
3: Jakou?
4: Opel Corsa byl zlevněn. O 36 513 korun.
3: No výborně. Přátelé, oprávněné požadavky nás důchodců slavili úspěch. Začalo zlevnění. Uděláme z důchody hopla
4: a koupíme si opla.
3: Varda, co se mě týče, asi radši udělám korzo na pokoji, to mám zadarmo. Prosím vás, nevíte, kam se to strká?
4: To se nestrká, to se mačká.
3: No, tak to zmačkněte, abych se chtěl už dívat. No, to jste tomu dal. A je tam zrnění. Na to jsem se díval včera. Já si opakujou program.
4: Ona to Ješková vyladí.
3: Prosím vás, na Ješkovou nemůžete spoléhat, to je osoba nesvědomita. Když tu měla dávno bej, když se chtěla dívat na tu Mahulenu.
4: Manuelu, no. Manuelu. No.
3: Když říká Mahulenu. Mahulenu. Dneska si má prej její sestra konečně

0: ve sklepě sundá masku.
1: Já bych radši koukal na hokej.
0: No, teď si kvokej, když máš čas. Třeba něco sneseš.
1: Hokej!
0: Jo, hokej, hokej, hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
1: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
2: Tak, čekali jsme na Jiškovu, nedorazila, ale myslím si, že velkou nápovědou byli Miloslav Šimek, Jiří Krampol, jinak důchodci u televize. No a kdo tedy později ještě také dorazil? Dáma, herečka, na kterou se vás ptám, která slaví narozeniny 85. Ona se za to nestydí, jakže to můžeme říci. Humor jí vůbec není cizí a je častým hostem Humoriády a je úžasná, kam přijde, tak tam chrší. Tam srší dobrou náladou, humorem, zábavou. A právě s těmito dvěma pány, s Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem, tvořili parádní scénky z Kače. O koho jde, paní?
3: Tam Bohilková, Zuzana Bohilková.
2: 85. slaví.
3: Tak.
2: Zuzana Bohilková, myslíte, že slaví 85?
3: Mm-hmm. Ne, to určitě ne, ale myslím si to.
2: Myslíte si to. Uršula Kluková, o Uršule byla řeč, Humoriáda, humor a vystupování a účinkování po boku Jiřího Krampola, Miloslava Šimka. Už se vám to vybavilo. Tak.
3: Nespomněla jsem, myslela jsem Zuzanu, bohužel. No.
2: Bude to za písničku, jste si přála, chci tě mít, taky máte mít, paní Ano, posíláme vám ji a za mnou chvíli už budeme vědět, kdo získá hlavní výhru dnešní kvízovky Stolní fotbal jako Talby. Tak vám písničku posíláme a někdy příště v kvízovce. Mějte se hezky.
3: Děkuji, taky
2: pěkný večer. Naschledanou.
3: Taky, naschledanou.

uděláme radost stolním fotbalkem od Alby. Kdo dnes vyhraje tuto parádní cenu kvízovky Českého rozhlasu? Je to číslo 16. 16. 16 si vybral nebo vybrala paní Květa. Gratulujeme, paní Květo. Krásná výhra kvízovky s datem 19. srpna stolní fotbálek od Alby získává paní Květa. Vy ostatní můžete zkusit štěstí zase za týden ve středu po 18. hodině, kdy se znělka kvízovky ozve. Do 19. hodiny vám ještě krásně letně zahrajeme a pak už to budou zprávy a další pořady a písničky, které máte rádi. Po 19. Ilona Čáková, Katapult, Michal David, Tomáš Klus a mnozí další. Krásný večer s Českým rozhlasem a za týden ve středu nezapomeňte na kvízovku. Nezapomene ani Karel Sladký. Přeji vám krásný večer.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Část republiky zítra zasáhnou silné bouřky. V hradeckých ulicích přibylo dalších 16 kamenů zmizelých. Do posledního předkola fotbalové ligy mistrů vstoupí 8 týmů a zítřek bude zamračený místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
2: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
0: Na 7 adresách v Hradci Králové přibylo 16 nových kamenů zmizelých. Město se tak opět připojilo k celoevropské iniciativě připomínající oběti holokaustu z doby druhé světové války. Mosazné pamětní dlaždice lidé najdou na chodnících před domy, ze kterých byli židovští obyvatelé deportováni, popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
3: Z Hradce Králové bylo do Terezína transportováno v prosinci roku 1942 celkem 12 osob. Mnozí z těchto lidí pak pokračovali do vyhlazovacích táborů, kde se osvobození dočkalo pouze 99 z nich. Za 3 roky bylo v Hradci Králové položeno již 36 kamenů zmizelých.
0: Nad hlavní silnicí z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna se objevila další část budoucího propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky Lesní. Práce byly původně rozvržené na 2 dny. Nakonec se je podařilo zvládnout v jednom zátahu a zkrátit tak omezení dopravy.
1: Sport.
0: Do posledního předkola fotbalové ligy vstoupí 8 týmů. Slovan Bratislava vyzve slovinské Celje. Nizozemský Nijmegen nastoupí proti norskému Bode Glimt. Izraelský Hapoel Berševa bude hrát v Azilu v Bukurešti proti azerbajdžánskému Sabahu Baku a skotský Celtic přivítá rakouský LASK Linec. Všechny zápasy začnou v 21 hodin. Odvety jsou na programu v úterý.
1: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Odpoledne místy déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 18 až 21. Mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou stále počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce letošního listopadu. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra jako jazyková korektorka samozřejmě nachází chyby v těch materiálech, které dostává, různých knihách, příručkách, ale určitě si i přečtete noviny, časopisy a tak jako s profesionální deformací nacházíte chyby i tam.
2: Přesně tak. Ono při tom typu zpráv, co se na nás dneska valí, je vlastně ten vedlejší efekt, že si tam všimnu nějaké nesrovnalosti, je fajn.
1: Vy jste našla v jednom časopise Češi budou dřít bídu. No co tam je špatně? Tam bylo malé č, nebo co?
2: Ne, ona se ta bída tře. Máme takové rčení třít bídu snouzí a to sloveso třít dříve se užívalo aktivně i ve významu trpět. Takže to rčení znamenalo trpět bídu a ještě navíc nouzi. No a tady dotyčný zjevně chtěl říct tedy, že se budeme nacházet v těžkých životních podmínkách v trvalém nedostatku. No ale použil tam sloveso, které tam významově nepatří.
1: Dobře, takže třeme bídu, nedřeme bídu, co závodníci na hvozdu. Tak to nevím, co tím chtěl autor říct, ale to jste našla.
2: No,
1: chvost, že tam měl být?
2: Říká se být na chvostu, třeba být na chvostu událostí, být ve vleku těch událostí. A tak si myslím, že tady mohlo to být nezáměrné, anebo opravdu z neznalosti, nebo to tam nějaký ten textový editor doplnil.
1: Což je vlastně taky příznačné pro dnešní dobu, že někdy to nemusí být neznalost autora, ale že to opraví různé T9ky a jazykové korektory v různých editorech a my už si pak nevšimneme, že nám to opravili.
2: Přesně tak.
1: Dobře, co spojení? Bylo to mementem na tragickou smrt. Tady odhaduju, že bude nějak špatně přiřazený pád nebo předložka, která tam nemá být.
2: Je to pád špatně a vlastně je to i významově trochu špatně, řekněme, protože memento v češtině se užívá ve významu výstraha, varování. Takže varování na tragickou smrt nedává úplně smysl.
1: Takže jak by to mělo být mementem před tragickou smrtí nebo mementem tragické smrti, teď nevím.
2: Úplně bez předložkový pád, ano. Memento tragické smrti. A tam jde o to, že v češtině to memento je podstatné jméno a nemá žádnou povinnou vazbu. Takže ta tam nepatří. Možná ten dotyčný pisatel, pisatelka měli na mysli to latinské memento mori, které se překládá jako pamatuj na smrt.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízí jim 30 000, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které, v hokejové Slávii jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů, no.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevily nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já si jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě mu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30 letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme se hráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, to 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malejch a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slávi.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale to
1: je
0: se už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů jsou je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo, my jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména, já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná

0: zajímají, proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval. Když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale nebo chtěl jsem jezdit, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
1: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
0: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
1: Ano.
0: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
1: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
0: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro. Ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se pojedu podívat i osobně.
1: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
0: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
3: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Přepočítává Patra Klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
5: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
4: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionů klecových míst.
6: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
4: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
2: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
7: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
9: Tak se to poštěstilo, tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
8: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
9: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: No, 10 let už je mu.
3: Ty jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano, ano, ano.
3: Dobrý den. Vy budete Dana.
5: Ano, ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10. No, takže.
5: My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že opamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, je to hezký kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že je oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku, nebo jí... Tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, to, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, no. Sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto jsme jim potili ruce. Takže to, já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: To. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl, já bych řekl napůl, ale já jsem byl takovej spíš v tomhle tom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, tak dneska už by možná. No, trvalo to fakt rok, on byl takový, ne, no přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává tak v té mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí, jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdeme příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydlel vede v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 4:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 5:30, vstávý, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocený, byl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák. To bylo ideální vlastně to.
3: To bylo co se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, no, tak to už jsme byli trošku dál.
4: Tak je, to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takové ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No,
4: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla moda, že jsme se brali, že jo? Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úhřiněvsi, v tankama tam byli. No já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál? Takže já jsem šla
3: na nádraží. Vy jste šla jeho žádat
5: o ruku? No, já ho žádala o ruku na nádraží u tanku. No.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti a tak to, takže my jsme to měli jistý. No ale nelituju toho v žádném případě, to jako...
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbylích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi. Ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítěte, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci, pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si dovědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi přiděláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: No, to je, no, až to je teda.
3: Dokonce s prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takový, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali, aby už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá žních, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno. Takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo. No a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problému, vás utěkáře?
3: To už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. 3 dny jsem na to měl. A měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teď běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosí. Ale to já říkám, já to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se odali?
4: Čakovicí na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všechno stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tadyhle, tak já jsem jí dal pusu, zvednul jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všechno osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsou citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tady to tak, ta nějaká zase zauraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal. Už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, nevím.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného. No,
4: myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co jsem mě nedělal problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák všecko vystěhovaný, měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančana?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. Jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdem, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím. Jo.
5: A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: No, to byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďko je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tam už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko a pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíre?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak prosím, si jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky 2 dílny, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je. Jo, i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby mělo 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Sem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No, taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo. Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel zase bát?
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těch zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
4: Když pominu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel. Jak to prožíváte? Je tam stesk?
5: Je ten čas je vlastně kolikrát. Když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tam do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako, samotá, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomuhle nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
4: Bojíte se toho?
5: Jo, má člověk takový obavy a nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
3: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako úplně největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se mu nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak on, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: No. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého, když se člověk zamiluje... Pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád. Pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je, manželka je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit. Protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak říkala, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnýmu a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
4: Bylo krásný, když jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera, Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam táhali, trhali šišky. Říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera, to bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
3: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
4: Ano, přímo.
2: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhven. Protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
3: Jste loučící nebo vítací typ?
2: Já si obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu nebo to s nima vydám a to, co je jako, pro mě je rodina všecko.
3: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
4: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
3: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
4: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
2: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsá? A rádio, jo.
5: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna.
4: Zlatá láska.
3: Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vej. To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neodřelo, až tam z toho
3: budu. Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vej?
3: Člověk musí pokus, hokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, ta ho tam korťáčka. No, to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo.
6: Asi jo.
4: Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
6: No jo.
5: Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky, ať slouží na tu kávu. Jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi, Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je

0: Bušty na Václaváku.
1: No, to jsme chodili na Václavák na bušty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
2: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
1: A takovej ulízaný jenom.
0: Na ramena. Na ramena takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
2: Který program v televizi máte oba dva rádi?
0: To je takový rituál, že neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
1: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
0: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
2: Jaký je váš největší zlozvyk?
0: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můr a manželka si jde lehnout. Já ožívám kolem půlnoci a déle.
1: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
2: Kdo má doma poslední slovo?
0: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
2: Kdo má doma poslední slovo?
1: Asi já.
2: Kolik máte sukní?
1: Čeho?
2: Sukní.
1: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
0: Hodně, já to nepočítám. To je jako 15, 20.
1: Asi 7 sukní mám.
2: Jenom?
1: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
2: Kdo chodil na třídní schůzky?
1: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
0: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
2: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
0: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
1: No, tak třeba na houbách, ona mi chutná všecko.
2: Nosil někdy vousy?
1: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
0: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
2: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
0: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozné. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
2: Na jakém nezvyklém místě?
1: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. A to jako už nikdy.
2: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
1: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
0: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
2: Po čem voní vaše žena?
0: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a teď to tak asi vanilka.
2: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
1: Tak to nevím.
2: Představte si, že mu voníte po vanilce.
1: Po vanilce, jo. Po tý mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
2: Kam svou ženu rád líbáte?
0: No na ústa.
1: Normálně na pusu, na tvář.
0: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne na ucho.
1: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám na ucho ne. To jako, to má zakázané.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
5: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
0: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody z Transbrdy.

0: jeli, já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jedou lidi naladění na stejné vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
1: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
2: No tak já jo, já osmisměrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. Jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem ty ples někde po horách. Jako jo.
1: Je nějaký návod na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
2: No nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi a tolerujte jeden druhýho.
0: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a mít tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
2: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád, jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všecko dost času. Takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
0: Jako máme spolu hezký život.
1: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
0: Jo, určitě, určitě.
1: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
2: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči, a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudím, říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
1: Jste rádi, že jste spolu?
2: No určitě, já bych neměnila.
0: Taky bych neměnil, v žádném případě, a měl jsem veliký štěstí.
1: Máte pořád?
0: To mám, a za to děkuju. A jako jsem jí vděčný vlastně, za každý den, co jsme spolu.
2: No tak já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě je to hezký. Člověk je rád, že ten druhej ho má rád.
1: Milujete svého muže?
2: Miluju.
1: Jak moc?
2: No hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
1: Milujete svoji ženu?
0: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte. Nestýďte se za ní. Nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kost.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy vinohradské nemocnice, všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
4: Tak
3: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím, pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbyška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane vévodo.
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatuji se dobře na pana vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
8: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře.
7: Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby, svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na Nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkrabí.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
4: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
4: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
10: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
7: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše
10: hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů. Hmm.

0: Je mi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet ostrého a zadumanou straň plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královská milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocený pás, který...
3: Však vévoda...
2: No dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. To nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnošt za mnou.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc. To je násilí, jak jsem, pane, vnikáš.
5: Tak ty popustíš. Nerad lovit pod mě.
6: To, co chceš. Já nesmím pustit nikoho. A císař je na modlitbách.
5: To mi právě vho. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený. Proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat
6: já. Ne, to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky si
5: jen, dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal král jeruzalemský. A teď jdu pro cíl.
7: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš vzácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
7: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevyjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj. Dobrou noc.
11: Ty, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Oh, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle?
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě je žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: To je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
12: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
13: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
14: Co poroučíš, pane vévodo?
13: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
10: Mně? Jakožto Purkrabího? Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
13: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
10: Už to ví. Není vyhnutí.
14: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
13: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
14: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
13: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
14: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
13: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí.
14: Ne, ne, ten neví o ničem.
13: Tedy ví o tom císař sám.
14: Císař sám možná, ale já ne, já nevím.
10: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
13: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panožem a tento panož byl...
14: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
13: A tento panož byl dívka.
10: Oh.
13: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
14: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále od hradu,
10: oh, bože.
9: Dále.
10: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
13: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
15: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní. Lavička láká k posezení. A Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
16: Ale no.
15: Konečně. No. Pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
16: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
15: Proč?
16: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
15: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
16: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
15: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
16: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
15: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
16: Když nesmím.
15: Tak tam zůstaň bez polibku.
17: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
18: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To půl chlebství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá? Rychle!
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: A to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko. My z jedné strany a purkrabí z druhé strany vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený. Mašel i vzbudit císaře. Teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: Tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým látržením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No. A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat... Můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl, stála na stráži ve tvých komnatách.

0: se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
0: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane Zwartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
0: Milosti.
1: Vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
0: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
0: Láska císařská milosti.
1: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
3: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
0: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
4: Držíš se to, děvče, jak pravý šermí.
5: A nepoddáš se?
4: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
6: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
4: Císař.
5: Běda.
4: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
5: Císař ví všecko.
0: Milost, milost, císaři.
7: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
0: Já musel bránit svou nevěstu.
7: Vrdlo lžeš.
1: Ticho! Mluvte bezvášně, ať mohu klidně soudit.
0: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
7: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
0: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
2: Nešťastné dítě.
0: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého Purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
0: Milost.
5: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
2: Císař odpouští.
5: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
2: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
5: O díky.
2: Sláva císaři. Ale nahnal jsi mi strachu, Aleno.
6: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
7: Škoda, nepovedlo se.
6: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
7: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
3: Co to znamená?
2: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
8: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
9: S omluvou, že přicházím

0: Tak nečekaně.
1: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
2: Císařovna.
3: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
1: Byla jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
3: A zbloudila snad.
1: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
3: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
1: Ty bys chtěl?
3: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
4: Pane Purkrabí, představ je královně.
2: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
5: Rytíř,
6: strýčku.
1: Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
3: Cestou ti všecko vysvětlím.
4: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
2: Hned se stane milosti.
4: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
7: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
8: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
4: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!

0: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
1: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc, na

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu, od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď k tomu tématu. Já s tím právě do toho řečení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtěl by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to z mýho hlediska si myslím já. Že na strach se dívám jako na fobii a obava je spíš jako, bych se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co takovou nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíše hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je, nevím, katelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Chvilku mluvím o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to právě není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: Teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na té Orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to přecházet ve strach.
0: Ano, já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový jakoby nezbytný, jakoby obezřejmě třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, že jsem byl jako děti, že ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: Ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a to ještě voda, jako by na záchod, aby se spláchlo.
0: Jaroslave, dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z toho strachu, že bych chtěl něco úplně jako strach.
0: Bojíte se třeba, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jakoby, já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako zvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: A určitě nikdy neví, kdy to přijde a že na to se... Někdo to má s tím problém, se si měří to připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít. Tak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: To poře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: A jen pro lidi, kdo má z něčeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat určitě dál, ostatní, co budou povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si ho uchováváte.
1: Já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivy, z Důchoďáku.
0: Co máte k tématu, povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma. A jsou na balkoně. Kostě mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba se zavolat pomoct, jestli vám to vadí, tak
1: aby budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr dá tričko, hodil křižáka. A od té doby netláším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi?
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste si, představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je ticha. Ale ne, já se začnu část.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Nějakého jako psychologa nebo terapeuta?
1: No, tak, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůže, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no tak zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já bych se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolenej.
0: A třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z Důchoďáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála.
0: Mm-hmm.
1: A tady mám, my koupili takovej jenom pojízdnej, to nejde, tím to nejde.
0: Teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak zítra
1: uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho slobal a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla na letošní zimu Vánoce, jsem si přinesla z e-mailí a takový to větvičky a tady si to dělám na balkoně. A takovej barevný křižák. Růžovej. No, žluto. Víc žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědo žlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomnosti jsem zbala. A on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec. Tak jsem mu přišlápla. Tolik, co by stříklo, tak no, jsem byla
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju, že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát. Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, abys nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí jsem měl je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou. To se tak rozlíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho. A já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
0: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
1: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem a tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a my, když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sevřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
0: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat si to? Ne, můžete si dívat z okénka?
1: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
0: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
1: No, mám strach jako teďkon z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářským a lezli jsme po sloupech a dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky, no ale nahoru jsme vlezli tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
0: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
1: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, těch mám strach.
0: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
1: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám, 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach? Nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zná.

0: čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
1: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě. A to velmi dobrou. Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
0: No. Myslím si, že mi příbuzný dal do hromady zavčasu. Mm-hmm. Protože tohleto, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo? Bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka. Dobře. A no moc hezky je to.
1: Věruško, když teda pomineme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii, je něco, z čeho máte respekt?
0: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
1: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že pro vás určitá čísla znamenají něco víc.
0: Pavouci, já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí, než smůlu.
1: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
0: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
1: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
0: Já bych se chtěl vzkázat práci v Otavě Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
1: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou. Možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání. Já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdeni, abyste si stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ano, to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě, hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. To by jistě žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak, povězte, že máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo...
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček můj milovaný za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijeme. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi toužebně očekávané žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě, jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos, volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozníše, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To
1: no, to je zážitek. A mě stačilo, když mi to s očima na hlavy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k té mé velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že Těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Krásně. A nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenicka. Krásnou noc.
2: Z Javorníku,
1: tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotkal, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle. Vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak. A jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a já, mě je zle, špatně, já musím, prostě se nepohnu z místa.
1: No, vidíte to, paní Emo, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat. Skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček oddělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a teď tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně hady miluji. Já jdu na hříbky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hříbky a pavučina mezi stromama, já hledám hříbky teď na obličeji. To je čardaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s nich mám prostě strašný odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavou někde, tak zvou na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
1: Tak jde, máme.
2: Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt, a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, to mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače a hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní. Jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, když jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky žížely a tak, myši nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jí chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jaksi štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, tak no hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali a spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo? Tak to zase se snažím moc to nějak, no ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom mém v okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže, paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám, přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat. Že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuji za krásné povídání. No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
1: A děkuji, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 00:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní...
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr vstál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidi pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říká, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkani, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkani, pokoutníci, to je jako i domácí pavouk, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalitý a chlupatý, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuny, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi. A to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl orobincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nijak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky, já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože, nevíte, nestěžoval si někdo, nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak a se nezoupte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se po každý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šlo nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tím můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní

0: miluju ti.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
1: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
3: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
3: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, jak když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se vzpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má zafixované.
1: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
3: Je to, no, já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali Akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci Akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo? Oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě, kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
3: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytl nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako, já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka, jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec, jako, tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to, a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
3: Já vám opět děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
3: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat. Já
3: jsem teprve tak dva měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
3: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem, přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích.
1: Dobrou. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: To bude.
0: Děkujeme.
1: To?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Nakladá tam vajíčka, pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozmnožovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, jo, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde i zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu, a pak si tak jenom posledím a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné a ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty, doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli, nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto. A vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha. A zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítala, nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic. Napij se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? My jsme šli domů a žebrem.
2: Wenzel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždyci Čech, ne? Počkej, Anton.
4: Karše!
5: Co je?
4: Co?
2: Máš tu Krajana.
5: A? Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
5: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
5: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně by byla.
5: On, jak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
5: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
5: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Jsem k Hajnovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke štětím. Jo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
5: Stavba, bouračka, pořád okola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
5: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
5: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
5: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
5: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
5: To přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
5: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
5: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: Můj bože, co je zas tohle, co je to?
5: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou. jdeme k direktorovi.
4: Herein. Herein.
5: Dobrý den, herr direktor.
4: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
5: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
4: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
5: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
4: Je z oboru?
5: Ne, ale je to krajan.
4: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
5: Přímo.
4: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
6: Karas Antonín, pane direktore.
4: Anton, no dobrá, vyřízeno.
5: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
4: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
5: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v 8, pane řediteli.
4: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
5: Naschledanou, paří, děkuji.
6: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zaved?
5: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
6: Kam?
5: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
7: Servus.
5: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
7: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
5: To se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
6: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
5: Dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
6: Jášku, Karlíku.
5: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
6: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče, vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
5: Ale umíš, Tondo, umíš, jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
6: Měj rozum, co pak já jsem nějakej cirkusa?
5: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já na nosní vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože příku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Ano.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koníčkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnojs. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabák a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné.
4: Báječný námět.
2: To mám rád.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, na díku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Kde?
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale já... ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
11: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
3: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
7: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
11: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
7: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
11: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
7: Proč pak ne?
11: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
3: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
11: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no. Mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetím.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
11: A proč myslíte, pane Šapku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
7: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlení, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficiér vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit. I kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat.
8: A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
10: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
8: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
12: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
5: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebe nevinnější vtipkování o jeho osobě.
10: Tak co? Dáme se do toho, Rado Moudrých, a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
7: Ale dejte pokoj.
12: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
10: Dobrá, podvoluji se přes sile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
5: O jakém?
10: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
5: Zadržte ho.
12: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
10: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
12: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
5: Neříkejte.
10: Vyprávějte, pane Fransi.
12: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšinech chňapl kost do zubu a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
10: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
8: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
10: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
8: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dalem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dalem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dale a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polotem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi by byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kdekoho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. A sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno

pouhých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.